0: Já vás, kysáci, vítám v další hodince tady na Rádiu Kys. Posloucháte noční jukeboxy a to znamená, že hraju jenom a jenom podle vás. Tentokrát budu hrát podle Lukáše. Luky, ahoj.
1: Ahoj, Katko.
0: Ahoj, ahoj. Já tě taky zdravím, jak se máš?
1: Prosím tě, jde to. Ještě mám před sebou pár kilometrů, musím jet na Rozvadov. Po D6, ale jede to hezky. Teda po D5, pardon.
0: Tak to je paráda, to je paráda. Co pak tě na cestu, Luky, můžu zahrát?
1: Prosím tě, Boniem, Daddy Cool.
0: Komu by si chtěl tuhle písničku věnovat?
1: Nejlépe všem, jakoby, co poslouchaj, hlavně tobě, aby si poslechla taky něco pěknýho, takhle, jakoby takovou starší, myslím. A prosím tě, hlavně to bude ještě pro Honzíka, který to teďko valí do Brna, jo, a je rád, že mu to jede, takže... Ať mu to šéf trošku vyladí to auto, no.
0: Chudák, tak hlavně ať dojede bez úhony, to je jako nepříjemný, teda musím říct. To já, když jsem jako viděla, že něco, že třeba auto, tak já fakt měla jako stažený půlky, abych vůbec jako dojela, takže si dokážu představit, co chudák zažívá. Takže Honzíku, my tě zdravíme a hlavně dojeď v pořádku.
1: Výborně, děkuju moc.
0: Tak. Luky, šťastnou cestu a Bonnie jen právě letí za tebou. Ahoj, ahoj.
1: Ciao.
0: She's crazy like a fool.

0: Noční Jubox.
1: Je to tak, máme noční jukeboxy a právě nám dohráli Backstreet Boys a jejich Quit Playing Games. Tak co nám bude hrát dál, to už nám řekne další posluchačka Rádia Kiss a tentokrát je to Danča. Dančo, my máme trošku takový horší signálek nebo mikrofonek, tam něco nám tam hapruje, ale slyšíme se?
2: Ano, slyšíte mě?
1: Ano, ano, aspoň trošku tě, Daný, slyšíme. Tak povídej, co budeme hrát a pro koho?
2: Já bych poprosila Mike Spirita. A ptala bych to všem, hlavně mojí kamarádce Heather a všem, co se nechtějí ještě učit létem.
1: Učit na co?
2: Prosím?
1: Vy se učíte?
2: Ne všem, co se nechtějí učit létem.
1: Jo, takhle, dobře, tak jo. Dančo, já to zkusím nějak jako přeložit, aspoň kdo to nerozuměl. Mike Spirit a Primetime a je to pro tvoji kámošku Heather, si říkala?
2: Ano.
1: Ano, tak jo, mám to tady. Díky, že jsi vydržela, zdravím vás, holky, čau, čau.
2: Ahoj,
1: ahoj, ahoj, ahoj. Já jsem říkala, někdy se to prostě stane a je to takovýhle, ale my i tak se snažíme vám vyhovět, takže pokud máte takovýhle nějaký trouble, nic se neděje, my si s tou technikou tady nějak poradíme. Zkuste nám nahrát třeba i hlasovku do aplikace Rádia Kiss nebo zavolat takhle na telefonní číslo 210-323-323. Tak máme tady nachystanýho Mike Spirita Primetime. Co bude hrát potom, to už je samozřejmě Kissáci jenom a jenom na vás.

0: Kysáci, vy víte, že my tady v nočních juboxech sem tam taky dáme nějakou dopravu, když nám přijde, a tentokrát nás varuje švestka.
1: Čau kysáci, silnice 345 z Vilémova na Golču Viníkov, ve Vilémově v tom stoupání, tak tam je odstavený kamion, zařval mu motor, tak pozor, čau.
0: Já vám moc krát děkuju a pokud byste taky něco měli, co by řidiči měli vědět, na co by si měli dát pozor, tak určitě neváhejte a takhle nám to pošlete do hlasovky. Díky moc a my pokračujeme v další hudbě tady na Rádiu Kiss. Teďka Venga Boys.

0: Máme tady dalšího volajícího a musím teda říct, vy kesáci víte, že já si vás vezmu na linku a že se vás zeptám, co si chcete nechat zahrát, takže jsem vlastně dopředu připravená a musím říct, že s výběrem této písničky já jsem se strašně nasmála už dopředu. Počkejte si na to. Luky, čau!
1: Ahoj!
0: Ahoj, Luky. Tak, pojď nás všechny pobavit. Za prvý teda, řekni mi, jak se máš?
1: Jo, dobrý, jde to. Jo, přežíváme jo. To takhle.
0: V práci?
1: Ano, máme noční.
0: Mm-hmm, tak, taky aspoň trávíme takhle spolu. Tak já vám ji zlepším a takhle, ty nám ji teďka všem zlepšíš, protože jsi vybral něco velmi, velmi, velmi netradičního. Tak máš slovo, povídej.
1: No jasně, musel jsem vybrat něco, co prostě tady moc nehraje.
0: Jistě, bodej, no Ježíš Maria. Vystoupit z té řady, ano, tak povídej.
1: No, chtěl bych to nechat zahrát pro celou směnu, směnu D. Mm-hmm. Bylo by to Ideál standardu Teplic, KTVčko, pro naši partu. Máme se všichni rádi, my jsme jako rodina, jo.

0: písničkama. A já si pamatuju, že tam Lída Finková zpívala "To byla malá šmoulinka, šmoulalí a šmoulala" a Branej den tam byl taky. Takže jestli je to ono, tak já se fakt vrátím do svých, mě mohlo být třeba 10 let.
1: Tak když jsme u toho příjmení, jak jsi řekla, Tymková, tak vlastně tohle to má na svědomí taky kolegyně Míša Tymková, protože my jsme to vybrali.
0: No a tohle to ale byla Lída Finková, já jsem to možná řekla špatně, ale Finková.
1: To nevadí, ale ano, tohle Lída je Tymková.
0: Ano, no tak vidíš, je to hodně podobný. Luky, jdeme na šmouly a branej den. Díky za hezký zpestření dnešní noci. Ať vám to rychle vteče.
1: Takže si to dej pořádně na hlas.
0: Jdu na jo. To, jdu na to. Vůbec se neboj. Díky, čau.
1: Tak jo, ahoj.
0: Mějte.
2: To je... Brand.

0: soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Já nevím, jak vám, kysáci, ale mě tahle hodinka utekla strašně rychle. Já jsem si myslela, že když jsem uváděla třetí jukebox, že uvádím první. Strašně rychle to uteklo a asi je to díky vám, že jsem v dobré společnosti a opravdu to i nadále pokračuje ta skvělá společnost, protože teďka mám na drátě jednoho z klanů hřebíků a tentokrát je to Marcelino. Marcelo, ahoj, já tě zdravím.
2: Ahoj, Kačinko.
1: Ahoj, ahoj, jak se máš?
2: Tak normálně, jde se za volantem.
1: Co bráchové, Kuba s Mirdou, vidíš, já už si vás i pamatuju, to já za chvilku budu vidět, co máte k obědu.
2: Tak, taky za volantem určitě.
1: Taky za volantem, tak já kluky samozřejmě moc obavil, zdravím a řekni mi, co budeme hrát?
2: Budeme hrát Čisto Liga a bude to pro taťku Míru, klasicky pro Boba Brášky, Mirdu Kubu, pro kamarády Slávu Hráka, Jiřího Vecna, Debrna, Dominika, pro Pajezláku, pro Stedleho, pro Kajdu, pro Tomáše Kalskýho, pro sexy uzvanýho Valentiáka, pro Patrika Amplika, pro Jindu Zavříka, pro všechny kolegy, pro kysáky, taky pro tebe, že jsi nám vrátila, nám to všechno říká pěkně.
1: Tak jo, já všechny samozřejmě moc zdravím, pozdravuji bráchy s taťkou, doufám, že se všichni máte dobře, že jste si užili prázdniny.
2: No, super, já jsem tě třikrát za sebou angíl, takže to byla paráda.
1: Ale to se přesně říká takový ty letní angíny, to je klimoška, stoprocentně, že?
2: No,
1: to
2: prostě. já ji moc nepoužívám, ale 10 let jsem nebarodil a teď jsem si to vybral pěkně.
1: To jo, teda. Tak doufám, že jsi vybrala, že už to máš všechno za sebou. Marcelino, zdravím tě, díky ti za zavolání a jdeme na tvoji písničku oblíbenou. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, mě se
1: ty. Čau, taky čau. No, kysáci, víc už toho nestihneme. Půlku naší společné noci máme za sebou a my se potom společně samozřejmě vrhneme do té druhé. Radio Kiss.

0: Máme 3 hodiny ráno, což znamená, že půlku nočních jukeboxů máme za sebou. Zdraví vás Katka Brzobohatá, jdem na tu druhou.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Já vás, Kysáci, vítám v další hodince nočních jukeboxů tady na Radio Kiss a já tady mám další prosbu k nočnímu jukeboxu a chtěla bych jenom říct, že já si nic nevymýšlím, jo, prosím vás, já to prostě tady přečtu tak, jak to tady bylo napsané. Takže další song by si chtěla nechat zahrát Nadržená sova.
1: Dobré ráno, Kačenko. Mohla bys mi tam prosím zahrát písničku No Limit od skupiny Too Unlimited. Díky moc a hud.
0: Přiznám se, já té zprávě vlastně jako vůbec nerozumím. Jo, já jenom vím, jakou písničku mám pustit. Zbytek je prostě úplně mimo moje chápání. Jak ta Nadržená sova v tom pánském podání, tak ten konec té zprávy. Ale to nevadí. Já tady nejsem od toho, abych rozuměla všemu. Podstatný je, že vím, co mám zahrát. Tak jdeme tentokrát na tu Unlimited.

0: Vánoční Jubox.
1: Lásky Čap nám dohráli na rádiu Kisích a Serhe a co bude hrát dál, nám řekne náš známý to Jiřík, milovník dámského hlasu by se dalo říct.
2: Ahoj Kačko, to je prima, že už jsi zpátky. Zahraj prosím tě od Sugar Babes About You Now. Bude to pro tebe, do rádia a pro všechny, kdo co nespějí. Díky.
1: Teda musím říct, že tenhle kluk, včera mi pusu dal tenhle kluk, tak to ne, ale tenhle kluk má, on má vkus, to se musí nechat. On cokoliv tam dá od těch ženských, tak je to jedna pecka za druhou. Sugar Babes a jejich About You Now, já jsem to strašně dlouho tu písničku neslyšela. A Jiříku, díky ti za to, strašně ráda si ji zase poslechnu. No a co budeme hrát dál, to už je na vás, Kysáci, 210-323-323, nebo aplikace Rádia Kyska, mi nahrajete vaši hlasovku, co mám pustit éterem Rádia Kys a hlavně bych ráda pustila i váš hlas éterem Rádia Kys, takže ty zprávy, co mi tady chodí, tak upozadníme a posílejte hlavně hlasovky, o co nám jde, abyste byli slyšet v tom éteru, abyste si zavysílali spolu s námi.

Škola nám sice začala, ale ještě jsou tady tací, co jsme samozřejmě slyšeli, kteří jsou na dovolené nebo se tam chystají. A teďka mi tady přišla zpráva od Lucie, která píše, prosím, zahraj nám něco od podlahy, ať nám cesta k moři utíká rychleji. Posádka, tři baby a dítě a manžel, který teď řídí to. Tak zdravíme do nejlepšího rádia KIS, Lucie, Lenka, Hanka a Václav. Moři zdar, abyste se všichni spálili u moře. Ne, každopádně my vám samozřejmě přejeme krásnou dovolenou, ať si to pořádně užijete a něco od podlahy, Culture Beat, Inside Out může být. Tak zdravím vás, šťastnou to cestu a krásnou dovolenou.

0: Kysáci moji milí, pokud právě jedete po D1 směr Brno, tak zbystřete. Máme tady od Jirky jednu dopravní.
1: Brzké, dobré, brzké ráno, Kačenko, i všem kysákům. Chtěl bych říct, že D1 směrem na Brno, v tom zúžení, co je od 21. kilometru, je to zavřené a kolona sahá až už někam k Popovicům, fakt jako je to narvaný. Vůbec nevím, co se tam stalo, jel jsem sice proti, ale vůbec nic neviděl a je to fakt hustý, no. Takže až budete do Brzeva, dávejte pozor a...
0: Tak Jirko, moc krát děkujeme, ještě jednou opakuju, je to D1, směr Brno od 21. kilometru, tak. No a já už vítám dalšího volajícího ve vysílání Rádia Kiss a tentokrát je to Ráďa. Ahoj Ráďa, já tě zdravím.
2: Já vás zdravím všechny kysáky.
0: Ahoj, čau, čau. Tak my jsme si tady pokecali trošičku mimo éter, protože Ráďa je náš velký fanoušek skupiny Holky a se svým synem Krištůfkem, možná už jsem vám teďka spoustě objasnila, od kterého Ráďu se jedná, objíždějí sem tam naše vystoupení a Krištůfek je teďka tak jako chorej trošku, protože blbnul na trampolíně a má nohu, no to není v gipsu, to je prostě jenom v takový ortéze, že jo?
2: Má to ortézu, no, takže no, jsme trošku důležitý a je to dobrý.
0: Já jsem říkala, to člověk vezme fofrklacky do školy a hned je za hvězdu, že jo, to tak prostě je, no. On šel do třetí třídy?
2: Ano.
0: Ano, třetí, takže jo. Ano. Takže takovej ten klasický firmol na začátku školního roku, taky si to užíváte?
2: Jo, výborný.
0: Velmi, výborný. Ano. Taky z toho máte hlavák patrací balon?
2: Ne, nemáme, jenom manželka. Krištůfek je v pohodě a taky
0: no,
2: jenom
0: jasně,
2: maminka.
0: Jenom manželka, no já to naprosto chápu, protože to, co nám chodí ze školy, to je takových úkolů, příkazů, že naprosto chápu a zdravím teda paní, že z toho má hlavu jak patrací balon, ale ono si to sedne a druhý týden už to bude lepší. Tak Ráďo, co budeme hrát, povídej.
2: No tak pro změnu teda bych asi od skupiny Holky a Hvězdy.
0: Tak když máš doma tu hvězdu s tou ortézou, tak ono si to vlastně i trošku hodí, že jo?
2: Určitě, určitě.
0: Tak. Komu ji budeš posílat?
2: No tak samozřejmě všem kysákům, ať se všem daří a je to.
0: Aha, dobře, mám to tady nachystaný, tak jdem na to. Ráďo, ráda jsem tě slyšela, měj se moc hezky a pozdravuj mladýho. Pa, pa, pa.
2: Budu,
0: ahoj, čau. Ahoj.

0: všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss.
1: Do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 tisíc.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci moji milí, já se tady prokousávám hlasovkama a zprávama, co mi sem posíláte. A chtěla bych jenom vám říct, že není v našich silách, aby jsme to projeli všechno. Jo. Párkrát už mi tady říkáte do telefonu, že hele, já jsem třeba posílala i hlasovku, tak to jako vymáš, nebo že jste posílali i kolegům včera a třeba už si ji neposlechli. Je vás fakt hodně a není v našich silách, aby jsme si to všechno poslechli. Každopádně mě tady zarazila jedna zpráva a já ji s dovolením přečtu, protože to píše paní, která ji nemůže poslat tu zprávu a namluvit a nemůže ani zavolat. A myslím si, že takový člověk si opravdu zaslouží pozornost a já to velmi ráda teďka tady přetlumočím, co mi tady psala. Ahoj Kačí, jsem němá, proto jen píšu a nenahrávám hlasovou zprávu. Prosím, zahrála bys pro všechny kysáky, co jsou v práci nebo nemůžou spinkat písničku Prodavač od Patrika Peltona. Moc děkuji, Evík. Tak Evíku, já tě moc zdravím. Já jsem hrozně ráda, že jsem tady narazila na takovouhle zprávu, protože přiznám se, že taková mi tady ještě nepřišla. Já děkuju, že jsi zdala tu práci, že jsi aspoň napsala, protože je logický, že nemůžeš posílat hlasovku ani volat a přesně pro takový, jako seš ty, my tady prostor máme a dáváme výjimečně prostor tomu psanému slovu, protože prostě nemůžete. Tak písničku Prodavač od Patrika Peltona tady Evíku mám nachystanou, tak já doufám, že nás posloucháš a že si písničku užiješ. Já tě samozřejmě moc zdravím a ještě jednou děkuju za takhle milý vzkazík. Tak víc už toho, kysáci, tuhle hodinku nestihneme, protože je to poslední jukebox této hodinky, ale máme ještě 2 hodiny před sebou, tak pokud byste si chtěli nechat zahrát váš oblíbený song, protože třeba jedete na dovolenou, nebo se vracíte, nebo jste v práci a chtěli byste si zkrátit o pár minut tu směnu oblíbenou písničkou, tak 210 323 323 nebo aplikace Radio Kiss. Radio Kiss.

0: 4 hodiny ráno, tak pojďme to pořádně rozjet, třeba z Fun Factory. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzy Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Otvíráme předposlední hodinku nočních juboxů tady na rádiu Kysot. Mikrofonová zdraví stále Katka Brzo Bohatá. No a my teďka nezačneme úplně zvesela, protože to není jenom o těch krásných a veselých momentech, ale občas je to i o těch smutných. A ty mají taky právo tady dostat prostor v rádiu Kys. Tak Marťo, je to tvoje.
1: Dobré ráno, Kačenko. Zdravím všechny do rádia Kys. Zahraj prosím písničku od Patrika Švejzí z filmu Duch. Bylo by to pro všechny, kteří tady už nemůžou být, a pro mého šéfa, který náhle odešel, a přeji mu tom nebíčku všechno, jenom to nejkrásnější. S láskou a vzpomínkou Martina.
0: Martinko, za prvý teda jim je to velmi líto, že se něco takového stalo. Za druhý se musím omluvit, protože od Patrika Swayzeho Unchained Melody tady nemáme. Ale tak nějakým způsobem jsem pochopila tvoji myšlenku, co by si chtěla poslat, a vybrala jsem od něj, od Patrika Swayzeho, She's Like the Wind. Tak doufám, že se na mě nenahněváš, ale tvoji písničku jsme v playlistu rádi jaký neměli, a chtěla jsem ale zachovat tu atmosféru, kterou si měla na srdci. Tak ti písničku posílám.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Pokračujeme ve vaší hudbě tady na Rádiu Kiss a další, kdo se sem dovolal, je Alenka Alí. Ahoj, já tě zdravím.
2: Ahoj, Kačko.
1: Ahoj. Jak jsem to říkala už v prvním vstupu, že někdy moderátorovi dojdou slova, což je blbý, protože moderátor by tady měl být od toho, aby hlavně teda mluvil a ustal jakoukoliv situaci. Ale faktem je, že občas nám tady nastolíte takový situace, kterým prostě se špatně člověk staví. A bohužel jedna z nich je i ta tvá, protože si ztratila velmi blízkého člověka a v tomhle tom případě já jak jsem taková jako vlastně na vás napojená, protože to s váma celou dobu prožívám, ty jsi mi to říkala minule a pak jsi mi to psala i na Instagram a člověku opravdu dojdou slova, tak se na mě kysáci nehněvejte, že teď dám spíš prostor jenom Alence, aby řekla, co si chce nechat zahrát a tak dále, protože i prostě pro mě je to hodně smutný. Tak Alenko, co ti můžu zahrát a pro koho?
2: Jo, bude to písnička od Bytní vůstní, na který jsme se domluvili.
1: Ano.
2: A bude to pro tebe, lebo jsi asi teďko v téhle ten čase pro mě jediný člověk, kterému se člověk může svěřit.
1: Děkuji ti.
2: Kromě mýho manžela a mý rodiny, která mě drží takhle nad vodou každý den. A pro všechny, co teďko jezdí a co prožívají to stejný, co já.
1: Dobře, já to nebudu nijak prodlužovat, protože, jak říkám, tohle je opravdu velmi smutný moment. Tobě, Alenko, přeju, aby jsi se s tím poprala. Jak jsem ti říkala mimo éter, ono to nepřebolí, jenom se to jako vstřebá do člověka a zaleze to pod kůži a je to tam a sama jsem si s tím taky prošla a... Ale časem to otupí aspoň ta bolest, takže já ti přeju, ať to otupí co nejdřív a přeju ti hodně sil a zaplať pambu, že máš kolem sebe skvělou rodinu, která ti takhle pomáhá.
2: No já jsem taky ráda, říkám, tak mám skvělýho muže, mám i jeho maminu a tatího, takže jsem za tu rodinu velice ráda, že mě teď takhle drží. Jo?
1: Věřím, naprosto tomu věřím. Alenko, opatruj se a ráda jsem tě slyšela. Pa.
2: Tak jo, děkuji.
1: Ahoj.

Kysáci, moji milí, mě přivedla naše kolegyně Léňa na jeden dobrý nápad. Drcněte do mě, kdo posloucháte a budete poslouchat třeba, nedej bože, příští týden. Drcněte do mě, že si tady dáme takovou anketku, jaká byla oblíbená vaše písnička, když jste šli do školy. To je jedno, jestli si vyberete třeba první, druhou třídu, jo, ale víc už ne, jo, první, druhá třída. A jaká frčela tenkrát vaše nějaká oblíbená písnička. Já totiž jako fakt jednu mám úplně jako stoprocentně. A přesně, taky nevím, jestli to bylo rok 88, 89, jestli to byla první nebo druhá třída, ale jednu mám naprosto na tuty. A Léňa se tenkrát ptala jako vlastně, co frčelo za vás. Tak pojďme si dát příští týden anketku, jaká vaše oblíbená písnička frčela v době, kdy jste šli do první třídy. Víc volných vstupů spolu už dnešní noc mít nebudeme, což vůbec nevadí, protože nejdůležitější stejně jsou ty jukeboxy, tak pojďte si ještě zavolat o váš oblíbený song 210 323 323.

Pokračujeme ve vaší hudbě na rádiu Kiss a tentokrát jdu plnit jukebox své přání Ondrovi, který mi tady napsal. Ahoj Kačenko, mohla bys mi prosím zahrát písničku od Sunblock I'll Be Ready? Jsem na cestě do Španělska, konkrétně do Madridu a mám před sebou ještě nějakých 2000 kilometrů. Tak ať mi ta cesta rychleji utíká a bude to pro tebe do rádia, pro všechny šoféry, kteří míří na víkend ven, ať všichni dojedou v pořádku tam, kam mají. Děkuju moc Ondra, teda to byla krásná zpráva. Ondro, já tě moc zdravím. Přeju ti šťastnou cestu do Madridu. Jestli tam máš chvilku čas, tak si to tam užij. Za nás, za všechny, já se přiznám, v Madridu jsem nikdy nebyla, byla jsem v Barceloně. Tak si to užij, moc tě zdravím do auta. Písničku tady mám nachystanou a poslední jukebox nás čeká by voko za necelých 10 minutek. Tak je to na vás, kdo se sem dovolá jako první na telefonní číslo 210 323 323.

0: stává jedině na KISu.
1: Mám ohromnou chuť udělat takzvanou hurá akci. Vyvoláme soutěž, na jakou akci, která bude teď v září, dostalo právě dnes Radio KIS vstupenky.
2: Millennium Explosion.
1: To je v listopadu.
3: Nebudou to teoretici?
1: No ne, teď si budou v říjnu.
4: Jsou to skutři?
1: Bohužel ne.
4: Řekni, že jsou to Pussy Cat Dolls.
1: Proč bych to měl říct?
4: Protože chcou.
1: Jedeš! Jdeš do O2 Areny 23. září na účet Radia KIS.
4: No, to myslíš vážně?
1: Jo!
4: No, já na čata.
1: V e-mailu přistály vstupenky a není jich málo. Tím pádem od této chvíle na KISu budeme rozdávat.
0: Raní KIS od 6 do 10.

0: Noční jukebox.
1: Máme tady poslední jukebox své přání této hodinky a patřit kysáci bude Honzovi. Honzo, ahoj, já tě zdravím.
2: Ahoj, já tě taky zdravím. Do rádia.
1: Děkuju ti pěkně, jak pak se máš?
2: Dobrý, jsem v práci na noční.
1: Kdy ti končí?
2: Za hodinu a půl mi končí směna.
1: Tak to je paráda, to už je za chviličku a potom šupky rubky do postele?
2: Jo, ještě venčit psa a potom do postele.
1: Jasně, ty zvířátka, to je prostě povinnost, musíme, že jo, to naprosto chápu a potom hezky do postele. Hele, spí s tebou pejsek v posteli?
2: Ano, spí.
1: Jasněčka, hele, jak má člověk takhle sparring partnera, tak to je dobrý, viď, parťáka.
2: Jo, že jo, akorát chrápe.
1: No, já mám kočku a ta teda taky vždycky říká, mi tam vrní v posteli, já říkám, běž si někam jinam, ty mě budíš. Ale fakt je, že díky nim je to takový jako veselější ta domácnost. Tak jo. Honziku, co budeme hrát a pro koho?
2: Budeme hrát písničku IAS Replay. Mm-hmm. Bude to k tobě do rádia.
1: Děkuju.
2: Bude to pro všechny, kteří jsou vzhůru, kteří jsou v práci, ať už jsou za volantem nebo ve skladech.
1: Mm-hmm.
2: A pro náš asi sbor hasičů.
1: Ty jsi mi říkal, že jsi kousíček od Litoměřic a že bys měl takovou malou pozvánku, viď? Tak povídej.
2: Chtěl bych tímto pozvat lidi, který okolí okresu Litoměřice a Ústeckého kraje. Máme výročí sboru dobrovolných hasičů v Čížkovicích, máme výročí 100 let.
1: Uh-huh.
2: Sobotu to začíná od 9 ráno u hasičárny, kterou máme nově zrekonstruovanou.
1: Mm-hmm.
2: Tím, že u památníku budeme pokládat věnec, pak je prohlídka hasičárny nový a potom se to přesouvá odpoledne na hřiště, kde je taky připravený program.
1: Tak to je skvělý, to zní úplně perfektně, takže kysáci, pokud v sobotu nemáte co dělat, tak Čížkovice si říkal?
2: Ano, Čížkovice
1: u Litoměřic, Ústecký kraj, tak vyražte, protože to zní úplně parádně. Tak Honziku, ať se vám sobotní akce vydaří, já tady písničku mám pro tebe nachystanou, tak jdem na ní. Měj se moc hezky, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Čau. Radio Kiss.

0: Otvíráme závěrečnou hodinku nočních juboxů. Katka Brzbohatá vám přeje krásný ráno a jdeme na to, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Já vám přeju, kysáci, krásné, velmi časné ráno. Máme tady ještě stále noční jukeboxy a to znamená, že hrajou podle vás. A faktem je, že dneska to teda bylo samý telefonát. Já jsem říkala, že teď se aspoň ze začátku trošičku zaměřím na tu apku, protože tady toho je hrozně moc. Takže Jiříku, teď je to tvoje.
2: Čau Káťo, moc se omlouvám, že takhle ruším. Ale mohla by si mi na noční směně v práci zahrát písničku o taková Cartoon Heroes? Prosím, prosím, jenom aby se všem tady zlepšila nálada. Díky, ahoj.
1: Kubíku. Byl to Kuba, že jo? Ježišmarja, jsem to ve vteřině zapomněla. Hlavně nás nerušíš. My jsme tady od toho, Jirka, ne Kuba, Jirka. My jsme tady od toho, Jiříku, aby jsme hráli podle vás. Vy určujete, co zazní éterem Rádia Kiss, takže v žádném případě mě nerušíš a já jsem ráda, že tobě naopak můžu splnit jukebox své přání, tak jdeme na Aquu a Cartoon Heroes. A zdravím, pa, pa, pa.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Avicii a Levels nám dohrali na Radio Kiss a já se přiznám, to je moje velmi oblíbená písnička od tohle toho interpreta a já se budu opakovat, když my jsme to tady naposled s Vašíkem, s Bejslikrem zmiňovali, že ho strašná škoda Avicího, že to bylo tak něco talentovanýho a Levels to jenom potvrzují. No, tak to nám dohrálo a co bude hrát dál, to už nám řekne Hans.
2: Zdravím, Kačí, tak si dneska zapnu rádio a konečně slyším ten nejhezčí hlas éteru. Super. Poprosil bych tě, jestli bys mi zahrála a pro všechny řidiče autobusů ATB Apollo Road. Díky, Hans.
1: Hanzi, já ti moc děkuju, nevím, které jsi nejhezčí hlas, ale každopádně děkuju za krásný kompliment. ATB tady mám nachystaný, pak si dáme maličkatou pauzičku a potom už kysáci poslední tři jukeboxová přání. Je to jenom na vás, 210 323 323 nebo apka Radio Kiss.
0: Radio Kiss.

0: Teď mi tady přijde zpráva, kde mi tady někdo přeposílá obrázek nějaký konverzace a já bych si to strašně chtěla přečíst. Kysáci, co mi to posíláte? Já bych si to strašně chtěla přečíst a mám vstup a nemůžu. Kelišová, no tak já počkám, až si to tady odbydu a pak se podívám, cože mi to posíláte. To je nevšední. Tak, kysáci, Andrejko, dostaneš teďka prostor ty, tak co ti můžu zahrát?
1: Ahoj, Kači, prosím tě, chtěla bych zahrát písničku od Pink a byla by to písnička Get the Party Started, nevím, jestli jsem to teď řekla správně. A bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe a prostě pro všechny, co mají noční. Děkuju.
0: Andrejko, říkala si to naprosto správně, Pink a Get the Party Started se ta písnička jmenuje, jdeme na ní. No a pak už váš telefonát, kdo to bude? 210 323 323.

0: cesta. Tu dálnici mám třeba zrovna nejradši.
1: Já jim teďkon taky, akorát, že tam je kousek teďkon sužený, tak aha, to bude trošku takový, tam opravdu vozovku teďkon, takže to. Aha. Jinak to pojede takhle večer stát.
0: Tak jo, já ti přeju šťastnou cestu a písnička letí za tebou. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji, taky, čau.
0: Radio Kiss.

0: A je to tady Kysáci, já jsem se s váma přišla rozloučit a splnit ještě poslední jukeboxové přání. A splachnu to teďka hnedka dvě mouchy jednou ranou. Kubí.
1: Dobré ráno, Kačenko, zdravím, tady Kuba. Já bych tě poprosil, zahraj nám tam při pátku takhle nějakou parádní písničku. Mělo by to být tobě do rády a všem dobrým lidem, řidičům, řidičkám, brněnskýmu depu PPLka, celé mojí rodině a všem těm dobrovolňákům a hasičům, jestli mají nějakou akci o víkendu, tak ať se to hodně dobře podaří. Takže díkec a krásný ráno, Kačenko. Čauky.
0: Kubo, děkujeme za krásnou zprávu. Kuba reaguje na to, co jsme tady měli minulou hodinku, kdy probíhá akce u Litoměřic právě dobrovolných hasičů, mají tam program na celý den. Tak děkujeme za takhle krásnou reakci. No a jeden fešák nakonec. Davčo.
2: Čau, Kačenko, tady David. Zahraj mi tam, prosím tě, Sara Perketty Amo. Bude to jenom pro tebe do studia, protože seš ta nejlepší moderátorka Kisu. Tak díky, čau.
0: Na světě, Davčo. Ježíš, to je jako blížek malej. Davčo, moc krát děkuju, já tě zdravím. Ano, už je prostě, se to blíží k té šesté hodině raní, tak už vstávají i takovýhle špunti malý. Tak děcka, první týden máte za sebou, zdárně jste ho zvládli, tak příští týden pěkně rovnýma nohama do toho zpátky školní režim a já vám přeju, ať se vám hlavně v tomhletom novém školním roce daří. Rodiče, vy to přežijte. No a všem ostatním kysákům i nám všem přeju krásný víkend, užijte si to, máme tady pátek 4. září. Já se s vámi loučím, kysáci moji milí, a budu se na vás těšit zase příští týden v nočních juboxech a teoreticky bych měla normálně ze středy na čtvrtek. Tak se mějte krásně a ahoj, krásné ráno.

0: Dobré ráno, kysáci. Ahoj, Patriku.
1: Nazdár.
0: Jak jsi se vyspal?
1: Jo, dobrý, šlo to.
0: Ale já si myslím, že někdo vedle se nějak dobře vyspal.
1: Taky to vidím.
0: Ahoj, Romane.
1: Čau, Míšo, Patriku, ahoj, kysáci.
0: Jsi se nějak vyfiknul?
1: Ho, do božový oblečení mám.
0: Proč máš na sobě dres?
1: Streamujeme v 7, ne? Tak ať jsme jako v bojovým, pardon, tady co tu mám napsáno?
0: Romane, vstávej.
1: Míchací bod open air. Ano, zařízeno, v pořádku, Kájo, jo, myslím na to.
0: Takže ty jsi se takhle vyfiknul na stream, který dneska poběží na YouTube od 7 od rána.
1: Ne, že by vám to neslušelo, ale chce to nějak víc kys, abyste byli, ne, co?
2: No, dobře.
0: Já na konci každého vstupu dám kys ke kamerám.
1: Domluveno, a co uděláš ty, Patriku, v každém vstupu?
2: Já to ještě vymyslím.
1: Jo, jasně.
2: Něco nějak udělám.
1: Hele, je to tak, v 7 hodin se konečně zase po dlouhém létě uvidíme na streamu na YouTube Rádia Kiss.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Pátek přinese zpočátku oblačno, ojedinělé s přeháníkami, postupně se místy dočkáme polojasné až skoro jasné oblohy. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Školy mohou v příštím roce řešit vážný problém. V návrhu státního rozpočtu totiž podle odborníků chybí zhruba 2,5 miliardy korun na školní psychologi nebo asistenty pedagoga. Ti jsou přitom od letošního roku v prvních třídách povinní. Podle ředitelů škol může nedostatek financí negativně ovlivnit nejen jednotlivé žáky, ale i celou výuku. Lyžaři, kteří v posledních třech sezónách vyrazili do italských Dolomit, mají nárok na vrácení části ceny za skipas. Jedná se o výsledek vyšetřování sdružení Dolomity Supersky, které antimonopolní úřad podezíral z omezování konkurence. Mezi lyžaře se má rozdělit v přepočtu přes 720 milionů korun. A teď zpátky domů.
2: Do pražské zoologické zahrady se po desetileté přestávce vrátili lemuři tmaví. Pár, který přišel z plzeňské zoo, si nyní zvyká na ostrovní výběh u dolní stanice Lanovky a postupně se seznamuje s venkovní expozicí. Samice je přitom původně z pražského chovu. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř 8000 diváky deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6-0. S čistým kontem uspěla na domácím ledě také Plzeň proti švédskému Regle a oslavila triumf 4-0. Třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a prohrál na ledě Tapáry Tampere 3-6. První dnešní zprávy jsou za námi a teď už startuje páteční ranní KIS.
3: Dobré ráno, kysáci, v téhle hodině se pouze uslyšíme.
4: A v tý další už se uvidíme.
5: A to na YouTube Rádia KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Rádio KIS.
6: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Real to Real, 6 hodin a 7 minut. A je tady páteční ráno. Možná z posledních sil dneska vyrazíte do práce, do školy, kamkoliv.
1: Ale děti mají dneska, nebo začíná jim dneska první školní víkend. To znamená, že zítra nebudou vstávat.
0: Tak oni měli 2 měsíce volno, šli do školy až v úterý, to se nikdo neučil a ty už tady řešíš, že budou mít zase volno, jo?
1: Víš, jak se na to těšej.
0: Každý. Co máte v plánu vůbec o víkendu?
1: Já jedu moderovat sportovní den do Lunchcrown.
0: Takže Lunchcrown. Moderátorku, kterou jste si objednali, neočekávejte na pódiu.
2: Neví, kam jede.
1: Ne, to je sportovní den Sázavy a je to v Lunchcrown.
0: Budem takže ti to věřit, bez tak si to teď vymyslela. Ano, Patriku.
3: Já budu u nás ve Strmilově, my tam máme hasičskou pouťovou zábavu, my tam máme pouť, takže já hraju na pouťovce, takže to bude od večera do rána, bude to velký, divoký, spousta rokovek a tak.
0: To ti asi nezávidím.
3: No, to bude sobotní ráno těžký.
0: Právě. Mejdan to bude výborný.
3: No jo.
0: Ale druhý den teda. No.
3: Jo.
1: Co ty, Romane?
0: Svatba velká, ohromná. Danča, Michal, naši posluchači. Zítra na jihu Čech a bude to velký. Bude to velký. Takže brzo ráno vstávačka, už kolem 6. hodiny.
2: Ajajaj.
0: Tak to bude taková 24, no, za tento víkend. Ale zase, heleď, tyjo, když je člověk mezi veselýma lidma, je to super.
3: Já ani nevím, jak má být počasí, má být dobře, ne, myslím.
0: Za mě dobře, že techniku budu možná zapojovat za deště ještě ráno dopoledne, ale pak už se vyčasí.
1: No tak dobrý, hele, teď se na to koukám, no nějaký deštík, ale nemělo by to být nějak zlý.
0: Tak snad se někde uvidíme, kysáci, podívejte se, hraní trojka bude snad po celé České republice.
3: Zase všude rozjetý.
0: Tak si někde dáme po kalíšku.
4: Ranní kys. Každý všední den od 6 do 10.

0: Než to všechno vypukne, jak to bude s naší ranní kachnou? Vzpomenete si, jaké kachny tady byly tento týden?
1: Včera říkala něco Míša, předevčírem nevím.
2: Předevčírem vím, to bylo s tím listovým těstem.
0: Že se nesmí používat listový těsto, protože je sucho a trpí listnaté stromy.
2: To bylo
1: výborný.
0: A potom s tím autem, vzpomeneš si?
1: S autem?
0: No.
1: Velký, malý,
0: nevím. Okýnko.
1: Jo, my se ti neucvakli prsty.
0: Tak bude okýnko zajíždět pomaleji. A včera?
2: A včera to jsem měla já kachnu. Mm-hmm. A to bylo o tom, že mobilní operátoři dělají nový tarif pro podnikatele, který vytípne hovor toho druhýho, aby se oni mohli dovolat.
0: Jo, protože jako podnikatele budou mít přednost, ano. Protože volají kvůli biznisu, tak aby o ty peníze nepřišli.
2: Jo.
0: To byla taky pěkná blbost.
2: To byla.
0: Tak uvidíme, co to bude dneska. Kdyby náhodou jste něco slyšeli, vy to víte, zapamatujte si to. A ve 8:45 zavolejte do Kisu o dárek.

0: Ariana Grande ještě za starých dobrých časů, i když ona zpívá pořád skvěle, jenom se nám ta holka nějak mění, veď trošku.
1: Nějak hubenější mám
0: pocit. Hodně, hodně.
2: No, hodně.
0: Naj se holka, dopřej si. Taky ti to bude slušet.
2: Vepřokne dlozelový prospělo.
0: Možná, že teď zažíváte to, že už je v ulicích mnohem více lidí, než jste byli zvyklí v srpnu a v červenci. Pozor hlavně před školami. Sami jste se několikrát ozvali a nabádali ostatní řidiči, aby jsme byli mnohem pozornější kvůli dětem. Mám tady zrovna jednu statistiku a chtěl bych se vás zeptat. Kolik let je v průměru nejčastěji dětem, které se bohužel zapletou do nějaké dopravní nehody?
2: No, já si myslím, že tak 10 až 12.
0: Až jo.
2: No, protože to už jsou takový ty pubertáci, víš, že ztrácí pozornost, baví se s kamarádama a tak dále, mladší furt jako.
0: A nejsou to právě už děti ve věku, kdy už mají větší rozum a vidí, že si mají dávat pozor?
2: Já
3: jsem si původně myslel, že to bude kolem 10 let, ale když nad tím přemýšlím, tak já bych řekl ve 14, že to s tebou fláká ta puberta a nedáváš pozor.
0: Až takhle vysoko?
3: No.
0: OK, mám tu právě teď aktuální údaje o tom, jak to je a pojďme si to za chvilku říci a dávat i z toho důvodu ještě větší pozor za volantem.

0: Probudili vás Backstreet Boys na rádiu Kiss a zpátky k našemu menšímu tématu. Dopravní nehody jsou nebezpečné pro všechny chodce, to je jasné, ale děti však patří k těm nejzranitelnějším. Data za posledních 15 let evidují téměř 14 000 nehod, při kterých byly děti chodci. 3/4 těchto nehod se odehrály ve všední dny a nejrizikovější jsou samozřejmě chvíle, kdy děti míří do školy, nebo se z ní vracejí, tedy buď kolem 7 ráno, anebo mezi 1 až 5 odpoledne. A následky bohužel bývají velice vážné. Bez zranění vyvázlo méně než 9% dětí. Více než 1200 jich utrpělo těžká zranění a 75 dětí zemřelo. Nejčastěji se nehody týkají, a to byla právě ta má předchozí otázka, 9letých a 10letých. Takže Míša plus minus měla pravdu, Patrik skoro taky.
1: Tyjo, 9 až 10 let.
0: 9 až 10, takže to máš 6 nebo 7, když jdeš do první,
1: no.
0: třetí, čtvrtá třída.
1: Počkej, 10, není to pátá?
0: Ne.
1: Ne, čtvrtá?
2: A už si to nepamatuju.
1: Ježíš, prostě. Ne.
2: Pojďme to shrnout, že je to na prvním stupni.
0: Asi.
1: Někde zhruba na pomezí prvního, druhého stupně.
0: To prostě znamená, jakmile teď vezete v autě vašeho školáčka, 9letého nebo 10letou školačku, tak jim klaďte na srdce, aby byli opravdu opatrní a nestalo se nějaké neštěstí.
1: To jsem přesně chtěla dodat. Teta Míša bych chtěla teď promluvit ke školákům, který už jsou vzhůru. Když jdete pěšky do školy, tak chápu, že máte sluchátka, určitě tam posloucháte Radio Kiss.
0: To je pravda.
1: Možná se koukáte v telefonu na nějaký videa, ale prosím, když budete přecházet silnici, telefon z očí, jedno ucho odkrýt, pořádně se rozhlídnout a teprve až pak přejít.
3: Radio Kiss.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Rádio Kiss počasí.
1: Pátek přinese zpočátku oblačno, ojediněle s přeháníkami, postupně se místy dočkáme polojasné až skoro jasné oblohy. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Lidé si mohou v nové verzi mobilní aplikace EZ Karta, kterou provozuje Ministerstvo zdravotnictví, zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok z veřejného zdravotního pojištění a kdy je naposledy absolvovali. Obsahuje i výsledky z laboratorních vyšetření, do budoucna i elektronické žádanky. Novinky představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Stejná data si lidé mohou zobrazit také na webu e-zdraví. O další spolupráci při pomoci bránící se Ukrajině nebo v boji proti nelegální migraci před Lamanšský průliv jednali v Londýně britský premiér Andy Burnham a francouzský prezident Emmanuel Macron. Oba lídři zdůraznili, že vazby jejich zemí jsou v současnosti i přes britský odchod z Evropské unie velmi pevné.
0: Sport.
1: Jakub Menčík, Marie Bousková a Nikola Bartůňková postoupili na tenisovém US Open do třetího kola. 17. nasazený Menčík porazil Rakušana Rodionova 6-3, 3-6, 6-2 a 6-3. O 8 příček níže postavená Bousková zvítězila nad Britkou Harriet Dartovou 6-2 a 6-2 a Bartůňková zdolala 6-7, 6-2 a 6-3 Němku Mariaovou. Neuspěla Kateřina Siňaková ani Dalibor Svrčina. Tolik aktuální zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: se Patriku. Hajá!
1: Mezinárodní den taekwonda.
0: Jo, přesně tak. A potom je taky Národní den líných maminek.
1: Líná maminka, co to znamená líná maminka?
0: Já si myslím, že tenhle ten svátek je záměrně daný na začátek září, protože si myslím, že maminky jsou po prvním školním týdnu hodně unavený.
2: Nevařím, neperu, neuklízím. Já ne.
0: A nebo taky tak.
1: Už jenom z principu, každá žena, která se stane maminkou, přece nemůže být líná, když se stará o výchovu, miminka, dítěte a už
3: když
1: prostě
3: se stará o výchovu.
1: Ano, jsou ty, co se nestarají.
0: Pozor, jo. Já si teď o tomhle svátku pročítám víc a je to právě o tom, že být rodičem je velmi náročný a proto je dobrý si někdy záměrně udělat trošku pauzu.
4: Ranní show.

0: a dnes narozeniny. A snad vy budete mít důvod k oslavám, pokud se dovoláte do soutěže 7-7. Včera se nám dovolala další úžasná posluchačka a řekla větu, kterou říkat neměla. Já ty peníze tak potřebuju. Tak ta Míša hodila jedničku.
1: Ale já za to nemůžu, já prostě nevím, čím to je.
2: Až se dneska dovoláte kysáci na féra, řekněte, já ty prachy nechci.
0: Jo.
1: No. Počkej, ale dneska to kysáci uvidí.
0: Uvidí.
1: To je pravda.
0: V čem je to jiný, jako?
1: Budu ještě víc nervózní, hned mi budou psát.
0: To je pravda.
2: V 7 ráno začínáme livestream.
3: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Jak se to říká ta formulace, když jste u oltáře, dokud nás
1: smrt nerozdělí.
0: Mělo by se to změnit od tohoto víkendu, dokud nás studená fronta nerozdělí.
2: Studená fronta?
0: Studená fronta,
2: no. Jo.
0: Pokud budete mít kamarády teď o víkendu někde ve Španělsku, ve Francii, v Itálii, tak přes den naměří bez problémů 40 stupňů Celsia a v noci neklesnou teploty pod nějakých 25, maximálně 20 stupňů. To jsou ale teploty, které budou maximálně u nás v České republice. Takže 20-stupňový rozdíl. U nás to bude hezkých, příjemných 20, 21, 22 v průměru a na jihu kolem 40 stupňů.
1: Takže Španělsko a takhle bude mít velký hydra.
0: Bude mít hydra.
1: Hydra.
0: Hydro jedna.
1: Chtěl jsem říct hic a vedra v jednom. Hydra.
0: Spojil. Jen to zkracuj, stihneme víc písniček.
1: Pravda.

0: Juraj!
1: Přátelé, kamarádi, náš letitý posluchač se ozval, tady je Juraj.
2: Dobré rako, rádi špecialisti, dobré rako všetky kisákov, a máme tu piatoček streamu Sviatoček, já sa teším, až vás zase uvidím v akcii. No a priatelia, dneska je ešte jeden špeciálny deň, dneska je národný deň, zoberte si dobré spôsoby do roboty. Tak dúfam, že ste si zobrali všetci dobré spôsoby. Hej. Na 7-7 dobrý spôsob je, keď mi dvihnete telefón. Hej. No a pak už je mi to jedno. Čauko, kakauko.
1: Ahoj, Juraj. Ty si ďábel, ty během 20 vteřin stihneš úplně všechno. Zpropagovat stream, soutěž, ani jednou se neradech, ty jo.
3: A ještě novinku pravda? Řekl, že jeden dobrý způsob.
1: To je pravda.
4: To je fakt. Moc bychom ti přáli, aby si se někdy dovolal, tak to zkoušej.
1: Kdyby to náhodou nevyšlo v 7-7, o hodinu později, Juraji, počítej s tím, soutěž o vouchery za 5000.
5: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. 5000 korun. Po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
6: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Tento pozdrav je vlastně pro nikoho. Zní to zvláštně, ale my nevěříme tomu, že nás poslouchá jediná líná maminka.
1: To je pravda.
0: My máme všechny posluchačky pracovité.
2: Ano.
0: Snaživé.
1: Ano.
0: Dneska je den líných maminek, si říkala.
1: Ano.
0: A napsala nám Maruška něco, co mě překvapilo. Míšo, řekni mi na rovinu, kdyby ti tvůj doktor řekl a byla bys maminkou, že seš líná maminka, urazilo by tě to?
1: Já bych s ním vyrazila dveře.
0: Ahoj, píše Maruška, mě řekl můj gynekolog, že jsem líná maminka.
1: Jaký k tomu měl důvod?
0: Řekl to ve chvíli, kdy porodila dvojčata.
1: Jo, jakože chtěla dvě děti, tak to vzala jedním šupem. Jako
0: správně.
1: No. Dobrý.
0: Že si udělala srandu, že prý nechtěla být těhotná dvakrát.
2: Měla to za sebou.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, Kysáci, je 6 hodin 54 minut a bouralo se na silnici 14 v Trutnově, nakladně v ulici Cyrila Boudy, osobák srazil chodce a na silnici 21 u Chebu je uzavřená silnice kvůli vyšetřování nehody.
2: Za malou chvíli začíná konečně stream na YouTube Rádia Kys, takže uvidíte všechno to, co se děje tady ve studiu. Budeme se na vás těšit i v chatu a hlavně v soutěži 7 v 7.

0: nejlepší posluchače v zemi.
1: Čau, tě kysáci.
2: Nazdar, děcka.
3: Rád vás poslouchám.
4: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
5: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun. A slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátky dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.
8: Pátek přinese zpočátku oblačno, ojediněle s přeháníkami, postupně se místy dočkáme polojasné až skoro jasné oblohy. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu hydrologickému suchu připravuje na snižování odtoku z Orlické přehrady. Kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je hladina Orlíku zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Dnes klesne na kótu 334,6 metrů nad mořem a povodí začne využívat zásobní prostor Slapské nádrže. Tato situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy. Desítky tisíc Španělů protestovali kvůli situaci v Soutě, kam v létě proniklo přes 70 tisíc lidí z Maroka. Podle demonstrantů španělská vláda problém neřeší. V exklávě měly zůstat tisíce nelegálních migrantů a panují obavy, že se situace bude opakovat. A teď zpátky domů.
9: Ředitelství silnic a dálnic začne s opravou jediného mostu v havarijním stavu v Česku, který má ve správě. A to na silnici první třídy číslo 27 v Žatci u Ohře. Během prací od poloviny září do prosince bude provoz regulován kyvadlově jedním pruhem. Řidiči musí počítat s kolonami.
8: Sport. Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní 20-minutovky po střetu s Janem Sčotkou zranil útočník Michal Kovařčík, který byl z ledu odnesen na nosítkách. A po zprávách jdeme házet kostkou. Je tady soutěž 7-7, tak volejte.
4: 7-7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 32.

0: nadtisků 3, Míšo, dodali tu správnou energii, budeš to potřebovat, ale hele, poslouchej, všichni kysáci, i ti, co teď nemůžou soutěžit, jsou při tobě.
1: Tak Michalko, pojď, jo, upliveme ty pozlacený ruce a pojď do toho, jo, pojď, musíš se trošku schopit, už jsi velká dospělá ženská a ty minus jedničky tam nemůžeš házet, pojď do toho, aspoň pětku, jo, čau.
2: Dáme,
0: ty jsi borec.
3: Bylo 7 hodin ráno
4: a na Rádiu Kiss
3: začíná soutěž 7-7.
2: Soutěž 7-7 je o tom, že vám budeme rozdávat peníze a je dobrý, že vždycky něco dostanete. Házíme kostkou a to, co na kostce padne, násobíme tisícem. A když by tam náhodou padla šestka, tak vám přihodíme ještě tisícovku, abyste věděli, že v 7 hodin můžete vyhrát až 7 tisíc.
0: A po výherním signálu se dneska dovolala Radek. Radku, ahoj.
5: Zdravím.
0: Radku, řekni mi, kdy jsi naposledy vyhrál kdekoliv nějaký peníze?
5: Jo, snad nikdy.
0: No hele, tak dneska bude premiéra, protože minimálně tisícovku určitě vyhraješ.
2: Radku, já jsem nervózní, protože to právě zároveň i streamujeme na YouTube. A já doufám, že to dneska padne.
0: Potřebujem konfety vidět a ty budou, když padne šestka.
6: No, tak.
2: Ty konfety úplně nevídou.
0: OK.
2: Ale není to ani úplně nejhorší. Na hrací kostce je dvojka, takže 2000 ti posíláme.
0: Hurá! To je dobrý, co Radku?
5: Je to furt dobrý.
0: Že jo, tisícovka na sobotu, tisícovka na neděli. No,
2: hele,
0: přilepší si. Díky, že jsi zavolal. Víkend si užij a 2000 k tobě dostaneme. Zas někdy. Ahoj.
2: Ahoj.
5: Ahoj.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
7: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: No.
2: No, tady, dejte to pryč, dělá se mi z toho mdlo. Příští týden házíš ty.
0: Po víkendu bude to na Patrikovi.
3: 7-7. Pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Rozhoduje se na webu kiss.cz. Je to teď velká událost, protože poprvé v životě ukážeme prstem na jeden jediný hit, který je údajně podle našeho národa i našich posluchačů nejlepší.
2: A to se za celou dobu nestalo. Pojďte se podívat na náš web kiss.cz, kde máte 6 největších hitů a vyberte ten jeden, který je za vás úplně největší.
3: A kysáci, musím říct, že se to opravdu vyplatí, protože když zahlasujete, jste automaticky ve slosování, protože 25. září semka do studia přijde skupina Lunatic a vybere 3 z vás, kteří se setkají právě s nimi.
1: Budete totiž 2. října do tu Univerzum, můžete si vzít doprovod, abyste na to nebyli sami, budete do zákulisí před koncertem, potom si samozřejmě koncert užijete, takže bude to stát za to. Dneska v noci vysílala Katka Brzo Bohatá v nočních jukeboxech, to víš, ty se znají moc dobře, Lunatic, holky, ty neodmyslitelně patří k sobě. A tak jsem jí položil rychlou otázku, protože od Katky mě to zajímá.
4: Mám tu Katku Brzo Bohatou v kanceláři KISu. Katko, jaký hit Lunaticů vyhraje? Jeden jediný, co je největší hit jejich skupiny?
5: Naprosto jednoznačně, ať je hudba tvůj lék.
1: Já mám mámu,
6: já tuto, jo?
2: Já jsem si myslela, že Katka tvne mámu.
1: Uvidíme, je to na vás, zahlasujte webkiss.cz, času je dost do 25. září a 2. října se vidíme společně v Foutu Univerzu.
0: Radio Kiss.

0: V příští hodině touto dobou už budeme soutěžit. Soutěž
1: s Kaufland Card Extra o poukázky za 5 000 korun.
0: Předposlední soutěž, protože ta poslední bude u Michala Kavalčíka. Možná si zrovna tento víkend pojedete nakoupit nějaké dobroty. Pojedete nebo ne?
2: Já už jsem byla nakoupit, já jsem využila času, kdy je tam nejmín lidí. Já jsem jela kolem 10:00 dopoledne.
0: Jsem čekala
2: hned
0: večer.
2: Po vysílání jsem si řekla, jdu si nakoupit.
0: Dobrý. Je nějaká dobrota, kterou si vždycky koupíš, když jedeš na nějaký větší nákup?
3: Já mám rád v Kauflandu, protože když jdu do těch nějakých malých jiných supermarketu, tak tam nemají takovej ten pult s tím masem. A já si vždycky rád vyberu, že chci přesně tohle, takovejhle kousíček a nemám to rád, když to kupuju v těch plastových zabalených nesmyslech.
0: No vidíš to, poslední dobou, zrovna když mluvíš o tom mase, největšími trendy nás tady na to upozorňuje posluchač Lukáš. Kuřecí kotleta, prasečí křidílka, kapří jazyk. Věci, které by Češi rozhodně měli ochutnat.
3: Ale je pravda, že kapří jazyk, když máme vždycky výlov u strejdy na rybníku, tak ten je jako delikátní, to je výborný na grilu.
0: Je takových věcí, které jsme ještě neochutnali.
1: Radio Kiss.

0: Jednu hodinu starý titulek. Úředníci trávili čas na Facebooku a seznamkách. Ukázalo Vojtěchovo šmírování v uvozovkách. Možná jste o tom četli, že si chtěli zjistit, co dělají úředníci naši, bavíme se o České republice. Kolem toho samozřejmě byl rozruch, že si nepřáli, aby někdo zjišťoval, co dělají na počítači. Oni se tvrdí, že můžeme, teď je to pracovní počítač a tak dále. No a zjistilo se, že sedí na Facebooku a seznamkách, ale upřímně si myslím, kdyby byl napíchnutý jakýkoliv počítač, tak by to byl všude naprosto stejný výsledek.
1: Ale ono se říká, že nejčastěji se lidi dávají dohromady v práci.
2: Jako jestli ve sněmovně mají zaplou seznamku a tak říkají líbí, nelíbí.
0: Tak když už úředníci, zapněte si YouTube, rádi jak je, když už streamuje.
2: Jo.
0: Jo a jinak vlastně, Míšo, to by taky asi za chvilku odzvoní, viď?
1: Mě odzvoní.
0: Přijdeš o práci.
1: Jak přijdu o práci?
0: Jseš na OnlyFans nebo nejseš?
1: Jsem, ale ještě jsem se tam úplně nezapojila.
0: Tak to jo, protože Čína zakázala přístup na OnlyFans.
1: Tak dobrý, tak do Číny nejdu ještě.
0: A tam je jako hodně potenciálních klientů.
1: No počkej, ale tam hlavně je velká konkurence, že jo, v Číně. Ty čínský modelky a tak dále, tím pádem budu mít brzy monopol.
2: Jak se u toho nakroucá, kysáci.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D8 na 15. kilometru se ve směru z Prahy srazil osobák s nákladňákem.
2: Co D1?
3: Dálnice D1 330, druhý kilometr, pneumatika na cestě, opatrně.
1: A ještě se bouralo v

0: Rádo, odvysíláme. Rádio Kiss počasí.
1: Pátek přinese zpočátku oblačno, ojediněle s přeháníkami. Postupně se místy dočkáme polojasné až skoro jasné oblohy. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Motoristé na čtvrteční schůzce s premiérem Andrejem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard korun. Žádnou dohodu zatím z hnutí ANO nenalezli. Diskuze bude pokračovat v pondělí. Předseda motoristů Petr Macinka po jednání řekl, že navrhovaný schodek 389 miliard korun je velmi vysoký a strana nechce jen jeho kosmetickou změnu o 1 nebo 2 miliardy. Ministryně financí Alena Schillerová i premiér Andrej Babiš za návrhem rozpočtu stojí. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici. Čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž.
0: Sport.
1: Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní 20-minutovky po střetu s Janem Ščotkou zranil útočník Michal Kovaščík, který byl z ledu odnesen na nosítkách. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss.
2: Dobré ráno všem, co poslouchají Rádio Kiss.
3: A taky všem, co nás sledují na streamu.
4: A všem, co půjdou na Pussycat Dolls.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.
2: Be happy.
3: Kysáci, všimli jste si, že máme nový opener?
5: Jo!
2: To je to, co jste slyšeli, ta hudba teď.
3: A dáme si to ještě jednou.
2: Dáme. Dobré ráno, kysáci, užijte si novou ranní trojku.
3: Jsme tady, Patrik Veltan, Míša Denhová a Roman Anděl.
5: Ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: U nás na KISu nikdy nevíte, co si na vás vymyslíme. A včera Roman přišel s bleskovou soutěží. Měli jste za úkol přijít na to, na co máme vstupenky. Kysáci, vy jste typovali skútry, Celine Dion, která vystoupí ve Francii, ale nakonec to trefila posluchačka Míša, která správně řekla, že máme vstupenky na Pussycat Dolls.
1: Měla ohromnou radost, my samozřejmě s ní, protože si užije velký koncert 23. září v O2 Areně. A máme tu další dvě vstupenky a nabízím další otázku.
2: A ta bude?
1: To vám řeknu za chvilku, to řekneme naživo posluchači nebo posluchačce, která se dovolá sem do studia Rády a Kysa bude se moc zaradovat taky.
2: Víme, o co soutěžíme, nevíme, jak budeme soutěžit, ale kdo chcete dvě vstupenky, volejte právě teď k nám do studia.
0: 210 323 323.
1: Tak co to bude?
3: Ooh, baby.
1: Ooh, baby.
3: Oh, yeah.

0: skupina Pussycat Dolls, který vystoupí 23. září v pražské O2 aréně v rámci Forever Tour.
1: Jediné, co zatím víte, že jste měli zavolat sem do studia Rádia Kiss. A to udělal Zdenda. Zdendo, vítej, ahoj.
2: Čau, čau.
1: Čau, Zdendo, ty jsi profesionální vyhrávač vstupenek.
2: To co víš, jo, nejenom vstupenek, vyhrál u vás už po druhý.
1: Jako, jak po druhý, co už jsi vyhrál, povídej.
2: Já už jsem vyhrál tenkrát ten Brotex jednou.
1: Jasně, a ještě něco?
2: Ne, taky Brotex a...
1: Je, a vypad signál,
3: je,
1: hele.
3: To je škoda, je, no, takový no. Sympatiák. Je.
1: Zdenda zmizel normálně z éteru. Hele, to jako to ani neříkej nahlas, protože si myslím, že někteří posluchači tě nebudou mít rádi, že to dokážeš.
2: Je, to je,
1: a jak to děláš? Ty seš, ty pracuješ u O2, nebo jak se sem
2: ne,
1: dokážeš?
2: Ne, no, všichni zablokuju a pusím tam sám sebe, když se mi drahce.
4: On má totiž ten priority call, víš, jak jsme říkali.
1: Jo, ta raní kachna.
4: Ano.
1: Jo, že vytípneš ostatní.
4: Vytípne všechny ostatní a dovolá se on.
1: Teda, Zdendo. Hele, Zdendo, my pro tebe teď máme soutěžní otázku. Opravdu se budeš moct dostat 23. září do O2 arény na Pussycat Dolls. Bude to velká událost. Ale je otázku, jak si s tím poradíš, protože na odpověď, a Patrik to bude počítat,
3: dobře.
1: Budeš mít 5 vteřin, jo?
2: Jo, tak uvidíme.
1: Tak nejprve začněme tím, na co jsme se ptali včera, jenom mimo soutěžně.
4: Včera jsme se ptali na to, na jaký koncert nám přišly vstupenky.
1: Zdendo? Ano, to bylo včera, Pussycat Dolls, přesně. A teď přichází otázka a na odpověď máš 5 vteřin. Zdendo, na jaký koncert nám nepřišly vstupenky do Rádia Kiss teď?
5: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Konec.
2: Ne, na skútr.
1: Pozdě, 5 vteřin.
4: Ne. Zdendo!
1: Ne!
4: Zdendo!
1: Patriku, ty jsi řekl konec.
3: Já řekl konec, já počítal.
1: Zdendo, nedá se nic dělat.
2: Okay.
4: I mistr tesař se někdy utne, tak vyhraješ zase stupenky jindy.
1: Tak jo.
2: Tak
1: promiň. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Čau. Já to počítat pomalejš, ne?
3: Řekl jsi 5 vteřin, řekl.
1: Řekl jsem 5 vteřin, no.
4: Tak rozhodněte někoho dalšího, ať to někdo vyhraje.
1: A ten dostane taky 5 vteřin?
4: Jo, 3. Taky.
1: A to už to dostane zadarmo, ale
3: vteřiny.
1: Potom.
3: A co?
1: Haló, volá někdo do Kisu?
6: Ahoj, Petr.
1: Dobře, Petrovi dáme jenom 3 vteřiny.
3: Jo.
1: Aby to bylo fair, takže soutěžní otázka zní. Na jaký koncert nám nepřišly vstupenky do Rádia Kis teď?
5: 3.
6: Na Placebo.
5: 1, co?
1: Placebo.
6: Ano.
1: Počkej, pečivo jsi říkal?
6: Ne, plesibo, jako placebo.
1: A my jsme ti ale rozuměli pečivo.
6: Ne.
4: A plešibo existuje?
1: No jasně.
6: Placebo.
1: Očkej, já zkusím, jestli, a to se obávám, že možná ani... Máme!
4: Placebo.
1: No jasně.
3: Ale nemáme vstupenky.
1: Jak nemáme vstupenky?
3: No na placebo nemáme vstupenky.
1: To je zas moje puberta. A ty si říkáš, že se jmenuješ Petr?
6: Ano, čau, ano.
1: Petře, čau, ty budeš mít kolem sebe takový kočky, ty jsi to vyhrál! Jedeš na Pussycat Dolls!

0: zajímalo, Peťo. Ty bys si vzal sebou ženu, aby si to užila, že třeba je jejich velká faninka, anebo naopak nějakýho kámoše, abyste se pokochali?
1: Spíše kámoše.
0: No jo.
2: Takže je to tvoje. Gratulujeme ti a užij si to. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Čau.
3: Ranní Kiss.

0: Michal Kavalčík hledá vztahové rekordmany. Včera se vás totiž ptal na tohle.
1: Jak dlouho vám se podařilo být s jedním partnerem, s jedním manželem? S kým máte ten váš rekord? Nebo dokonce ještě možná takhle, jste ještě pořád spolu a kolik je to už let?
2: My spolu jsme, je to můj nejdelší vztah, zároveň jsme se vzali a to je s mojí Míšou 6 let. Moc pěkné.
0: Já jsem zatím měla nejdelší vztah 8 let. Ty, Romane?
2: Že jo. Máme zvuk dinosaura nebo něčeho takového? Nějaký
0: Jurský park si tam
2: pravěkou nějakou znělku nebo něco
3: Jurský park tam je.
2: Jurský park. No, asi 24 let.
0: To je ale krásný.
2: Jak s Myškou, tak s Kysem. To je dobrý.
0: Počkej, takže ty jsi teda začal na Kysu a zároveň jsi našel Myšku.
2: Myška,
0: ten samý rok.
2: Myška mě, bych řekl.
0: Myška jako, tebe.
2: Na rádio tebe? A rádio mě... Ne, to jsem si našel já. Já jsem šel přímo do Kysu si říct.
3: Jdu vysílat.
2: O vysílání.
3: Hezky.
2: Takže tak. Takže za chvilku se mrkneme na vás, protože to nás zajímá, jestli tu budeme mít taky nějaký rekordmany.
4: Radio K.

0: Jak jsi to pojmenovala, ty rekordmany?
1: Vztahové rekordmany.
0: Vztahové.
2: Jak dlouho se vám podařilo být po boku svého muže, své ženy? Jaký je ten váš rekord?
0: Uvidíme, jestli na tom někdo bude ještě lépe než já s Myškou, těch 24 let. Tak Patriku, díky za ten Jurský park.
3: Rádo se stalo.
0: Tak co, kysáci?
4: Ahoj, já jsem s chlapem už 23 let. Poznali jsme se v Plzni, 700 kilometrů. Wow. Jedno od druhého. Máme 4 krásné dcery, jedného syna.
5: A to budeme ještě dlouho, dlouho spolu.
6: Jsme spolu s manželkou 22 let, máme 5 dětí, jsme spokojení.
7: My jsme s manželem 32 let od svatby, teď v říjnu budeme mít výročí. Jinak jsme spolu 33 let.
2: Máme tady vítěze a já bych to dneska dal Kikince.
8: Tak já s manželem jsme letos oslavili 25 let a troufám si říct, že spolu budeme do konce života, protože ten vztah je o lásce, toleranci a upřímnosti a na 99% věcí máme stejný názor.
2: Jo, když se to potká.

0: Zatím jenom přátelsky prosíme kolegy, že když streamujeme, tak bez těch vulgarit, které tady zaznívají ve studiu. Ano, pane Peltane.
1: Ano, já se omlouvám, mě začala blbnout klávesnice a trošku jsem se neudržel.
2: Tak prosím tě, klid, ale slušně.
1: Já vím, všechno to totiž kysáci vidějí na live streamu na YouTube Radia Kiss.
0: To už je takový folklor, že má Patrik nějaký problém s myší, že jo, jednou baterky tu měníš.
1: Ale
0: jo.
1: Ona je úplně nová, ta myš i klávesnice, a zase to tady začíná dělat nějaký brikule.
0: Je nová a furt mu to není
2: a
0: dost.
2: A co ti tam nejde?
1: Najednou se mi zavřou složky prostě z ničeho nic.
0: Tak je otevři, chystáme dopravu, dobře. Jo?

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Bouralo se na dálnici D1 na 152. kilometru ve směru z Prahy. A ve směru do Prahy to vypadá jak?
2: Na D1, když se jede směrem do Prahy, tak kousek před sjezdem na Humpolec je dopravní nehoda. Je tady vrtulník, jsou tady hasiči a úplně to stojí.
1: Další vážnou nehodu řeší v Brně v Židenické ulici a připomínáme bouračku v Praze v ulici Přátelství. Hey.

0: baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
4: Korfbal 2026.cz.
5: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
6: Počasí.
7: Pátek přinese zpočátku oblačno, ojedinile s přeháníkami, postupně se místy dočkáme polojasné až skoro jasné oblohy. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: V Česku přibývá rodičů, kteří mají začátkem školního roku problém s penězi. Výbava pro jednoho školáka vyjde na tisíce korun a rozpočty mnohých rodin jsou napjaté i bez toho. Pomáhá jim stát, obce a velmi často také neziskové organizace. Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen ve čtvrtek jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Jeho cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Volkswagen tak mimo jiné plánuje do konce desetiletí zrušit po celém světě dalších 50 tisíc pracovních míst. Plán označuje za nejzásadnější transformační program ve své historii. A teď zpátky domů.
8: Do pražské zoologické zahrady se po desetileté přestávce vrátili lemuři tmaví. Pár, který přišel z plzeňské zoo, si nyní zvyká na ostrovní výběh u dolní stanice Lanovky a postupně se seznamuje s venkovní expozicí. Samice je přitom původně z pražského chovu. Pro KIS Blanka Holoubková.
6: Sport.
7: Matias Vacek po triumfu v úvodní časovce vyhrál i druhou etapu cyklistického závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Po desátém triumfu v profesionální kariéře zvýšil jezdec elitní stáje Lidl Trek náskok v čele průběžné kvalifikace podniku třetí nejvyšší kategorie kalendáře na 45 sekund. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
9: Plánujete o víkendu velký nákup?
10: Tak buďte v pozoru, protože se chystá soutěž s Kauflandem.
11: Soutěž o 5000.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

soutěž s Kaufland Card Extra o poukázky za 5000 korun. Chcete vyhrát? Tak volejte studio 210 323 323.

0: soutěž z Kaufland Card Extra o poukázky za 5 000 korun.
1: A za 5 000 už člověk udělá v Kauflandu opravdu velký nákup. A když k tomu bude mít ještě Kaufland Card Extra, tak nakoupí ještě víc, protože s touhle kartou získá slevy, kupóny, odměny, sbírá věrnostní body a soutěží o skvělé ceny.
2: A možná tohle všechno získá teďkon posluchač Robert, který se dovolal. Nazdar, Robčo.
3: Taky ahoj.
2: Robert, řekni mi, když jdeš do Kauflandu, jdeš k tomu masovému pultu, seš spíš tým kuřecí maso, vepřový maso nebo hovězí maso?
3: Vepřový.
2: Dobře, ty, já taky.
1: Vepřový, no jo.
2: Snad ti dopřejeme a dáme voucher v hodnotě 5 000 korun. Z Kaufland Card Extra. Takže, Roberte, jak ti Kaufland Card Extra pomáhá šetřit přírodu? Za A. Naučí tě sázet stromy rovnou na parkovišti před Kauflandem. Za B. Místo dlouhých papírů máš digitální účtenky přehledně uložené v aplikaci Kaufland. Nebo za C. Nedovolí ti koupit jiné než zelené potraviny.
3: Tak je to ta Bčko s tou účtenkou.
4: Proč to nejsou ty stromy na parkovišti?
2: Bylo by to dobrý.
1: Jo.
2: Máš pravdu. Kaufland, ten by si to zasloužil, kdyby jsme tam pomohli vysázet nějaký stromy. Za takhle nádherný ceny. Roberte, bylo to jednoduchý, viď?
3: Bylo.
2: To je dobře, je to tvoje.
4: Roberte, za těch 5 000 korun, co ti posíláme, si můžeš koupit podle mě tunu toho vepřového masa.
2: No dobře, abych nepřeháněl.
4: Tuna asi ne.
2: Abych nepřeháněl,
4: ale bude z toho pořádný oběd.
2: To teda, hezký víkend. Takže dostaneme to k tobě a měj se. Ahoj.
1: Ahoj.
5: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.
2: A poslední stejná soutěž proběhne už dneska dopoledne na Kisu.

0: pondělí oficiálně spouštíme na KISu ranní výzvu a my si postupně pročítáme vaše přání, která máme splnit. A jedno mi, milí kolegové, utkvělo v paměti. Natolik, že bych ho s vámi chtěla za chvilku probrat a poradit se. A KISáci, vy poslouchejte, protože já si myslím, že tohle přání by byla výzva nejenom pro nás, pro ranní trojku, ale pro celý tým Rádia KIS.
1: Začíná mít obavy.
0: To měj.
1: Tady jsou Silver na KISu.

0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: A vaše přání začneme oficiálně plnit od pondělí, protože vy nám teď posíláte e-maily na ranozavináčkis.cz a my si to postupně pročítáme. A jelikož tady pan Peltan...
2: Já to věděl.
1: Aha. Už porušil...
2: Já to věděl.
1: ...slib, že začneme od pondělí a už splnil jedno přání. Následoval ho kolega Roman Anděl, který taky splnil přání. Tak mi dovolte, abych já teda si taky vyhodila z kopejtka.
2: Hned, jak jsi mi říkala, že má vytočit nějaký telefonní číslo, jak došlo do třetice všeho dobrého.
1: Takže právě teď máme na lince Radima. Ahoj, Radime.
3: Ahoj, raní trojko, ahoj, ke všichni kysáci.
2: Ježiš, Radime nějaký Čau. Smutný, ahoj, Radime.
1: Radim je potichu.
2: Jo, takhle.
3: Já jsem potichu, abych nezbudil manželku.
2: Teď jsem se bál, že to bude nějaká výzva, která bude, že jsme tady takový veselý a ono bude o něco vážného.
1: No, uvidíme, jestli budete veselí.
2: Aha.
1: Protože, Radime, já jenom maličko zrekapituluju, co jsi mi psal v e-mailu, jo? Radim je náš věrný posluchač, ladí nás už zhruba 11 let.
2: Ty jo.
1: A jeho velký koníček je sbírání autogramů. A tohle se mi líbí, Radime, co jsi napsal. Vy jste moji Kiss Avengers, tým superhrdinů, který zachraňuje republiku před špatnou náladou, ospalostí, případně raní depresí, že musí vstávat. A teď k tvému přání, Radime. Napsal si, mám jedno epické přání, hodné celého superhrdinského týmu Kiss. Přál bych si mít podpisové karty od všech moderátorů Rádia Kiss, ale protože je to vaše výzva, nechci klasické, ale chtěl bych vámi ručně kreslené originály. Něco jedinečného, co vznikne jen díky vám.
4: To nechceš.
1: Pánové, vy se budete muset nakreslit. Chápu to správně, Radime.
3: Ano, je to přesně tak. Nějakou karikaturu nebo prostě sebe, anebo něco, co vás vystihuje každýho zvlášť, každý je jedinečný, každý má něco, tak to nechám čistě na vašem uvážení.
1: Radime, oficiálně ti oznamuji.
0: Výzva přijata.
1: Radime, včera jsem utíkala do obchodu a kysáci, kteří jsou na streamu, to vidí. Držím v ruce knížečku. Nenašla jsem žádnou jinou červenou, tak jsou je prostě s červenýma lístečkama.
2: Ale ona je červeno-černá v barvách
1: kysu. Jo, aha. Snažila jsem se. A tady do té knížečky každý z moderátorů Rádia Kiss něco nakreslí. Na památku, takový památníček. A já už mám od tebe, Radime, adresu a až to bude hotové, tak my ti to pošleme. Souhlasíš?
3: Dobrá, děkuji, budu se těšit.
2: To je dobrý, to je dobrý.
1: Takže okay. Já se těším na vaše výkresy.
4: Je to hezký přání, ale nevím, jestli bude hezký ten můj portrét, protože já absolutně neumím kreslit postavy.
2: Bude originální.
4: To je pravda.
2: O to jde, přesně že
3: tak.
2: Jo, o to jde.
3: Přesně tak, bude to originál.
2: Super.
1: Hlavně to bude výzva na... Povídej.
3: Hlavně nikdo jiný to mít nebude, jenom já. Nikdo jiný. Takže to bude opravdu jedinečný.
2: To je pravda.
3: To už se nikdy neuskuteční, úplně to samé.
2: Tak kamaráde, začínáme na tom pracovat od pondělka. No, to bude moderátorů a moderátorek, jsme velká parta.
1: Já si myslím, že do studia nachystáme asi pastelky a když budou mít volno moderátoři, tak budou kreslit.
2: Měli jsme soutěž nedávno s Centropenem a jim se soutěž moc líbila, byli spokojeni, tak nám tu nechali balíček. Tak my ho využijeme, je tam spoustu různých pastelek a fixů a propisek a všeho.
4: To se bude hodit.
2: Tak to využijeme. Takže dobře, jdeme do téhle výzvy, jo?
1: Jdeme do toho, Radime, díky, že jsi napsal.
3: Moc krát děkuji, příjemně jste mi úplně rozářili den a... Přeju všem, i vám, kysákům, prostě úplně to nejlepší, co můžete zažívat a díky, že jste.
2: Děkujem taky, i tobě.
3: Za tu energii.
2: Zase někdy.
1: Díky, ahoj. Ahoj. Měj se, ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
0: Raní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Konečně aspoň jedna dobrá zpráva pro naše řidiče, co jsou na D1, na 99. kilometru ve směru do Prahy byl provoz obnoven.
2: A nehody se řeší na dálnici D4 na 29. kilometru ve směru do Strakonic, na dálnici D2 na 17. kilometru ve směru na Brno a přímo v Brně řeší nehodu osobáku s motorkou ve Sportovní ulici.

0: si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je zák. A pro mamku kysácký crop top, tedy tričko, kterému trochu došla látka, ale rozhodně ne styl. Od mimina až po rodiče. I o tom je náš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Pátek přinese zpočátku oblačno, ojediněle s přeháníkami, postupně se místy dočkáme polojasné až skoro jasné oblohy. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce centralizovat nejnáročnější chirurgii. Ministr Adam Vojtěch plánuje nejtěžší operace, zejména onkologické, do roku 2030 postupně přesunout do specializovaných center, která jsou většinou ve větších městech. Zástupci menších nemocnicí se obávají o dostupnost péče a také poukazují na potenciální problém se zaměstnáváním nových lékařů. Vesnice Mikoševo ležící nedaleko polského Gdaňsku přilákala v poslední době nebývalou pozornost. U pobřeží se totiž objevil ostrov neobvyklého tvaru. Video, které unikát zachycuje, se stalo hitem internetu. Je na něm vidět ostrov, jehož tvar připomíná kosočtverec s čárou uprostřed. Jak dlouho tento útvar v moři vydrží, se ale neví. Tvar ani velikost těchto ostrovů totiž nejsou stálé.
0: Sport.
1: Nejlepší šipkaři světa se sjeli do Prahy. Od dneška do neděle se koná Czech Darts Open, tedy jedna ze zastávek evropské tour. Do Letňan míří tisíce fanoušků. Těší se především na nejlepší dva šipkaře současnosti. Jedničku Luka Littrella a dvojku Luka Humphreyse. Vítěz si odveze šek na téměř milion korun. To byly zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss.
2: Dnes 4. září vznikl jeden gigant. Jaký? To si za chvilku odhalíme hned po Labuš.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Před 28 lety vzniknul jeden gigant. Obrovský gigant, který pomáhá snad všem. Někdo si přes něj našel lásku. Někdo ho používá každý den. Kdyby tento gigant skončil, tak někdo přijde například o práci. Kdyby tento gigant skončil, tak možná ten člověk prostě se rozhodne skončit se životem, protože by dál nemohl pokračovat. O jaký gigant asi tak může jít? Je to 28 let zpět a dnes 4. září začal.
1: Jaká společnost, elektronika...
2: Telefon.
1: Telefon jako takový, jo.
0: To ne, asi ne.
2: Ne.
1: Jo, něco no, jako...
2: Myslím, že jsem mobil, víš.
1: Microsoft, Apple, ale to je víc, ne, než...
0: Otevřeš, malo. Romane, prosím tě, prohlížeč jenom.
1: Prohlížeč, jaký
0: na počítači
1: můj?
0: Tvůj, jasně.
1: Ano, jasně.
2: A napiš, já můžu taky?
0: Jo, taky a napiš do něj třeba 4. září, co vzniklo.
1: 4. září, co vzniklo.
0: Právě teď si to použil. 4. září roku 98 vznikl Google. Proto jsem říkal, že někdo přes něj našel lásku, někdo díky němu pracuje a tak dále, protože myslím si, že Google používá snad úplně každý.
1: Ale...
2: Google má 28 let.
1: A přitom se teď hovoří o tom, že díky AI zrovna tady ten způsob vyhledávání za chvilku úplně skončí.
0: To je možný.
1: A to jsem zvědavý, no, kam se to posune. Takže Google dneska na rozky.
0: A přitom ho založili dva kamarádi a nevěřili, že to bude takovýhle velký gigant.
1: Když jsme u toho kamarádství, za chvilku to asi tady úplně přátelské nebude, protože přátelé, přišla stížnost na Michala Kavalčíka.
2: Au.
1: Co kdybychom si ji přečetli a zároveň pustili to, co je v příloze?
0: Oho.
2: A víš, co tam je? Bude to publikovatelný?
1: Je tam pozdrav Michalovi, údajně, podle našeho posluchače.
2: No dobře, ale bereš si to na triko, Romane.
1: Ty to pustíš, ať když tak to nějak...
2: Zahrajem.
1: Souhlas, souhlasím.
2: Neboj,
1: my tě podržíme.
3: Radio Kiss.

0: Sofia. Ranní e-mail začíná takto. Pane Romane, měl bych stížnost na jednoho z vašich moderátorů. Konkrétně jde o pana Kavalčíka. Minulý týden jsem mu psal zprávu přes aplikaci a prosil ho, aby do éteru pustil jednu písničku, kterou jsem sám složil. Pan Kavalčík mi však v zápětí napsal, že na KISu se rockové písničky nehrají. Uznávám, rocková písnička to byla, ale mohl udělat malou výjimku. Tady bych rád podotknul, kamaráde, to je něco jako, já nevím, přijď do Mekáče a říct, že chceš svíčkovou.
1: Jo.
0: Jako jídlo to je. Mm-hmm. Mohli jste udělat výjimku, mohli jste mi tady pěkně tu omáčku nalej, jo. Ty knedlíčky, že jo, brusinky, citrónek.
2: Nebo v cukrárně, jestli ti prostě výjimečně neudělají steak.
0: Jo, ale tak to prostě nejde. Jo, nebo takhle, pojďme se domluvit. Já nevím, úspěšná roková stanice, Radio Beat. Jasně. Domluv, zavolej tam, nahraj se, že ti zahraju Armina van Burena.
3: Jo.
2: Ho.
0: A jestli to neudělaj, my zahrajeme nějakou pořádnou rokovou.
2: To je fér.
0: Jo? A doplňuje to. Chtěl bych ho nějak potrestat. Můj návrh na potrestání pana Michala Kavalčíka zní následovně. Když včera chtěl v dopoledním KISu, aby mu posluchač zaspíval nějakou oslavnou píseň o nějakém moderátorovi z vašeho rádia, tak jsem mu jednu složil.
3: A
0: přikládám do přílohy.
3: Je.
0: Moc vám děkuju, pane Anděl. Tak na začátku jsi mi říkal pane Romane, teď mi říkáš pane Anděl. S pozdravem, Růžový Pantér.
1: Romane, řekni mi, ty jsi to slyšel, tu písničku?
0: Já jsem si říkal, že uděláme tu věc, protože sám mám rád překvapení, že tomu prostě dáme prostor v našem vysílání. A on žádal, jestli to pustíme, aby to bylo po půl deváté, což je. Že bych teď pustil jeden song od nás a ten příští bude od něj.
1: Tak jo.
2: Tak jo.
0: Okay.
2: Jo. Kiss.

Teď si poslechněte, jak to vypadá, když se chodí po tenkém ledě. Náš posluchač nám napsal dneska ráno jakousi výtku Michalovi ohledně toho, že nezahrál nějakou rockovou písničku, kterou posluchač sám složil. To jsme si vysvětlili, jaké možnosti jsou nebo nejsou. Jmenuje se Růžový panter, jo,

0: Vážení kysáci, byli jste u posledního vysílání Ranní trojky.
1: Já jsem to nepochopil, ten text. Nevím.
2: Já nevím, ale mě tam zasekla jedna věc od té věci. Už jsem byla úplně mimo.
1: Tak můžeš pendlíkem do těch zvířátek.
3: Můžeš píchat propiskou.
2: No. Jo, dobře.
3: Do kozy.
1: Ale je to všechno.
3: Zvláštní hrýmy.
2: Mm-hmm. Ano.
3: No, tedy je otázkou, Růžový pantere, zdali si tuto výtku Michal vezme k srdci.
1: No, uvidíme.
2: Uvidíme, jestli se poučí.
3: A volejte do Ranní kachny.
0: 210 323 323.
4: Pokud tady zazněla nějaká dezinformace, nějaká lež.
3: Právě.

0: Kisu.
1: Nabíjíme naší potenciální brokovnici Rádia Kis a budeme se střelovat raní kachnu, která tu možná prolítla, což je dezinformace, která tu zazní. Vítáme tady i Terku Jandovou. Ahoj Terry.
2: Ahoj, taky mám nabito.
1: Výborně.
3: Ano, všimli si posluchači na streamu.
1: A nabito má taky náš posluchač, který by tuto raní kachnu měl rozluštit. Dobré ráno, ahoj.
4: Ahoj, Romane, Michal.
1: Čau.
2: Michale. Ahoj.
3: On si myslí teď, Michal, že na něj mluvím já, to byl Patrik, víš?
1: To nevadí.
4: Aha.
3: Nic se neděje, Michale, hlavní, abys věděl, co je kachna. Řekni nám to.
4: No já si myslím, že to bylo s tím ostrovem ve tvaru kosočtverce s čárou uprostřed.
3: Jo, to jsi slyšel ve zprávách, že ano?
4: No.
3: A v zprávě uvádí Terka Jandová, která je s námi ve studiu. Terko, ostrov, který má tvar kosočtverce a s nějakou čárkou uprostřed.
2: Ano, co se vám na tom nelíbí?
3: To neříkáme, jestli se líbí nebo nelíbí, ale jestli je to pravda nebo ne.
2: Bohužel. Nebo bohu dík, je to pravda.
5: Je to pravda?
2: Je to pravda, no.
3: Kde to je?
2: Je to na webu.
3: Ježíš.
1: Děkujeme za informaci.
2: No.
3: Jako místo určení.
2: Jo, místo určení, no tak já si to úplně z paměti nepamatuju.
3: Tak aspoň nevím, jako nějaký oceán, nebo nevíš vůbec.
2: Nebyly to u Polska.
3: Aha,
2: ano,
3: to stačí,
2: ano.
3: No.
2: Já myslím, že chceš přesně to...
3: Souřadnice nechci.
5: Ale kdyby to dala ty souřadnice,
2: když jsi sem hrála lodě.
3: Prosím vás, věnujte se Michalovi.
2: Ano,
3: Michale.
2: Michale,
3: prosím tě, je to pravda?
4: To je pravda, jo.
3: Jo.
2: Můžeme tam zajet spolu.
3: Jo,
4: tak jo.
2: Na dovolenou.
3: To byla nabídka teda. Bereš to, Michale, chceš jet s Terkou? Jo, na ostrov.
2: Michale, ale ten tvar prý toho ostrovu se může jako brzo změnit, takže bys měl koupit letenky už teď. Zaroste.
1: Stromy, spousta stromů.
2: To říkal Patrik.
3: Tak jo, zpátky z pralesa.
2: Tak jste mu pomohl.
1: Zpátky od bobrů jdeme dál.
3: Díky za pokus, měj se.
4: Ahoj.
3: Ahoj, čau. Čověče, já jsem čekal, že se někdo ozve, že to je raní kachna. A ona to byla pravda. Musíme to zkusit jinak.
6: Rádio Kiss, kdo se dovolal teď?
7: Ahoj, tady Michal.
6: Ahoj, Michale. Tyjo. Michale, povídej, co si myslíš, že dneska ráno byla úplná lež.
7: No já si myslím, jak jsem to poslouchal, tak kapří jazyk. A já nevím, ještě nějaký kach, co tam bylo, nějaký stehínka, takovýhle.
3: Kuřecí kotleta, jasně, a prasečí křídílka, novinka.
1: Michale, byl jsi někdy na výlovu?
7: Byl, já jsem i rybář.
1: No takže, a takže... tak jako rybář musíš vědět, že ten kapří jazyk je prostě nejlepší.
3: To je delikatesa.
7: Jo, sám si ho dávám.
3: Máš pravdu.
7: Kapří kotlety a tak dále, jako fakt je to delikatesa, tohle všechno.
2: Na štědrý den.
3: Tohle byla raní kachna, když jsem to řekl, tak se potom ozval i někdo, úplně mi vyčinil. Romane, ty Jihočech, ráj rybníků, ty nevíš, že kapr nemá jazyk, úplně mi vynadal. Takže skvěle, uvedli jsme to na pravou míru a posíláme ti dárek. Tak hezký den, Michale, ahoj.
7: Super, díky moc.
6: Ahoj.

0: Blíží se 9:00 a to znamená, že by měl končit náš stream. My jsme si to s váma, kysáci, užili. Díky za to, že jste tady byli. Ale otázkou je, jestli si to užil i Patrik. Jak se ti vysílalo?
1: Patrik si to dneska neužil, protože najednou z ničeho nic, vy jste to slyšeli, kysáci, že se mi tady na klávesnici začalo cosi klikat, pak mi začaly padat okna, pak se mi zamknul celý počítač, následně se tady pouští orangutan, jak jezdí na nějakým kolečkových, já nevím co, Bůh ví co, a vůbec si tady nemůžu nic napsat, udělat v tom počítači, ale začínám si tak trochu myslet, že jste tam v tom měli všichni tři, Roman Anděl, Míša Dinhová i náš Karel Kodeš, který tady spravuje kamery, prsty, a zajímalo by mě, jak jste to udělali.
2: Je rozčílený, je?
0: Je rozčílený.
1: Jsem doslova na...
2: Tak co k tomu řekneš, Míšo?
0: Milý Patriku,
1: ano.
0: Ty jsi věděl, že pomsta musí přijít.
2: A dobře ty.
0: Protože ty si kolikrát mi bez mýho vědomí sebral telefon a fotil milion fotek různých kravin. Ano. Psal si mi statusy na můj Facebook. A přece jsi nemohl myslet, že to zůstane bez odezvy.
1: Jak jsi to udělala?
0: Samozřejmě, že jsem na to měla komplice, Karla Kodeše.
1: Jak jsi to udělal, Karle? Přiznej se.
0: Já si myslím, že tohleto se kysáci dozvědí na sociálních sítích, protože už je nachystaný video, který odhalí, jak jsme to na tebe nachystali. Nabourali jsme se Patrikovi do počítače a ovládali vzdáleně jeho klávesnici a myš.
2: A kamaráde, vůbec v tom nejedu. Jediný, co jsem se dozvěděl, že se na tebe něco chystá, a já jsem řekl výborně, ale tohle jsem neovládal.
0: Patriku, tahle pomsta byla sladká.
1: Dobře.
0: A já jsem si ji fakt užila.
1: Dobře ty, dobře.
0: Na příště si rozmysli, jestli mi šáhneš po telefonu nebo napíšeš něco na Facebook.
2: Pokud byste chtěli vidět stream znovu, nebo jste ho nemohli vidět, chtěli byste si opustit i to, jak Patrik se tady trápí s klávesnicí, myší a tak dále,
1: ano.
2: Tak si to můžete pustit, protože tento stream teď končí, ale ukládáme ho na YouTube a dejte si ho třeba o víkendu.
1: Na to video z pomsty se těším. Dinhová, nepřej si mě, já už mám v hlavě nápad. Končíš, ti říkám, končíš.
2: Heleč, a opravdu moc děkujeme, že jsme se s váma mohli vidět. A za měsíc stream bude znovu Ranního kysu od 7:00 do 9:00 zase na YouTube.
1: Mějte se hezky.
2: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Tak já jdu ukončit stream, ještě jednou máváme.
0: Máváme.
2: Ještě naposledy máváme.
0: Ahoj.
1: Ale my když ukončíme stream, tak furt můžeme mluvit do mikrofonu, že jo?
2: To je taky pravda. No. Jdeme na silnice.
3: S kysem za volantem po celé republice.
0: Na dálnici D4 na 29. kilometru ve směru do Strakonic boural osobák s náklaďákem. Dále se bouralo v Litovli na Olomoucku v Dukelské ulici, v Brně ve Sportovní a v Praze v Hartigově ulici.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
4: Kis počasí.
5: Venku máme zpočátku oblačno, ojedinělé s přeháníkami, postupně se místy dočkáme polojasné až skoro jasné oblohy. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů.
4: Radio Kis. Zprávy v jedné minutě.
5: Vytrénovat miliony Čechů, aby dokázali poskytnout první pomoc a zasáhnout v případě ohrožení lidského života. To je cíl nového projektu Českého červeného kříže. Iniciativa Moc pomoc chce zapojit širokou veřejnost s pomocí moderních technologií. Konkrétně se jedná o virtuální realitu. Dobrovolníci si díky ní můžou vyzkoušet scénáře, které věrně kopírují reálné situace. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdo si hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. A teď zpátky domů.
6: Ředitelství silnic a dálnic začne s opravou jediného mostu v havarijním stavu v Česku, který má ve správě, a to na silnici první třídy číslo 27 v Žatci u Ohře. Během prací od poloviny září do prosince bude provoz regulován kyvadlově jedním pruhem. Řidiči musí počítat s kolonami.
5: Sport. Světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu postoupila do třetího kola tenisového US Open. Španělku Jessiku Buzasovou porazila na newyorském betonu 6-2 a 6-4. V turnaji pokračuje i šampionka z roku 2023 a nasazená čtyřka Coco Gauffová, která zdolala Paulu Badosaovou 6-4 a 7-6. Tolik zprávy v 9 a pokračuje raníky se s Míšou, Romanem a Paprikem.
7: To nejlepší
8: od 90. let.
7: Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.
9: Abi tu mano! Y venga conmigo!

0: Hezké dobré dopoledne, Kysáci, 9 hodin 11 minut, posloucháte Rádio Kys. Před malou chvílí nám skončil stream na YouTube Rádia Kys. Zase za měsíc vám můžeme slíbit, že se tam uvidíme, zase uvidíte vy, co se děje tady ve studiu.
1: Ano, uvidíte

0: jste to mohli názorně vidět, jak jsem se tu vztekal, protože mám u počítače novou klávesnici, novou myš a já si myslel, že se nějak pomátli, protože cokoliv jsem si napsal, se napsalo úplně jinak.
1: A co zatím bylo, to vám řekneme už brzy. Radio Kiss.

0: baví, baby.
1: Michaela Dinhová, s pravdou ven.
2: Jak se říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. A Patriku, ty si pokoušel moji trpělivost. Kysáci, vy to moc dobře víte, co posloucháte pravidelně Rádio Kiss, že kdykoliv si třeba potřebuji odskočit a omylem nechám telefon ve studiu, Patrik se chopí i hned příležitosti a nafotí mi miliardu fotek do mé galerie. Když si omylem nechám zapnutý počítač, okamžitě mi píše statusy na Facebooku. I takový, že někde něco ukážu za tolik a tolik lajků. Patriku, nepřesně. A říkám, tak tohle nemůže zůstat bez odezvy. Já jsem vyčkávala a nechala jsem v sobě nápad zrát. A musím říct, že na tenhle prank, který jsme na tebe nachystali, jsem nemohla být sama, protože bych to nikdy nedokázala. Mm-hmm. Já jsem si přizvala Karla Kodeše, který je tady s náma. Ahoj, Karle.
3: Dobré ráno.
1: Nazdar, Karle.
2: My jsme se totiž Patrikovi nabourali takzvaně do počítače, nebo úplně ne nabourali, protože my jsme napojili druhou klávesnici a druhou myš a díky tomu Karel Kodeš dokázal ovládat Patriku v počítač.
3: My jsme Patrika hackli úplně tím nejjednodušším způsobem. To a on nenapadlo. Na to nemohl přijít.
1: Vůbec, protože já mám novou klávesnici, ta předtím mi trošku blbla společně s myší, říkám, bude všechno fungovat a říkám, no tak mě to zase blbne. Já už nevím, kde je chyba teda. Fakt. A normálně jsem z toho byl zoufalej a vy jste se teda museli náramně bavit.
2: A co se ti dělo na té obrazovce?
1: To je tak jako kysáci. Občas si tak trošku předpřipravíme vstupy, že si napíšu třeba body, o čem budu za chviličku mluvit, abych se nestratil. No a najednou ty body prostě fuč, ten Excel nebo Word se prostě zavřel z ničeho nic a já říkám, aha, tak co jsem teďkon chtěl asi říct.
2: Jak jsme to udělali s Karlem Kodešem a jak jsme to celý připravili, se už brzo dozvíte na Instagramu Rádia Kiss, protože teď už je video zveřejněný a teď si myslím, že holky už to vidí a za chvíli to půjde ven.
1: Já se na to jdu podívat a Míšo, Karle, tohle nebude bez odezvy. Tamto předtím, co se dělo, to byla legrace. To byla jenom taková malá sranda. Ale já vám slibuju, pomsta už se v hlavě vaří. Ještě teda nevím, jak to udělám, ale říkám ti, Míšo, Karle, tohle bude velký.
2: Patriku, nedráždi hada bosou nohou.
1: Smůla.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: hodin 37 minut a možná odpočítáváte poslední hodiny, které strávíte v práci a těšíte se na víkend. A jestli někam vyrážíte na nějakou akci, tak si vzpomeňte na Radio Kiss a na naše víkendový moderátory, protože jim můžete poslat tipy, kam vyrážíte a pozvat tam i další kysáky.
1: Já bych vás rád pozval na vinobraní na Pražském hradě, probíhá tento víkend. Zároveň můžete vyrazit do Nymburku na nymburské posvícení a stále probíhá burčákové slavnosti v Brně. To si myslím, že musí být jako velmi příjemná akce.
0: No, začne období vinobraní, jak je září. Myslím si, že veselo mají v Hradci Králové, protože tam právě probíhá balónové nebe. Vzlétne celkem 45 balónů do nebe a to si myslím, že může být krásná podívaná.
1: Hezká podívaná. Zároveň bychom vás taky ještě na závěr pozvali na charitativní sraz Amerik do Tábora, do areálu Komora, odkud nás teďkon organizátoři ladí. Psal mi Jarda a jeho banda, že už to všechno připravujou na dnešek, na zítřek, kdy tam vystoupí i Voxel, tak vás tam všechny moc zdravíme a ať už vyrážíte na víkend kamkoliv, nebojte se rád vědět, kysáci.
2: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport. Zkrátka zážitky po celý víkend.

0: diváků.
1: Poslední článek Pucle.
0: Poslední naděje, kteří se ještě nedovolali do soutěže s Kauflandem.
1: Ajajajajaj.
0: Dneska ještě rozdáš posledních 5000 ve svém vysílání.
1: No, možná bych tam mohl připravit nějakou opravdu velmi těžkou otázku, víš, třeba poradit se.
2: A ty jsou daný. To
0: ty
2: nejde,
0: jsou daný.
2: A Kaufland je hodný.
1: Mě vůbec nezajímá, co je daný.
0: Ty si vymyslíš otázku.
1: Jasně. Šišmarja, normálně tam dám otázku IQ nad 160 a to nikdo neuhádne.
2: V jakém regálu najdete uzeniny?
1: A ve kterém městě, pane Kavalčík, to je jedno.
2: Jsou všechny všude stejný.
1: Kolik gramů masa má v sobě salám junior?
0: To
2: je dobrý.
0: Michael, to je výzva, to si naladím.
2: Kolik oříšků je v klasických oříškách?
1: Ty brďo. Hele, vždycky víte, co mě ještě zajímalo. Jak je to v Americe a v jiných státech? Mm-hmm. Kdy k nám přijde ten trend, že vám u té kasy na konci, jak vám sjíždí to zboží, mm-hmm, že jo, tam jak se to zastaví, kdy tam bude stát ten člověk a bude vám to balit, jako je to v Americe?
2: Ty člověče, to jsem viděl, když jsem byl v Americe v nákupáku a byl jsem úplně v šoku.
1: No já taky.
2: Ty si vemeš mlíko, banány, já nevím, sušenku, jabko a všechno po jednom to dají do toho igeliťáku. Já říkám, my tady máme papírové tašky, do kterých to dáváš, šetříš přírodu, což je super, ale v Americe se s tím teda nemažou.
1: Ale víš, kolik podle mě najednou jako brigád míst by bylo volných, jo, to máš, hele, 7 pokladen, jo, a jedu hned
0: balit. No, aby to potom taky za chvíli nedělali stroje, víš.
2: Michael, tak nebalíme tašky, balíme dopolední kys.
1: Ano, poukázka 5000, dneska po 11. Poslední.
2: Je to tvoje, měj se krásně.
1: Ahoj!
3: Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady dopravu 4 minuty před 10. Ať se vám skvěle jede s našima informacemi. Pozor, na 180. kilometru těsně před Brnem z Prahy na Brno probíhá oprava povrchu vozovky. Provoz je převeden do protisměru a tam se zdržíte teďka průjezdem asi 9 minut a jede se tam jenom 30. To by vypadalo, že je to všechno OK. Hlavní tahy je zatím pohoda. Sice je pátek, ale znáte to, před tou 12. se to bude trošku kazit. Kdybyste věděli o velkých komplikacích, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss. Pokud ještě nemáte ve svém mobilním telefonu, můžete stahovat zdarma.

0: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
7: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
0: Kiss. Počasí.
10: Venku máme zpočátku oblačno, ojedinělé s přeháňkami, postupně se místy dočkáme polojasné až skoro jasné oblohy. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Více než 1330 kontrol dětských táborů mají za sebou hygienici po letošních prázdninách. Ani jeden tábor ale nemuseli přímo ukončit. V jednom případě na Jižní Moravě o návratu domů rozhodli organizátoři sami kvůli nákaze dětí i dospělých noroviry. Pokuty se v krajích vyšplhaly na téměř 170 tisíc korun. Nejčastěji kvůli skladování potravin, pitné vodě nebo chybějící zdravotní dokumentaci. Nedělní volby v Sasku-Anhaltsku mohou být zásadní v německé politice. K jasnému vítězství míří Alternativa pro Německo a nelze vyloučit, že by mohla sestavit jednobarevnou vládu a poprvé v dějinách federace získat pozici zemského premiéra. Tamní stranická organizace přitom patří k těm radikálnějším a slibuje přeměnu všech oblastí společnosti. A teď zpátky domů.
11: Do pražské zoologické zahrady se po desetileté přestávce vrátili lemuři tmaví. Pár, který přišel z plzeňské zoo, si nyní zvyká na ostrovní výběh u dolní stanice Lanovky a postupně se seznamuje s venkovní expozicí. Samice je přitom původně z pražského chovu. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
10: Mistrovství světa vozů Formule 1 pokračuje v italské Monze. Šampionát pokračuje v neděli velkou cenou Itálie a piloti budou nahánět lídra seriálu Itala Kimiho Antonelliho. Ten kvůli nedovolené výměně motoru odstartuje jako poslední. Na prvním místě průběžného pořadí má Antonelli náskok 59 bodů před kolegou z Mercedesu Russellem a Lewisem Hamiltonem na Ferrari. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už startuje dopolední KIS.
12: Díky, Teresko, doufám, že se máte skvěle, tak je tady pátek, nejkrásnější den v roce, pojďme si ho užít až do 14. s Michaelem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: až k tomu víkendu. No, ještě teda musíme tady pár hodin pracovat. Někdo to má do 12, někdo do 3, někdo do 6, někdo bude až do půlnoci v práci, ale věřím, že s vlnama Rádia Kiss, s vlnovou frekvencí Rádia Kiss a že jich tady máme po celé republice opravdu hodně, vám to uteče velice rychle. Chtěl bych pozdravit Jindřišky, které mají dneska svátek. Já znám jednu Jindřišku, jenom jedinou. Mám ve svém mobilním telefonu, tímto zdravím pěkně na Moravu, 10 hodin, 10 minut a podíváme se rovnou do Chicaga, kde jsem také kdysi byl. Kvůli vedrům se totiž v Chicagu zaseknul zvedací most. Kvůli tepelné roztažnosti most při zavírání nezapadl zpět, jak by měl a zůstal částečně otevřený. Teplotu v Chicagu ve středu se přehoupli a vystoupili až na 35 stupňů Celsia. Ha! Prosím vás, přijeďte do České republiky, my jsme tady měli 40 a všecko funguje. Nic se neroztahuje, všechno se zavřelo, otevřelo, všechno funguje. No vidíte, a říká se, že v Americe je všechno OK. Tak prosím vás, ať se vám dnešní pátek v ničem nezasekne, ať vám to dneska úplně klape.
1: Michal Kahalčík na Kisu.

0: Ladit rádio v práci mám v popisu, proto poslouchám Michaela Nakisu.
1: Dámy a pánové, pojďme dneska rozlousknout další téma. Pojďme si tady poslat několik vašich opravdu krásných hlasovek. Ještě jednou chci poděkovat za včerejší téma, protože to opět trhlo rekord a mě vždycky je opravdu velmi líto, že dalších těch 200 hlasovek a nebo 100 SMSek, které tady posíláte, nemůžou všechny zaznít v éteru. Tak ještě jednou opravdu fakt díky za to, že si s tím dáváte práci a čekáte, zdali vaše hlasovka nakonec zazní do 11. hodiny, nebo zdali bude výherní. Dneska bych chtěl tady rozlousknout téma, které tady už tři, čtyři týdny koluje tak nějak jako Českou republikou. Zrušení devátých tříd i změny letních prázdnin Češi odmítají. Rušení devátých tříd základních škol ani zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na toto téma se nedávno objevily ve veřejném prostoru a komunikoval je ministr školství. A mě by fakt zajímalo, měly by děti mít delší prázdniny, anebo jim ty prázdniny zkrátit? A jaký by to mělo efekt, kdyby ty prázdniny byly delší, anebo kdyby byly kratší, jo? Pozitiva, negativa, všechno tam zahrňte. A jestli má zůstat teda devítka, anebo ji zrušit? Já teda patřím ještě k těm, kdy jsem devítku neměl, my jsme prostě po osmičce šupky dubky ve 14 letech, kdy vůbec ani nevíš, co od světa chceš, rovnou nás šoupli na střední školu. A bojuj, kluku a holko. Tak co vy na to? Nechat devítku, nechat prázdniny, jak jsou, nebo jim to těm dětem prodloužit, a nebo zkrátit jenom na měsíc. Ať se učí, ať to mají v té hlavě srovnaný. To by mě zajímalo. Nejlepší hlasovky za malý okamžik už v éteru Radio Kiss.
0: Radio Kiss.

0: I'm a
1: fireball. Pitbull nikdy nesklame. 10:26 páteční dopolední kis a my se tady dneska ptáme, zrušit 9. třídu, zkrátit dětem prázdniny nebo prodloužit, teď mi vlastně možná ještě napadlo, a co přidat 10. třídu? Dobře, Michale, uklidníme se, Láďa.
2: Nazdar, Michaele. Já bych je být klidně nechal, a i ty 2 měsíce, že mají prázdniny, ale pěkně končí škola, každý brigádu nějakou langoše, kukuřicu prodává, než jsme to dělali my, sakra, nebo něco, ať se doma zbytečně nenudí a nevymýšlej blbiny. Zdarec,
1: Láďa. Láďo, to máš naprostou pravdu. Já kdysi v těch začátcích 90. let, já jsem měl i 3 brigády, protože jsem si chtěl koupit něco svého. Chtěl jsem si koupit tamto. Jo, dnešní děti, tolik peněz za brigádu, jo, tak málo, jo, no tam nejdu. Hanka.
3: Ahojky, Michaele, jelikož pracuju ve školství jako nepedagog, tak vidím, že ta 9. třída asi je potřeba, je to vlastně příprava na přijímačky, příprava na výběr oboru. A co se týče prázdnin, no nám někdy nestačí ani to 2 měsíce na úklid, na přestavby, takže určitě bych ty 2 měsíce nechala. Hanka.
1: Já myslím, že 2 měsíce tak je dobrý, že jo?
4: Soutěžte na Rádio Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
5: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Radio Kiss, za mikrofonem Michal a my tady za pár minut dáme další balíček někomu tomu za výherní hlasovku na téma zrušit deváté třídy, nechat devítky, nechat dva měsíce prázdnin našim dětem, nebo jim to zkrátit, nebo možná prodloužit na 2,5 měsíce. Mám pocit, že někde mají děti trošku delší prázdniny než my tady v České republice. Pokusím se to zjistit. Štěpán to vidí takhle.
1: Čau Majko, tady Štěpán. Hele, já studuju dálkově, teďka jsem šel do druháku a ty 2 měsíce jako byly docela dlouhý, protože si fakt skoro nic nepamatuju. Takže já bych to klidně zkrátil na měsíc. A co se týká zrušení devítek, hele, já bych normálně zrušila i osmičky, šup, hnedka, naučňák a od 16 makat někde do fabriky za 28 čistýho. Čau.
0: Počkej, Štěpáne, jak 28 čistýho? Včera jsem četl, že průměrná mzda v České republice je 54 tisíc. Jak 28 čistýho? Kde žiješ? Josef.
2: Michale, tak devítku bych samozřejmě nechal ve 14, jak říkáš, že brzo jít ještě někde do světa, pro některé, a co se týče prázdnin, no tak když je zkrátíš, budou děcka méně u počítače, když je prodloužíš, budou víc dní u počítače, takže někteří ani neví, jestli mají prázdniny, nebo jestli je víkend, nebo co je, takže asi bych to nechal tak.
0: No jo, Pepíku, ale zase tam je to na těch rodičích, jo. Pokud ho někdo nechá 4 hodiny na tabletu, no tak to je špatně. Ahoj, Michaele, já bych prázdniny nechala tak, jak jsou, ať si děti užijou léto se vším všudy. Vždyť dětství uteče tak rychle, to je naprostá pravda. Ale jestli chceme, aby si zvykli, že makat se musí, tak šup zkrátit prázdniny i devítku. Ahoj, Pája. No tak... Tak počkej, Pájo, tak na začátku věty píšeš, já bych prázdniny nechala tak, jak jsou, a na konci, tak šup zkrátit prázdniny i devítku. Pájo, trošku ti nějak nerozumím. Soňa.
3: Ahoj, Majklíku. Ale za mě, já si myslím, že by to mělo asi zůstat tak, jak to je, tak, jak jsme prostě všichni zvyklí. Neumím si trošku představit, jako mít ještě kratší ty prázdniny pro ně a zase naopak ještě delší, nevím, jak bychom to jako rodiče pokryvali, už takhle to bývá občas jako v prsa. Takže já bych to nechala třeba osobně bez změny, no. Tak uvidíme. My stejně nic moc nezmůžem. Měj se, díky, ahoj Sonja.
0: Zajda.
4: Ahoj Majky, no, a kdo myslí na učitele? Když vememe dětem měsíc prázdnin, tak vememe i učitelům dovolenou měsíc. No, bude se jim to líbit? Jinak je nad tím to nechaj celou devítku. Jen ať se šprtaj, ale nejvíc vždycky naučí stejně život. Čau, Zajda.
0: Zajdo, to máš pravdu, no, protože tím bychom vlastně opravdu vzali prázdniny učitelům. Oni vlastně asi během roku si nemůžou vzít tak jako 14 dní volno, že by jeli v lednu na lyže, že? To asi jako nejde. Oni musí vlastně vždycky jenom s těma prázdninama, kdy to mají děti, tak mají i učitele. Aha, no, aha.
5: Radio Kiss, to nejlepší.

0: S váma je Radio Kiss a my se tady snažíme teďka přijít na to, zdali nechat 9. třídu základní školy, prodloužit nebo zkrátit prázdniny. Je to dobře nastavené, nebo by tam mohly být nějaké změny ku prospěchu dětí, jejich učivu, k učitelkám. Co ty, Lenko?
1: Ahoj, Majky. Tak já jsem ročník 81 a po nás se právě zavedla 9letá školní docházka, takže po nás byl rok vzduchoprázdná. A nechala bych to tak, jak jsme to měli my. Děti dnešní mladí, když mají rok odklad v první třídě a cokoliv dalšího, tak z té školy potom vylezou skoro ve 20 letech. A co se týče letních prázdnin, v Německu je taky mají 6 týdnů a žijí, tak by to, myslím, šlo i u nás. Takže za mě cajk, pa, Léně.
0: No, jako, chápu, no, jako z 8 týdnů se dostat na 6, jako ono to vypadá, že to jako není moc velký rozdíl, ale 14 dní vzít dětem, no, co Petr?
2: Ahoj, Michael. No za mě, já bych 9 nechal, ale ty prázdniny bych jim určitě zkrouhnul, protože co si budeme, dřív ty prázdniny byly nastaveny hlavně kvůli tomu, aby děti pomáhali při žních, na polách a při sklizních. Dneska všechno automatizovaný, stačí jeden kombajn na 10 polí, takže za mě jeden měsíc bohatě stačí. Tak ahoj.
0: Škoda, že se nám neozve asi žádný školák tady přes hlasovku, no. Hledali jsme, ale asi jsou ve škole. Ahoj, Michale, jen abych to uvedl na pravou míru, učitelé nemají dovolenou v době podzimních a jarních prázdnin. Ta už dávno nefunguje. Místo toho probíhají školení, dohánění restů, které se nestíhají v době, kdy jedeme na 120% práce pro školu a projekty. Samozřejmě dovolenou mají učitelé v době, kdy je sezóna a všechny zájezdy jsou za nejvyšší sumy. Ty brďo, to je pravda. Díky za upřesnění v éteru. No jo, Máro, no, Rádio Kiss, zdar. No, ono je to jako jedno z nejtěžších povolání, co si budeme říkat. Já bych třeba v životě učitelku na základní a na střední už vůbec, maximálně koho bych si dokázal představit jako sám sebe ve škole, je první a druhá třída. Tam ještě, když trošku zvýšíš hlas, tak děti poslouchaj. Dušan.
3: Čau, Michaele. Já bych 9. třídu zrušil, to určitě. Za mě zbytečný a prázdniny prodloužil, ale ne letní, ale ještě by jsem jim tam jak pomezi školu vložil nějaký prázdniny. Aby vždycky měli děti pomezi učení nějaké to volno, líb jim to pak jde.
0: Dobře, Boženka.
4: Ahojky, Michaele, tak tady v Itálii mají děcka prázdniny 3 měsíce, začínají vlastně asi kolem

0: 7. 8. června a teď se vracejí do školy příští týden až 9. září, takže mají 3 měsíce, ale celé 3 měsíce mají hodně domácích úkolů, ale opravdu hodně, ale zase mají volno, můžou si to udělat, kdy chcou. Takže jako já jsem pro, aby měli ty prázdniny.
1: Já chci být dítě. Já se stěhuju do Itálie. Máme tady vítěze. No, 3 měsíce prázdnin, ty brďo. Hele, kdybychom podle mě udělali referendum a děti by mohly hlasovat, asi víme, jak by to dopadlo, že jo? Mně se líbí nápad Honzy.
2: Čau, Michaele. Řeší se, jestli zrušit 9. třídu a zároveň se řeší, jestli neprodloužit prázdniny. No, ale nikdo už nezkusil to spojit dohromady. Tak prostě uděláme o měsíc delší prázdniny, budou díky teplu od poloviny června do poloviny září. A ten měsíc, co bude chybět v té školní výuce během 8 let, je ta zrušená 9. třída, ne? Děkuju. Peníze do pošty. Čau.
1: No jasně. A o tom to je? Radio Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravní informace, připomínám naše tlačítko Doprava v naší apce. Pokud byste viděli o nějakých velkých kolonách, bouračkách a tak dále, dejte vědět i vašim dalším kolegům tady, kteří nás poslouchají na vlnách Rádia Kiss. Já tady mám kilometr 176. D1 z Prahy na Brno, klasika. Tam už je 15-minutový průjezd, pojedete maximálně 30. Je to 176. kilometr těsně před Brnem. A pak, no, pak už je to v pohodě a ještě tady mám jednu komplikaci. Silnice 1/35, pokud jedete na Sevitavy, tak tam se zdržíte 10 minut, je tam 3-kilometrová kolona a tam se jede jenom 18. 153. až 157. kilometr. Pojďme na muziku, za chviličku si dáme po

0: to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Fantastická muzika. Perte to tam pod tlakem, když musím být v té práci.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Co to je? Tyjo, normálně masakr, moc se mi to líbí.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Co je korfbal?
6: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
5: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
6: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
5: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
6: Korfbal 2026.cz.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Kiss. Počasí.
8: Venku máme zpočátku oblačno, ojedinělé s přeháňkami, postupně se místy dočkáme polojasné až skoro jasné oblohy. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil, o jaká opatření se jedná. Důvodem mají být zejména bezpečnostní incidenty v Německu. Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtek v Austinu ve státě Texas oficiálně představil svůj vůz Cybercab, který je postavený jako robotické taxi bez volantu a pedálů. Tesla také spustila nový portál pro svou službu robotaxi. Na webu jsou mimo jiné podmínky pro využívání služby, kdy auty nesmí jezdit děti mladší 13 let. A teď zpátky domů.
9: Ředitelství silnic a dálnic začne s opravou jediného mostu v havarijním stavu v Česku, který má ve správě. A to na silnici první třídy číslo 27 v Žatci u Ohře. Během prací od poloviny září do prosince bude provoz regulován kyvadlově jedním pruhem. Řidiči musí počítat s kolonami.
0: Sport.
8: Dnešním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Italky jsou ověnčené bronzem z loňského evropského šampionátu. Utkání v hale Maxe Schmelinga začne ve 20 hodin a 15 minut. To byly zprávy na Kissu v jedné minutě a Tereza Jandová.
10: Poslední poukázka do Kauflandu. Dámy a pánové, 5000. Kdo to bude v pátek?
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

podaří tady v naší aréně, telefonní aréně 210-323-323 dovolat jako třetí volající a půjde do éteru. Máme tady poslední poukázku na 5000. Já jsem teda tady dal do kalkulačky údaj, kolik rohlíků za 3 koruny, taková průměrná cena, kolik rohlíků za 3 kačky byste se za 5000 mohli koupit? Vyšlo mi 1666 rohlíků. No, dobrý, ne? Co? By se dlouho jedlo. Myslíte si, že by to vydrželo?

0: Moudro dne, ještě vás budu napínat, no ještě nebyl ten výherní signál, ještě ne, ale jako můžete to pořád zkoušet volat 210 323 323. Jakmile zazní výherní signál, volejte. Před náma je moudro dne a tohle mě pak pobavilo, tak to dávám ven.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Málo se ví, že měl řecký bůh podsvětí bratra, který se stal bohem městské hromadné dopravy. Byl to MHDS.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Rádio Kiss, kdo pak tam?
1: Honza, čau.
0: Nazdar Honzíku, proč pak voláš?
1: Prosím tě, chtěl bych nakupovat.
0: Jo, a už byl výherní signál?
1: No, to, říkal jsi, že můžem volat.
0: No to jako můžeš, no, a už byl výherní signál?
1: To víš, že nebyl.
0: No, tak ještě počkáme chviličku, jo?
1: Papa.
0: Čau, čau. Jo, ještě jsem spočítal, prosím vás, že za těch 5000, kdyby máslo stálo 55 korun, to je taková průměrná cena, tak si jich můžete za tuhletu poukázku koupit 90. Hezký, že?
2: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: soutěž s Kaufland Card Extra o poukázky za 5000 korun.
1: Ano, dvakrát denně jsme tady rozdávali od pondělí až právě do dnešního dne, vždycky v ranním a v dopoledním kysu poukázku právě od Kauflandu za 5000 kaček, kterou tam samozřejmě můžete utratit. Protože proč se spokojit se standardem, když můžete mít vždycky něco extra? Přesně proto je tu náš ještě lepší věrnostní program Kaufland Card Extra. A vy můžete získat úžasné extra při každém nákupu a užít si skvělý, plný výhod celý ten jejich obchod. A musím říct, že docela bych i ocenil, kdybych třeba od Kauflandu dostal pro svého syna toho modrého X plyšáka, který na nás mává z každé karty a z každého letáku, tak pokud byste nějakého takového plyšáka viděli, doveste, jo, pošlete Vinohradská 167. Já už zdravím teďka Luboše ze Znojma. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak Lubošu, já jsem ve Znojmě zrovna byl nedávno, asi před měsícem, na jedné diskošce jsem tam hrál. Máte to tam moc hezké?
2: No.
1: A víš, kde mě vzal majitel toho podniku? Nahoře nad Znojmem, taková jako, já nevím, rotunda, nebo tak nějak se to tam jmenuje, nádherný výhled na řeku a tam se normálně pilo bílé a červené vínečko. Nevíš, no, jak se tam tomu nahoře říká?
2: Je, tak to není, co ti nepovím.
1: Nevíš, teda. No. Šlo se hodně do kopce a pak tam byla taková kamenná, vypadalo to opravdu jako nějaká rotunda stará, no?
2: No, no.
1: No, tak teda tam... ty moc o tom Znojmě nevíš teda.
2: No ne, já nejsem přímo ze Znojma, jsem kousek od Znojma.
1: Kousek od Znojma.
2: Kousek od Znojma.
1: Luboši.
2: To by kamenem dohodil, do Znojma jezdím do Kauflandu.
1: No. Výborně. Co ty a nakupování, prosím tě, jezdíš tam často nebo ne?
2: No tak, jak se to vezme, no, tak jednou, dvakrát za měsíc.
1: A stáhnutou apku Kauflandu máš ve svém mobilu nebo ještě ne?
2: Nemám, zatím ne.
1: Dobře, doufám, že to uděláš dneska po telefonátu, jo?
2: No, tak uvidíme.
1: Jdeme na otázku?
2: Můžem.
1: Milý Luboši ze Znojma, poslední otázka tento týden. Uvidíme, zdali se na tebe usměje štěstí, zdali budeš mít správnou odpověď. Pokud mi na ní odpovíš, posíláme ti poštou krásnou poukázku, kterou můžeš utratit v Kauflandu a ta bude v hodnotě 5000 korun. Otázka zní, co získáš, Luboši, tím, že budeš při nákupech skenovat Kaufland Card Extra? Za A. Výhodnější ceny produktů. Za B. Diplom z vysoké školy. Za C. Lístky do první řady na operu.
2: Ale tak, já bych si typl za A.
1: Velmi těžká otázka,
2: no,
1: viď?
2: No, velmi, velmi, no.
1: Takže Ačko podle tebe správně?
2: Ačko. Ano.
1: Ano, je to správně. Naprosto správně, ano, pokud budete při vašich nákupech skenovat vaši třeba novou Kaufland Card Extra, získáte výhodnější ceny produktů, tak to jsem rád. No, chlape, dobrý pátek, ne?
2: Jo, dobrý.
1: Že jo? Se hodí jo? Takhle bůra vyhrát.
2: To jo.
1: Co nejčastěji nakupuješ, co máš rád takhle na snídani, oběd, večeře?
2: No, tak to je různý. Na snídani třeba croissány, tam.
1: Ty tam mají dobrý.
2: Nevím, no to je podle chuti prostě.
1: Podle chuti, dobře. Jo. Luboši, já si myslím, že v Kauflandu mají i dobré, výborné znojemské vínečko, jo?
2: Tak to určitě, to se tam vybrat dává.
1: Tak mi pak dej vědět, jak ti chutnalo. Jo. Měj se hezky, jo, ahoj. Jo.
2: Ahoj. Ahoj.
1: No a kysáci, třeba zase někdy příště s Kauflandem, stahujte apku a ať máte extra výhody.
3: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

David Guetta, ano, oprášili jsme starou pecku, kolik je to, myslím, 15 let starý, ale v novém kabátě, jo, David to prostě umí. 2 minuty před 11:15 mě trošičku šokovala zpráva, kterou jsem si před chviličkou přečet a pošlu vám ji tady do světa. Já teda vzpomínám si na základní školu, kdy jsme pravidelně chodili k zubaři, jo, ještě teda bylo to za Komančů. To byly vlastně prohlídky, na které jste opravdu jako nechtěli chodit, že jo. Vzpomínáte si 80. léta, ano, neměli jsme ještě super moderní, úžasné přístroje. Některé metody jistých zubařů v té době byly k dětem takové trošku, řekl bych, ostřejší, ale tohle nevím, jestli bych dokázal na základce udělat. 14-letá školačka v Německu vytáhla nůž na zubařku, protože ji ještě nechtěla sundat rovnátka. No. Co my bychom za Komančů dali za rovnátka, že jo? 14-letá školačka v bavorském Erlangenu vytasila v ordinaci nůž na zubařku, protože jí lékařka odmítla sundat její rovnátka. Dívka jejich nošení považovala už za příliš dlouhé. Incident se stal v pondělí, teď se probíhá vyšetřování, nakonec se teda nikomu nic nestalo. Zkušená 44-letá zubařka se snažila pacientce vysvětlit, že ještě nenastal ten správný čas. To ale školačka nechtěla slyšet, proto vytáhla z kabelky nůž a začala lékařku ohrožovat. Sundej mi ty rovnátka! Nebo tady rozříznu tu koženou sedačku. Já vůbec nevím, co bych dělal, ty varu. A možná teďka nevím, jestli náhodou ta zubařka za to, jak tam po ní vystartovala, jestli to ještě o rok nechá naopak déle.

0: Mám tady ještě velmi rychlou reakci, máme chvilku času před 12. hodinou. Zareagoval Michal ohledně toho zubaře, tak si dovolím tady pustit jeho hlasovku. Chlape?
1: No kysáci, co se týče zubů, je mi 40, mám 10 zubů, proč jsem odjakživa milovník sladkého, ale mám panickou hruzu ze zubaře, tak jsem dopadl ve 40 bez zubů. Tak to je právě to, co se nesmí. Díky, čau.
0: Ale zase děkuju Michale za upřímnost, že jsi poslal takový vzkaz. Já rada na sladké, no jako jedině na to sladké připadá rada, že jakmile něco sníte sladkého ve větším množství, bonbony, čokoládu, bonboniéru, dvě tabulky čokolády, jediná šance je potom okamžitě si jít vyčistit zuby, jo? A co jsem četl někde v nějakých opravdu chytrých studiích, že vlastně úplně nejhorší je, když si dáte tabulku čokolády na noc u televize a pak jdete spinkat bez vyčištěných zubů.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Doprava, doprava, já chci poděkovat, jak se jmenuje naše slečinka, která nám tady poslala hlasovku, připomínám tlačítko doprava v naší apce, kdybyste věděli o nějakých komplikacích, tak nám to samozřejmě pošlete. Tak pozor, no jo, tak hlasovka zmizela, to je vždycky super. Už jsem ji našel, Jirka, pozor.
2: Ahoj všichni řidiči, prosím vás, dojedete Klatovy, Janovice, Nýrsko, tak pozor, Janovic na Úhlavou, směr Nýrsko, kluci policajtský to tam měří trojnožkou, takže nejsou vidět, jsou schovaný a vybírají to tam pěkně. Dejte si pozor, Janovice, Nýrsko, trojnožka, radar.
1: Lucie!
3: Zdravím Radio Kiss a posluchače Děčín. Práce na silnici, ulice Pivovarská, tvoří se kolony, pokud možno oběd po Teplický, je to objížďka na pár vteřin, lehkej průjezd, takže přeji vám krásný den, spoustu šťastných kilometrů, šťastný návrat domů a mějte se krásně a krásný víkend všem. Zdraví Luci z Děčína.
1: Já ještě přidám D1, trasa z Prahy na Brno, tak těsně před Brnem, 174. kilometr, zdržení asi na 8 minut, je tam 4 kilometrová kolona a jede se tam maximálně jenom 30. Tak opatrně.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
4: Původní seriál Disney Plus a hned všechny jeho díly najednou? Jo, bez srandy. Poste si město krve, díky němuž nakoukneme do Berlína, který zažil klimatickou změnu. Privilegovaná část obyvatel žije v klimatizovaný kopuli a zbytek? Mimo ni. Tam denodenně svádí boj o holý život. Venku totiž vládnou upíři. Osmidílný seriál se z velké části natáčel v Česku, tak schválně zde poznáte Brno, Prahu nebo Ústí nad Labem. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
5: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: počasí.
1: Dobré poledne. Pro dnešek čekáme převážně oblačnou oblohu. V průběhu odpoledne se přechodně i vyjasní a později večer se objeví přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 24 až 30 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a obnovený je travnatý povrch. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc pro Ukrajinu, získanou od vlády demokratického prezidenta Joea Bidena. Šéf Bílého domu Donald Trump to ve čtvrtek napsal na sociální síti. Trump v příspěvku zároveň opět popřel zprávy, že se USA ve válce s Íránem potýkají s vyčerpanými zásobami munice. A teď zpátky domů.
2: Jihočeské hrady a zámky během letošních prázdnin navštívilo bezmála 370 tisíc lidí z Česka i zahraničí. Největším lákadlem byl zámek Hluboká nad Vltavou. Velký zájem byl i o další jihočeské památky. Národní památkový ústav hodnotí sezónu pozitivně. Návštěvnost oproti loňsku mírně vzrostla. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel považuje start ve finále atletické diamantové ligy za obrovskou výzvu. Před sobotním závodem v Bruselu řekla halová mistryně světa v nahrávce pro média, že se těší na elitní konkurenci i mimořádnou atmosféru. Na závěrečný meeting se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Díky, Blaničko. Já jsem zjistil, že děti se zamilovávají do AI a svěřují se jí. Tak na to mrkneme, jo?
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Passion Fruit, třeba k vašemu obědu v pravé poledne, teďka 8 minut po 12, tak co máte dobrého? Ulovil někdo svíčkovou? Ulovil někdo výpečky? Ulovil někdo obyčejné hranolky s tatarskou omáčkou? Takové ty velké hrance, ví, takové ty jako ty domácí hranolky, nebo takové ty placaté hranolky, které mají skoro kolik 5, 7, 10 centáků, no? Měl někdo rajskou? Já už ani nevím, co to... Guláš! Měl někdo guláš? Já budu mít teďka o víkendu guláš, určitě vás ještě do 14. hodiny pozvu, protože zítra je den obce Ropice u Českého Těšína a tam bude pro vás připraven bohatý program od 15. až do 1. hodiny ranní. Tak třeba tam bude gulášek, no? Ale věřím, že maminka už mi gulášek taky chystá. Pojďme rychle na umělou inteligenci. Ne, to si dáme za chviličku. Teď už jsem dlouho kecal. Umělá inteligence už dětem nepomáhá jenom s úkoly. Někteří se normálně do toho tak zamilovali, že denně na tom stráví až 4 hodiny.

0: Posloucháte Radio Kiss a umělá inteligence už dětem nepomáhá jenom s úkoly, ale pro některé se stává dokonce kamarádem, spovědníkem a dokonce, to mě teda jako hodně šokuje, první láskou. To si neumím představit, že bych v umělé inteligenci našel moji první lásku. Nový průzkum ukázal, že AI používá 90% žáků a čtvrtina každý den. Ještě zajímavější je, že 24% dětí se v psychické tísni obrátí nejdříve na umělou inteligenci a až potom na člověka. Důvod? AI je vždycky po ruce, neodsuzuje a můžete jí říct prakticky cokoliv. Sociologové dokonce zaznamenali případy žáků, kteří se zamilovávají do hlasu a komunikace s umělou inteligencí. Odborníci ale upozorňují, že technologie nemůže nahradit skutečné mezilidské vztahy a ani odbornou pomoc. Alarmující je i to, že více než polovina žáků nemá ve škole dospělého, kterému by se svými problémy chtěla svěřit. Tak pokud nás poslouchají nějaký tihleti žáci, zamilujte se raději do Radia Kiss, protože Radio Kiss, to je opravdová láska.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: DJ Snake.
1: Nebuď had, je, ale počkej. Já jsem si teďka vzpomněl na jeden for s hadem. Myslím, že to bylo ve slovenštině. Prečo by som chcel byť hadom? No prečo? Ležíš a ideš.

0: soutěž pokračuje.
1: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Mě by mě zajímalo, co by Coolio dneska řekl, kdyby ještě tady s náma žil na tuhletu verzi jeho té legendární pecky, ale věřím, že by byl nadšen. Teďka mám pro vás na Kissu 5 důvodů, proč je život se psem anebo s kočičkou možná o něco lepší. Jo, taková malá inspirace, třeba udělat někomu v rodině dárek. Zvířata nám totiž dávají věci, na které v běžném schonu často zapomínáme. Tak pozor, za prvé nám dávají pravidelný režim, pes opravdu neuznává tlačítko odložit budík, za druhé nás učí žít přítomností, pes neřeší, co bylo včera, kočka neplánuje hypotéku za rok, na rok 2030,

0: potřebujeme nejvíc. Samozřejmě pořízení zvířete znamená také odpovědnost klidně až na 10 až 20 let, takže by to nikdy neměl být jenom momentální nápad a nebo dárek. No a ještě jednu výhodu, ty si to mám, to tady přidám ještě takový svůj osobní. Já si myslím, že pes vás vždycky rád vidí. Jo, to je přivítání, to je skákání, někteří pejsci si i učurnou a kočka ta vám alespoň dovolí bydlet v jejím bytě.
1: Kiss. Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu. Let me hear ya.

Tak, kysáci, přiznejte se, kdo byl v kině jako já třikrát na Moulin Rouge? Ewan McGregor. Jak se jmenovala ta herečka? Slavná blondýnka naše. No, teď jsem to zapomněl. Christina Aguilera, Pink a spousta dalších úžasných, Lady Marmalade a Moulin Rouge. Pokud jste ještě neviděli, tak určitě zkuste najít v nějaké filmotéce, bude se vám to fakt líbit. Teď mám před sebou žebříček 10 zemí, kde se žije nejlépe. Pro rok 2026 je venku žebříček, který porovnával třeba kvalitu života, bezpečnost, zdravotnictví, vzdělávání a nebo infrastrukturu. Vezmeme to pěkně od desítky, Tokio, Japonsko, hlavně díky kultuře, bezpečnosti a kvalitní infrastruktuře. 9. místo Vancouver, Kanada. 8. místo nejlepší pro život je Adelaide v Austrálii. 7. má Osaka z Japonska. 6. místo Ženeva, Švýcarsko, tam jsem ještě nebyl. Silná stránka je zdravotnictví, vzdělávání a top infrastruktura. 5. místo nejlepší pro život je Curych, Švýcarsko. 4. místo Sydney, Austrálie, kombinuje vysokou životní úroveň, kvalitní služby a top možnost pro volný čas. A top 3. Melbourne, Austrálie. 2. Vídeň, Rakousko, to máme kousek, má top hodnocení za zdravotnictví, školství a fungování města. A první místo, není to Praha, ani Ostrava, ani Brno, ani České Budějovice. První místo Kodaň, Dánsko. Top bezpečnost, infrastruktura, kvalitní služby a vysoká životní úroveň. No, jsem rád, že tam aspoň ta Vídeň, která je kousek od nás, je. A jednou se určitě té Vídni přiblížíme. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme všem, kteří se dají tu práci a zmáčknou tlačítko doprava v apce Rádia Kiss a pojďme třeba na Grapiho.
2: Kdo jede z Plzně do Ejpovic po dálnici, pozor, v odstavným pruhu je auto, má tam nešikovně, tam má daný trojúhelník, tak jenom pozor, ať ho nikdo nesejme, to je to kousek před Ejpovicema, před sjezdem z dálnice, tak dávejte pozor.
1: Martin Litomyšl, Vysoké Mýto, jak by řekla Jolanda, velký špatný.
3: Čau, písáci, tady Martin, prosím vás, kdo jedete mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem, opravdu oblňte se nervama, protože tam u mostu dálničního, kdy ho tam popravujou silnici pod ním, a jsou tady šílený kolony. Vlastně dálnice od celá Vysoký Mýto vlastně stojí. A je to na dlouho. Opravdu courá se to, vidí to kyvadlově. Tak přijou pevný nervy a opatrně, ahoj.
1: Ano, vidím to tady, skoro 23-minutový průjezd, 23-minutové zdržení, kolona má zatím 10 kilometrů, obvyklá rychlost je tam 70 a vy pojedete 15, hodně špatný. No, je tu pátek, tak trpělivost a my vám k tomu skvěle zahrajeme po čerstvých zprávách v jednu třeba Mufang MCs.

0: Machine s DJem Basslickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun a slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Brotex.cz.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkyriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
0: Radio Kiss. Počasí.
4: Je převážně oblačno, v průběhu dne se ale přechodně vyjasní a místy se objeví přeháňky. Napříč republikou je mezi 24 až 30 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Policie pátrá po zlatých prutech za asi 4,8 milionů korun, o které neznámý pachatel podvodným hovorem připravil seniorský manželský pár. Žádá o pomoc veřejnost a především lidi, kteří obchodují se zlatem nebo se zabývají výkupem drahých kovů. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který hrozí pachateli až 10 let vězení. Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtek v Austinu ve státě Texas oficiálně představil svůj vůz Cybercab, který je postaven jako robotické taxi bez volantu a pedálů. Tesla má k tomuto týdnu u texaských úřadů zaregistrováno 45 vozů Cybercab. K několika vozidlům získali přístup influenceři v Austinu. A teď zpátky domů.
5: Po 46 letech projela kolem Národního muzea tramvaj. Zatím šlo o speciální vůz, který testoval trakční vedení na zrekonstruované trati, která propojuje Vinohradskou a stanici IP Pavlova. Tramvaje s cestujícími se sem vrátí zítra. Rekonstrukce totiž skončila o půl roku dříve, než se plánovalo. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
4: Prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezóně fotbalové ligy se stal záložník Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav Fodrek. Výsledky dnes zveřejnila Ligová fotbalová asociace, která tradičně anketu pořádá. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za Michaelem.
6: Dneska ještě nádherné teploty, no zítra trošičku dáme sprchne 23 stupňů, ale nám to vůbec nevadí. Pojďme na muziku.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Pohodový pátek všem, kteří ladíte Radio Kiss. Za mikrofonem Michal a chtěl bych vás pozvat do středu naší České republiky na největší vědeckou hernu v Česku pro zástupce všech generací a ta se právě od tohoto pátku, ode dneška do konce týdne změnilo v brněnském výstavišti, kde se koná festival vědy a techniky. Představí se na něm přes 100 institucí od univerzit a špičkových výzkumných pracovišť až po Akademii věd České republiky. Vstup je zdarma.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunetic a zažijte osobní setkání s kapelou.
1: Tohle je nabídka, která se opravdu neodmítá, protože na vás, kysáci, jenom na vás bude, když hlasujete na našich stránkách kiss.cz a můžete rozhodnout opravdu o největším hitu téhleté skupiny, těchto tří kluků Lunetiků a zažít osobní setkání s touhletou kapelou. Vybrat z velké škály těch oblíbených pecek, které tam máme, já vám budu takhle napovídat, ať je hudba tvůj lék, máme tam dotyky, chtěl bych tě líbat, máma, only you, příběh malého chlapce. Samozřejmě kluci mají toho víc, ale my jsme si mysleli, že tahle ta 2-4-6 by měla patřit do takové top 6 téhleté kapely. No a na vás bude do 25. září hlasovat právě na našich stránkách. Kliknete na jednu pecku, která si myslíte, že je úplně největším hitem téhleté kapely, vyplníte jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, abychom se vám mohli ozvat, zaškrtnete souhlasím s podmínkama soutěže a odešlete. 25. září vybereme ze všech hlasujících v ranním KISSu 6 až 10 tři výherce, celkem tři. Každý z nich se společně s jedním doprovodem osobně setká se skupinou Lunetic na jejich velkém koncertě, který se uskuteční už za pár týdnů. 2. října 2026 v pražském O2 Univerzum. Samozřejmě lístky stále v prodeji, kdo by chtěl, tak můžete koupit. No a kdo bude hlasovat? Možná už 25. září se dozví, že potom 2. října uvidí kluky osobně. Já to asi taky vyplním, abych cítil dotyky Vaška. Vaška hlavního zpěváka. Tak mrkněte kiss.cz.
0: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: September na KISu. Možná si vzpomínáte, že včera 3.9. jsme tady slavili 30. výročí, kdy přiletěl do Prahy Michael Jackson a potom v sobotu 7. měl koncert. Neuvěříte mi, ale reagovala na tenhle ten vstup Jarmilka Hegerová a poslala mi něco neuvěřitelného. Ten e-mail začíná slovy: Michale, já chtěla jenom říct k Michaelovi Jacksonovi, já mu podala i ruku. Za chvilku vám přečtu celý e-mail.
1: Radio Kiss.

Možná jste včera ladili Radio Kiss 10 až 14 a slyšeli jste tady náš vstup, kdy jsme vzpomínali, že včera právě 3. září uplynulo 30 let od toho, kdy poprvé tady v České republice přistál Michael Jackson a pak v sobotu měl koncert na Letný. Zareagovala Jarmilka Hegerová okamžitě a poslala mi opravdu krásný e-mail, mám tady od ní i svolení, že to můžu zveřejnit. Michale, já chtěla jenom k tomu Michaelovi říct, já mu podala i ruku. Čekala jsem před Internacionálem, ten hotel, kde spal, kde byly samozřejmě také davy. Přijela limuzína s otevřeným nahoře oknem, kde stál Michael. Taky to auto mělo takovéto stoupadlo ze strany. Já se rozběhla, vystoupila a na to stoupadlo a podala jsem mu ruku. Pak mě už hned honili z ochranky. Zdraví vás Jarka. Já jsem jí na to zareagoval, to je pecka, můžu to zítra přečíst a Jarmilka se ještě trošku rozepsala. Zdravím Michale, jo, samozřejmě můžete a já jsem na to hrdá. Šla jsem z práce s kolegyněmi, mluvíme o datum 3. září 1996. Vlastně jsem jí přesvědčila, ať tam se mnou počká. Snažila se mne přemluvit, že určitě nepřijede, že jenom kecají. Stáli jsme přes 2 hodiny. Auto ale nakonec přijelo od Čechova mostu. My jsme stáli před právnickou fakultou. Víte, to byl takový ten moment. Auto zastavilo vlastně přímo před námi. On vylezl z toho střešního okna a začal mávat. A já vystartovala. Bylo to super. Pak kolegyně i večer manžel říkali, že jsem šílená, ale já byla happy. Škoda, že tehdy mobily nebyly tak používaný jako dneska. Byla jsem i na Letné, sice jsem nebyla tak úplně vepředu jako vy, ale asi v 10. řadě. Byl to nádherný zážitek. Taky jsem byla i na obou koncertech Madony, ten v Outučku byl taky super a na Mike, ale Michael je prostě Michael. Víte, já jsem věrný posluchač Rádia Kiss 98 snad od samého začátku. Pamatuju ještě Láďu Krásu a Jirku Hájka. Přeji vám hodně úspěchu i samotnému Rádiu Kiss. Všichni jste tam skvělí. Přiznám se, že vás poslouchám, když řídím. Nicméně dcera bydlí v Dejvicích a my na jižním městě, takže při současném v uvozovkách pořádku na jižní spojce sedím v autě dlouho a poslouchám Radio Kiss. Moc vás zdravím a přeji dobrou noc. Jarka. Jarko, já vám tak závidím, podat si ruku s Michaelem, nádherný zážitek. Já měl husinu, když jsem to četl.

Ve 2:45 mi dovolte kysáci vás pozvat, pokud zítra v sobotu, to už bude 5. září, nemáte co dělat a máte to kousek třeba do Ropice, kousek od Českého Těšína, bydlíte tam Třinecko, Těšínsko a znáte obec Ropice, tak se můžeme společně vidět. Od 16 hodin tam právě bude probíhat Den obce Ropice. Skvělá muzika, David Mattioli, k tomu iBand, moje maličkost jako moderátor a dokonce i diskoška pro děti a večer si dáme retro party pro všechny dospěláky a pojedeme až do 1 hodiny raní. Všechno je připraveno, skákací hrát, jízda na koních, malování na tvář a mnoho dalšího, skvělé občerstvení samozřejmě zajištěno. Začínáme už v 16 hodin v parku u základní školy Ropice. Moc se na vás všichni těšíme, vypadá to, že bude hezky, tak snad nebudeme potřebovat ani pláštěnky, ani deštníky. Jo a důležitá informace, vstup je zdarma. Tak zítra v Ropici a já už vás teďka předávám komu? Naší Magdičce a samozřejmě Radkovi. Hezký víkend a slyšíme se v pondělí pěkně v 10. Radio Kids.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, je tady doprava, doprava na rádiu Kiss.
2: Dávejte si pozor na dálnici D1. Ve směru na Prahu bouralo se na 196. kilometru. Jedna dopravní nehoda bohužel taky v Brně v ulici Bauerova a bouralo se v Ostravě, tam je to v ulici Slovenská.
1: Ode mě dopravní nehoda čerstvá, to je přímo v Jablonci nad Nisou, je to Rynovská ulice, tady počítejte se zdržením. Pozor na to a D2 mezi kilometrem 2,3 až 1,8 ve směru na Brno. I tady bacha, už se to tam štosuje.
2: No a začíná odpolední jump.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
4: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Radio Kiss počasí.
6: Je převážně oblačno, v průběhu dne se ale přechodně vyjasní a místy se objeví přeháníky. Napříč republikou je mezi 24 až 30 stupni Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Víc než 1330 kontrol dětských táborů mají za sebou hygienici po letošních prázdninách. Ani jeden tábor nemuseli přímo ukončit. V jednom případě na Jižní Moravě o návratu domů rozhodli organizátoři sami kvůli nákaze dětí i dospělých noroviry. Pokuty se v krajích vyšplhaly na bezmála 170 tisíc korun, nejčastěji kvůli skladování potravin, pitné vodě nebo chybějící zdravotní dokumentaci. Restrukturalizační plán německého automobilového koncernu Volkswagen je krok správným směrem. Neznamená ale vyřešení všech problémů podniku. Důležitým faktorem bude mimo jiné to, jak se vedení koncernu podaří plán zrealizovat. Vyplývá to z názorů analytiků citovaných agenturami Reuters a Bloomberg. Akcie Volkswagenu dnes na čtvrteční schválení plánu reagovaly výrazným růstem. A teď zpátky domů.
7: Mezi Plzní a Domažlicemi začnou ještě letos jezdit repasované motorové jednotky Stadler, kterým železniční fanoušci přezdívají Helmut nebo Strudl. Nasadí je nový dopravce na trati, společnost Arriva. Jak budou nové soupravy vypadat, si mohli cestující prohlédnout už včera na nádraží v Plzni. Z Plzně pro Kiss, Lucie Sinková.
6: Sport. Víkendové sedmé kolo první fotbalové ligy v sobotu otevře zápas vedoucí Slavie s druhou zbrojovkou Brno. Podještěcké derby napíše v neděli další díl v Jablonci, kde nastoupí třetí Liberec. Sparta se v ten samý den představí v Hradci Králové a pokusí se ze středu neúplné tabulky posunout výš. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi odpolední Jump.
8: Alice DJ nebo Kygo tady u nás na Kissu, muzika další, kterou to budeme otvírat.
9: Začíná odpolední Jump Radeka Magda.
10: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 14 hodin 7 minut, možná už někam cestujete, je pátek odpoledne, my vám přejeme moc hezké odpoledne, aby to tak nějak pěkně frčelo, pokud už někam míříte, třeba na víkend, nemá být úplně špatný počasí.
1: Pojďme rovnou takhle ze začátku pozdravit dvě nádherná jména, která jsou dneska v kalendáři, a to je Jindřiška a Rozálie. To je moc hezký, to se mi dneska hrozně
0: líbí. Tak Rozárky jsou na vzestupu, jejich tendence vzrůstá rok od roku, je jich víc a víc. Jindřiška, no tak to je spíš minulost, sem tam samozřejmě se objeví. Jo, jasný. A asi nejznámější pro mě Jindřiška, byť jí mám v rodině,
1: ano.
0: Je samozřejmě Spelíšku.
1: Spelíšku, může Jindra ven? Někdy! Anebo navždy! Ano, je to tak.
0: Nedávno jsem na ně koukal,
1: to
0: bylo to hrozně fajn. My vám přejeme hezké odpoledne, za chviličku jdeme hádat, kdyby náhodou se nedařilo mně nebo Magdě, tak samozřejmě přicházíte na řadu vy. Hezký odpoledne.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na Rádiu Kids.

0: jedné vteřině.
1: Dal jsem ti, nebo vybral jsem ti, zatím jsem ti nedal, ještě do éteru tu kásku a dám ti jednoho velkého fešáka.
2: Většího než seš ty?
1: Tak, bylo to těžký vybrat? No, nebylo. To je vlastně, když koukám do našeho playlistu, skoro každý. Kromě Meatloafa. Ale a ten má zase jaký své charisma. Tuj, nemyslím to zle.
2: Jasně.
1: Takže jsou indicie, když ti řeknu, tak bys to rozklíčoval levou zadní. Takže možná už jsme to tady měli, ale tahle ukázka by měla být těžší.
2: Já, dobře, jo? OK.
1: Takže jsme připravení?
2: Mm-hmm.
1: Jdeme na to. Zkus rozpoznat tohle charismatického fréra.
2: Enrique Iglesias?
1: Je to tak.
2: Yes.
1: Starý, dobrý Enrique Iglesias.
2: No jo, člověče, na toho, jak já jsem vždycky pořila.
1: Tak jsem si myslel, že budeš jako mít to těžší. Jako tady,
2: já to
1: tady
2: podle barvy hlasu to poznám samozřejmě, no? Jo, ale já se samozřejmě přiznám teda, že jsem nedávno viděla videoklip, teď si ježišmarja, to je jedna z jeho nejslavnějších srdcerivnej písniček, že pátá pomalá. Hero.
1: Jasně, tak promiň, tak jako sedím
2: ano,
1: proti.
2: Ano. Takže vlastně jak on tam umírá v tom dešti, víš, jako na konci někde. Jo. A mě to přišlo hrozně vtipný.
1: Jakože on umírá v dešti, to by to bylo jako v dešti. Jakože kdyby bylo sluníčko, aby si řvala?
2: Způsob toho provedení toho klipu, víš, takový hrozný drámo, jako no, ale to byly ty roky tenkrát. No.
1: Takže chlapi, jestli chcete zbalit tady to magnu, neumírejte v dešti. Bude se vám akorát smát.

0: Je to tady, přátelé, aspoň to tady tak nějak čteme ve studiu Rádia Kiss, protože houby. Ano, houby.
1: Máme houby? To víme.
0: Ne každý, ne každý. Ne každý má houby, ale my za chviličku tak nějak malinko, nebudeme úplně cílení, jo, ale přiblížíme vám kraje, lokality, kde by houby už podle mykologů měly být. Ne, že to jako typujou, ale mají i nějaký informace o tom, že ano, skutečně tam jsou.
1: Takže zápisničky připravit, dáme vám za chvilku tipy.
0: No, taky vám řekneme, kde vůbec nejsou.
1: Takže bude to.
0: Za chvilku.

0: Houby, houby, houby, kam půjdeme letos na houby?
1: Já takhle to mám už několik let, možná máte něco podobného, protože já nejsem úplně nějaký Mikuluk vyhlášený nebo houbař, znám pár hub, ale hrozně mě to baví. Mm-hmm. Nicméně x let už slýchávám. Nechoď, nejsou. Nechoď, nejsou. Ne, nejsou, nejsou. A pak slyším jenom, už byli. A už nikam nejdu, takže x let jsem nebyl a proto přicházíme s informací, možná která vám pomůže, abyste nedopadli tak nějak jako já za těch x let posledních. Pravděpodobnost podle Mikologu růstu hub už tento víkend.
0: Hezky.
1: Pojďme se podívat, kde rozhodně nemusíte ani do lesa, maximálně na vycházku. Je to od Jihlavy po Brno, od Brna nahoru, po Olomouc a samozřejmě dolů téměř k hranicím. Neříkám, že to je komplet, ale tady je malá pravděpodobnost. Kde ale je velká pravděpodobnost, tak to je Liberecko, až se takhle podle hranic, krásně ten pás lemující Krkonoše a pod Krkonoší, až za Hradec Králové. Mm-hmm. Pozor, velmi dobře, je podle mykologů a má být Karlovarský kraj. Hezky. A to komplet, až vlastně trošku zasahující k Plzni, no a Šumava a okolí.
0: Takže na houby vyražte tam, pokud teda rádi sbíráte a jíte. Já jsem jenom ten první případ.
1: Já jenom sbírám.
0: Já taky jenom sbírám.
1: A pak koukám, jak ty lidi se ztrácejí.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dávejte si pozor na dopravní nehodu na dálnici D1 ve směru na Prahu. Pořád to přetrvává 196. kilometr. Bouralo se i na D10, tentokrát ve směru na Turnov. 16. kilometr a jedna dopravní nehoda v Ostravě v ulici Betonářská.
2: Ode mě se dozvíte, že se bouralo v Třebíči. Je to Rafaelova ulice. Opatrně. Rožnov pod Radhoštěm, tak to je ulice 1. máje. I tady se to nějak tak štosuje.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Byl nejslavnější a nejúspěšnější krasobruslař v československé historii a přesto kariéru ukončil ve 22 letech. Životopisný příběh Ondreje Nepely si nově můžete zkouknout na Prima Plus. S Josefem Trojanem a Zuzanou Maurery v hlavních rolích se snímek zaměřuje na Nepelovu cestu od talentovaného chlapce ke zlaté olympijské medaili a taky na jeho zápas s očekáváními společnosti. Ondrej Nepela a příběh, který jste neznali. Z Kisu Nepelu doporučuje Katka Čepelíková.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
6: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.

0: KIS počasí.
1: Je převážně oblačno, v průběhu dne se ale přechodně vyjasní a místy se objeví přehánky. Napříč republikou je mezi 24 až 30 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Soud dnes uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi, který se přiznal k tomu, že po několika měsíčním týrání polil benzínem a zapálil v pražském bytě svou přítelkyni. Nepravomocný rozsudek ho uznal vinným i z týrání zvířat, ze znásilnění, nebezpečného vyhrožování nebo ze zdrogování nezletilé dívky. Podle znalkyň i soudu je náprava 24-letého mladíka se sadistickými sklony téměř nemožná. Los rumunského fotbalového poháru nadzvedl ze židle sportovní fanoušky. Spekulují totiž, zda při něm nedošlo k podvodu. Zástupce generálního sekretáře rumunské fotbalové asociace Gabriel Bodescu, který se úkonu zhostil, podezřele míchal míčky s názvy týmu, jako by hledal ten správný. A teď zpátky domů.
2: Poptávková doprava funguje podobně jako taxi. Cestující ale zaplatí stejně jako za běžný autobus. V Jablonci nad Nisou je po roce dobrých zkušeností rozšiřují do dalších dvou oblastí. Nově ji také zavádějí na jižní Moravě, kde si ji vyzkoušejí lidé z pěti obcí na Šlapanicku. Platí v ní běžný tarif. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Navzdory válce se v srpnu na Ukrajině vrátila fotbalová liga. Zápasy se konají za přísných bezpečnostních podmínek, chodit na ně může jen omezený počet lidí a každý fotbalový stadion musí mít kryt, do kterého lidé míří hned po zaznění poplachu. Zároveň roste počet Ukrajinců, kteří za poslední roky kvůli válce přišli alespoň o jednu končetinu. Vznikla proto i speciální soutěž pro poraněné veterány. Takzvanou Ligu silných už hraje podobný počet týmů a hráčů jako nejvyšší fotbalovou soutěž. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Blance, za zprávy moc děkujeme, pokračujeme v odpoledním jumpu.
4: Z muziky, no hromada muziky připravená, my dva taky, hezký pátek.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Přátelé, včera jsme se tady o tom bavili, že teď je to opravdu několik dní, kdy se vlastně vzpomíná na to, jak před 30 lety zavítal do Čech a vlastně do Prahy velký to zpěvák Michael Jackson. My jsme k tomu dávali i příspěvek na sociálních sítích, přátelé, kde byste se mohli vyjádřit k tomu, zdali jste třeba tady na té letní byli, jestli jste ho potkali a tak dál. A strhla se bomba. Těch příspěvků je tam strašně moc a je to, přátelé, jeden lepší příběh než druhý. Opravdu. Vy se můžete teďka na socky zase podívat na Instagram, na Facebook, kde uvidíte některé z těch reakcí, které už jsme tam dali, ale pozor, my si tady za chviličku řekneme některé fakt jako skvostné perličky, přímo příběhy od vás. Fakt to bude stát za to.
1: Tak za chvilku na Kisu.
2: Odpolední Jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Je to skoro 30 let, kdy Michael Jackson byl tady v Praze, psal se rok 1996 a zařadila se jeho návštěvnost toho koncertu na druhé místo. Cca 125 tisíc diváků na Letenské pláni, kdo ho vlastně porazil cca o 2000, byli pouze o rok dříve Rolling Stones, který měli 127 tisíc.
1: Vy jste nám posílali k našim příspěvkům na sociálních sítích také svoje vlastní příběhy, zda jste vůbec na tom koncertě byli nebo ne. No a my pro vás máme tady takovýhle výběr pár perliček. Píše nám tady Jaroslav. Byl jsem a kupovali jsme lístek na místě za 150 korun a u Interkontinentálu jsem byl taky a přede mnou mladá Lucka Vondráčková a koukali jsme, jestli ho náhodou neuvidíme. A to bylo halo, když se objevil v okně s bílou rukavicí. Pak nám tady píše Vojtek, viděl jsem ho na 2 metry a pak na nás ještě házel z terasy svého pokoje polštáře s podpisem. Byl to nezapomenutelný zážitek. No ale největší perla, přátelé, tak tahle mi přijde tahlensta, jo, je od Airbosch.cz. Už je to skoro 30 let, co jsem se podílel na této akci jako organizátor. Asi nejpikantnější bylo, když jsem viděl Michaela Jacksona na kadibudce, kterou jsme pak museli odnést, aby se nikdo nešťouhral v jeho exkrementech. Dodnes mi píská v uších, když si vzpomenu na hysterické pištění faninek a fanoušků, kteří se nedostali na koncert. Jako předskokan vystoupil také DJ Bobo, což bylo tragické už v té době, pardon, jo. Ale k nám se choval úctivě a v pohodě. Občerstvení jsme měli v policejní ávi a řízek tam stál 10 korun.
0: Je pravda to, co jsi zmiňovala, že kdyby náhodou někdo zakroutil hlavu, 150 korun je nějak málo. Bylo to z toho důvodu, přátelé, že tenkrát těžce zaplakali překupníci.
1: Je to tak?
0: Oni totiž nakoupili mnoho tisíc lístků. Tenkrát ten systém byl ještě děravý. Jenže Letenská pláň je velká.
1: Ano.
0: A oni totiž lidi neměli důvod si kupovat od nich lístky, takže aby se jich zbavili, tak skutečně x mých kamarádů na místě kupovalo lístek za 100 korun.
1: Je to pravda, je to doložený.
0: Takže bacha na to je jenom historie a vy se koukněte na všechny ten zbytek na sociální sítě Rádia Kiss.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na

0: Soutěž pokračuje.
1: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

top 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Koukneme do světa fotbalu, člověče, protože někdo zaznamenal posilu jako hrom. No ale teďkon samozřejmě, z jakého úhlu pohledu se to vezme, ale pro ně to rozhodně posila bude. Protože v závěru letního přestupového období oznámila divizní Hluboká nad Vltavou zvučnou akvizici. Ambicióznímu klubu se upsal odchovanec Sparty Jiří Skalák, který naposledy působil v Dynamu České Budějovice. Od 34-letého bývalého reprezentačního útočníka si na Hluboké hodně slibují.
2: Tak to bude zajímavý, čověče, myslíš, že jim to pomůže?
1: Já myslím, že jo, protože jo? Jako ty kluci, teď neberu jenom fyzickou stránku věci, jsou zvyklí třeba na daleko rychlejší fotbal a samozřejmě nahrávky a tak dále, ale i ty zkušenosti třeba do kabiny. Jo, z tohohle prostředí přenést právě do Hluboký, to může být jenom pozitivní. Jenom pozitivní.
2: Tak ať se daří.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Jelikož zítra hraju na svatbě, tak samozřejmě jsem se šel upravit na to, nechal jsem si, jak se říká lidově, mohli drštičku pravicí, protože zítra budu hrát na svatbě budoucí manželům Jiřímu a Martině Mudrcovým, který zdravím, ahoj, těším se na vás, ale bavili jsme se s Barbrem, s Jachymem, že prostě jako tam teďkon chtějí nabrat jednoho do party. A jaký to je problém? Buď se jim hlásej různý typy, anebo teda opravdu jako, že přijdou mladí a chtějí takové věci a podmínky, že jenom kroutějí hlavu.
1: Ona vůbec jakoby ta generace Z, co teďka jakoby se o ní hodně mluví, tak je taková jako zvláštní, má takový zajímavý různý metody. A teďka prosím tě, generace Z řeší takzvaný office aging.
0: To, co to je?
1: Stárnutí v kanceláři, jo. Aha. V Číně teďka mají mladí řeši office aging, prostě mají pocit, že od nástupu do kanclu vypadají čím dál tím hůř a někteří proti tomu bojují poctivě. SPF-ko, to jsou nějaký krémy, že jo, tak dál, masky na obličeji a někdo si dokonce prý nad pracovní stůl dává slunečník.
0: Slunečník? Proč slunečník?
1: No proti nějakým asi záření, nebo já nevím, prosím tě.
0: Vidíte to? Stačilo mládí pár facek a nemuselo tohle takhle dopadnout.
2: Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: A rovnou na silnici 35, jsou tam kolony, Michal ví víc.
2: Kysáci ze Svitav, silnice číslo 35, směr Moravská Třebová, ucpaná. Někteří už to otáčejí a jedou jinudy.
3: Děkujeme moc krát, Michale. Bouralo se bohužel i v Brně, je to v ulici Dorných a jedna dopravní nehoda v Uherském Hradišti v ulici Prostřední.
1: Ode mě dopravní nehoda v České Lípě, blíže Vedli, takhle se to skutečně jmenuje. V Praze je to boční, i tady počítejte se zdržením, stejně jako v Praze, ulice Pod Táborem.
3: Pokračujeme v odpoledním jumpu.

shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jediná Kiss Shop. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
0: Počasí.
5: V sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo s přeháníkami. A nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 19 až 25 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Roste počet žáků, kteří při výuce potřebují speciální podpůrná opatření. Ukazují to data ministerstva školství. Celkem jich v Česku bylo v uplynulém školním roce bezmála 160 tisíc, v meziročním srovnání o 20% víc. Nejvíc přibylo dětí s lehčími problémy. Takový nápor ale nestíhají pedagogicko-psychologické poradny. Objednací lhůty se tak prodlužují o měsíce. Podle Asociace ředitelů základních škol je jedním z důvodů i postupné rušení odkladů školní docházky. Jídlem, které je poskytováno zdarma v rámci vládního programu, se tento týden otrávilo na 2000 Indonézanů. Hlavní skupina na ochranu lidských práv v zemi vyzvala policii, aby věc vyšetřila. Indonéský prezident spustil v loňském roce program za 13 miliard dolarů s cílem vymýtit podvýživu poskytnutím jídel zdarma desítkám milionů školních dětí. Projekt ale doprovází kontroverze, včetně hromadných otrav. A teď zpátky domů.
6: Pod Tyršovým mostem v Děčíně jsou nově 3 revizní lávky. Ty staré byly ve špatném technickém stavu. Nové umožní snadnější a bezpečnější kontrolu mostní konstrukce. Dosud museli pracovníci při prohlídkách viset na lanech nebo využívat drony. Město za nové lávky zaplatilo 2 miliony 700 tisíc korun. Z Děčína Lucie Sinková.
0: Sport.
5: Kanoistka Martina Sadková obsadila na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii 6. místo. Na olympijské trati nedaleko Paříže zvítězila Slovenka Zuzana Paňková před slovinkou soupeřkou Evou Alinou Hočevarovou, která vystřídala českou reprezentantku v čele průběžného pořadí seriálu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
7: A my vám přejeme hezké odpoledne, ještě 2 hodinky budeme spolu tady na Rádiu KIS.
8: S náma taky East 17 a Thunder.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Rádio KIS.

0: Vydáme se společně do Afriky, protože opět vyšel takový memoria, nebo memorial, to je špatný slovo, prostě takový vyjádření, spíš ustanovení, že se zase dohodli cestovatelé a ty, co tomu opravdu rozumí, že pozorování goril horských v Ugandě a Rwandě je skutečně nejlepším zvířecím zážitkem pro člověka. No jo, kteří opravdu si to užijou, cestovatelé si můžou dopřát tyhle ty pohledy a výhledy na tyhle ty krásný, velký, úžasný, nádherný zvířata.
1: Já teda za sebe musím říct, že musí to být neskutečný zážitek. Asi bych byla taky z toho na větvi, ale přijde mi, že jak se to furt někde natáčí a dává na sociální sítě a tak různě, tak se to prostě jako násobí a začíná toho být hodně. Aby to zase jako nemělo.
0: Oni to tady regulují, hlídají, no. A ty se tam jen tak nedostaneš.
1: Jasně.
0: Musíš s horským vůdcem, musíš něco zaplatit, musí o tobě vědět, že se tam vydáváš. A skutečně jen tak tě tam nikdo nepustí, takže
1: samozřejmě.
0: To je dobrý. Tohle je první místo, to jsou teda ve Rwandě a Ugandě pozorování horských goril. Na místě druhém jsou potom expedice za tučňáky císařskými, a to je Antarktida. Bronz mají sajgy tatarské v Kazachstánu.
1: Co to je?
0: Sajga?
1: No.
0: Tatarská. No. Ty jsi nikdy, počkej, ty nevíš, jako z čeho se dělá tatarská mamáčka, to jako je název, ale to je právě z tohohle zvířete.
1: Čověče, to jsi mě dostal normálně, ty jsi se mě děláš sranu. Já mu normálně na to skočila.
0: A jinak, kdybyste chtěli vidět nějaký pěkný prýma zvíře, tak tam někde u vás bude nějaká taková ta klasická čtyřka zaplivaná v dobrém slova smyslu, protože to jsou krásný hospody.
1: Ano.
0: A tam dneska, už po 8, možná po 9 budou krásný zvířata taky. Jděte se juknout.
2: Jump. Odpolední jump.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, ano, i dnes v 7 ráno se tady házelo naší magickou kostkou. My tady máme teda vícero, samozřejmě vždycky se vybírá. No a dneska házela opět Míša ráno a už to dopadlo trošičku líp než v předchozích dvou dnech.
2: Dopadlo, ale jako díky ní mám jenom dvojku. Co si budeme, že? Jo, já jsem se dovolal totiž ráno.
1: Ty ses dovolal?
2: No tak Radek se dovolal,
1: ne? Počkej, to se nesmí, ale.
2: A co, že to dáš, jo?
1: To se nesmí.
2: To, já to teda vysvětlím nemám.
1: Dobře, jak já se promluvím s Romanem, v pondělí volám, když tak taky. A nebo můžete samozřejmě v pondělí zkoušet volat zase vy, kysáci.
2: Radek skutečně byl ten třetí volající, který se dovolal. Míša mu vyházela na dálku dvojku, dvojka dobrá. Já doufám, že se přes víkend Míša srovná. Mm-hmm. Dá si ruce, třeba, nevím, do svěráku. Jo? Nebo třeba vylouhuje v heřamánku nebo něco takového. A třeba se zadaří, ale zase každý den není posvícení a na druhou stranu 2000 korun, kde je najdeš. Takhle to dopadlo.
3: A já doufám, že to dneska padne. Na hrací kostce je dvojka, takže 2000 ti posíláme.
2: Hurá! Co, potrestáme Míšu, takže do večerky prostě nebudeme chodit nakupovat teď k ním.
1: Jo, ale vy v pondělí můžete soutěžit zase v 7 ráno.
2: Držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz. 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Možná si vzpomenete, že jsme tady, je to možná asi 2 týdny plus minus dozadu, říkali v odpoledním jumpu na rádiu Kiss, že jeden 18-letý dělník s kolegou, ale hlavně ten 18-letý kluk, narazili při výkopových pracích v Belgii v jednom městě, a to se jmenuje Dendermonde, tak v tomhle městě vlastně kopali.
1: Ano.
0: A objevili poklad. Mm-hmm. Jenže to byla zatím jenom část pokladu a to oni zatím nevěděli. Aha. Tam se objevila část pokladu a potom v tom pivovaře, kde vlastně našli, nebo bývalým pivovaře, tak našli potom další část pokladu zlatého. Teď momentálně je to za 218 milionů korun.
1: Ty krása.
0: Zlatý mince a zlatý cihly. Ty jsou očíslovaný, takže teď konce bude čekat, a to je na tomto vtipný.
1: Mm-hmm.
0: 5 let, to je podle zákona.
1: Wow.
0: Jestli se přihlásí majitel. Pokud se nepřihlásí, pozor,
1: ano.
0: Dělí se to, a to je zajímavý, půlka mezi nálezce, půlka pro majitele pozemku.
1: Aha.
0: Protože když to někdo najde, ale pozemek není tvůj,
1: jasně,
0: ale patří někomu,
1: ano,
0: třeba státu nebo soukromí osobě, to je jedno,
1: rozumím,
0: polovina tobě, polovina jemu.
1: No,
0: což mi přijde fér.
1: To je docela fér. Jo, ale já si myslím, že k tomu nedojde, protože já se hlásím. Já se hlásím, je to moje!
0: Ano, jsem rád, že jsi mi takhle nahrála, protože přátelé, žádosti o vydání pokladu přicházejí do Belgie z celého světa.
1: Je mi to jasný.
0: Ale pozor, nejvtipnější je mail, kdy borec říká, že to je jeho, prokazatelně, protože to zlato si ukryl v minulém životě. To je boží,
1: to
0: je skvělý.
1: Dejte mu to.
0: Ježišmarja, ukryl jsem ho za svého minulého života, to je paráda, že ho řekl. Jenže oni mají samozřejmě kdyby, kdy dají kontrolní otázky, kde. To samozřejmě neprozradili a jak. A ty musíš na ně odpovědět a tak dále. A samozřejmě musíš prokázat i původ. Takže ono to tak jednoduchý nebude. No ale 18-letý kluk, pokud dobře počítám, a myslím si, že to pro něj dobře dopadne, tak vlastně mu bude 23 let,
1: mm-hmm,
0: kdy získá 109 milionů.
1: Pokud se nikdo nepřihlásí.
0: Pokud se nikdo nepřihlásí.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, kdo se pohybujete na dálnici D5, tak si dávejte pozor na dopravní nehodu ve směru na Prahu na 53. kilometru. Bouralo se na D5 znovu, tentokrát ve směru. Výjezd z Prahy, je to na exitu 19, no a ještě jedna dopravní nehoda, dálnice D11 ve směru na Jaroměř 12. kilometr, tam se taky bouralo.
2: Praze čerstvá dopravní nehoda, je to přímo na

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijeďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
4: Počasí.
5: V sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo s přeháníkami. A nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 19 až 25 stupni Celsia.
4: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Ministerstvo kultury dnes prohlásilo celý hrazený areál Hřebčína, včetně navazujících pastvin v Napajedlech na Zlínsku, za kulturní památku. Rozhodnutí předcházelo přezkumné řízení. Ministr kultury Otto Klempíř nejprve letos 12. června zrušil rozhodnutí předchozího ministra kultury Martina Baxy, které ponechávalo mimo památkovou ochranu pastviny a některé další části areálu. Ministerstvo kultury o tom informovalo ČTK. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Na jeho základě pak kontrolují další dvě elektrická zařízení. A teď zpátky domů.
6: Po 640 letech projela kolem Národního muzea tramvaj. Zatím šlo o speciální vůz, který testoval trakční vedení na zrekonstruované trati, která propojuje Vinohradskou a stanici IP Pavlova. Tramvaje s cestujícími se sem vrátí zítra. Rekonstrukce totiž skončila o půl roku dříve, než se plánovalo. Pro KISS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Kanoista Václav Chaloupka poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati ve Francii zvítězil o 16 setin před lídrem seriálu Žigoulinem Hočevarem ze Slovinska. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
7: A my, Blance, tentokrát děkujeme, my pokračujeme v odpoledním jumpu.
8: Fun Factory nebo Avicii právě teď na KISu, pojďme na to.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Víte, že?
1: Někdo už to spočítal, Magdi? A je to venku. Pojďme se na to podívat. Mobilní telefony, jestli takový či makový, ale předpokládám, že drtivá většina už dneska má smartfony, to znamená prostě dotykáče,
2: jasně,
1: to řekneme takhle. A kolik myslíš, že teď, v tuhletu chvíli, průměrný člověk v životě stráví času zíráním na svůj telefon, chcete-li do něj?
2: Průměr, jo? Dobře.
1: No, ne, jakože leží na stole a koukáš na něj.
2: Já vím, ne, no prostě scrolluješ něco do hlava, tak. Hele, v průměru bych řekla 6 až 7 hodin.
1: 6 až 7 hodin svýho života?
2: Ne, jo, takhle, já myslím, jako
1: v životě?
2: Ne, v životě.
1: Někdo už si to právě dal tu práci.
2: Jo, tak to ti nespočítám.
1: Je zprůměrizovaný číslo.
2: To ti nespočítám.
1: Přátelé, pojďme si říct, že se dožijeme třeba průměru 75.
2: Ano.
1: Jo? Takže vlastně 69. Protože 6 let strávíme na telefonu. Jako v kuse. 24 hodin denně. Žádný jako spánky, tohle co. Je to 6 let immerwähre non-stop. To je hrozný.
2: No comment.
1: Jdu to vypnout. Aspoň na minutu.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Opravdu, kysáci, který hit skupiny Lunatic je podle vás úplně ten největší? Vy o tom můžete rozhodovat v největší anketě, která se kdy za dobu existence téhletý legendární skupiny konala, a ta anketa probíhá, prosím vás, kysáci, na našem webu Rádia Kiss. A bude to Máma, nebo Ať je hudba tvůj lék. Co si sakra myslíte, že to bude?
2: Samozřejmě nejenom tady z těch dvou songů můžete vybírat, těch songů je tam víc, takže koukněte na to www.kiss.cz, hned tam nahoře uvidíte takový proklik na Lunatiky a zadarmo to není. Protože vy opravdu za tohleto se můžete objevit potom v O2 Univerzum, a to už v pátek 2. října, kdy kluci budou vystupovat právě v O2 Univerzum, takže tam ho můžete být zcela úplně regulérně zadara.
1: No a 25. září právě budeme vybírat 3 z vás, kteří se do toho O2 Univerza dostanou, a pozor, budete si moct vzít ještě jednu osudku sebou.
2: Jinak kdyby náhodou 2. října v pátek O2 Univerzum, to znamená, že vlastně za už necelý měsíc budou Lunatici vystupovat v O2 Univerzum. Vidíme se tam, protože co jsem tak nějak zaznamenal, Magdi, tak docela dost nás z Kissu tam jde.
1: Jo, těšíme se na to.
2: Joj! Radio Kiss.

0: pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: zdraví bej, Branky Polyjump na Rádiu Kiss.
1: Domácí extraliga, čili hokej, přátelé, nás tuhle chvíli čeká.
2: My jsme vlastně před branami nového ročníku 26-27, extraliga ledního hokeje, ještě se tak nějak jako dolaďují různé věci, včetně třeba sponzorů, to je vele důležité, hlavně právě pro ty kluby nejvýše položené. No a skvělá zpráva pro Karlovy Vary, měli by mít na 2 roky v uvozovkách, jak se říká, vystaráno. Hokejová energie totiž získala nového generálního partnera. Podepsala 2letou smlouvu s čínskou automobilkou BYD, která podporuje i fotbalové giganty, jako je Manchester City, Paris Saint-Germain nebo Inter Milan. Klub v této návaznosti mění také název. Od nadcházející sezóny bude vystupovat jako BYD Energie Karlovy Vary.
1: Hezky.
2: Takže pro fanoušky jenom asi dobrá zpráva, protože samozřejmě pokud klub má peníze a všechno funguje tak, jak má, tak samozřejmě i klub je v cajku.
1: Hned se hraje líp.
2: Hned se hraje líp. Je to pravda.
0: Červenka, Zacha, Nečas, Pranky Body Jam na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Je dobojováno, teď už to skutečně můžeme říct, protože je pátek s datem 4. září a dobojováno jest pro odpolední jump.
1: Přátelé, ti z vás, kteří letos vyrazili opět do školy v září, tak doufejme, že ten start byl teda fajn, že jste to nějakým způsobem všecko zvládli a samozřejmě přejeme vám do zbytku školního roku jen co nejvíce to nejlepší.
0: Je to tak, jste na startu, ale já myslím, že se to zvládne, 10 měsíců uteče jak voda, že jo, ale co si budeme, že jo, hele. Pink, je tady Halloween, co jedeme ještě
1: podzimní
0: na podzim?
1: Prázdniny, no. Vánoce a tak dále.
0: Zimní prázdniny, jarní prázdniny, pojď sem nějaká poznámka, pojď sem dvojka schování, pojď sem propadáš. Pink, jsou tady prázdniny.
1: Jo, hele, to uteče jako voda.
0: Ne, nechci vás děsit samozřejmě, ať to máte úplně špígelný, ale co tě vlastně čeká na víkend?
1: A prosím tě, já mám zítra živý livestream s naším podcastem Milenky Sopě, takže kdyby náhodou, můžete si nás naladit zven, ale jinak samozřejmě jinak bude asi volníčko.
0: Takže Instagram Milenky Sobě, kdo to ještě nesleduje, tak odklikejte, kluci, holky, zajímavé věci jsou tam a zítra od kolika?
1: Zítra od 7.
0: To znamená 19, ne aby v 7 ráno, jo, 19:00 Milenky Sobě. Přátelé, já se těším na zítřejší svatbu Jirky a Martiny, budoucích mudrcových, takže zdravím, těším se hned tam ráno, doufám, že to dojedu v cajku, no a uděláme mejdán. No a vy si udělíte mejdán tak, jak potřebujete, hned klidně o česti, kdy tady bude Martin Hovorka.

0: Denisem za volantem po celé republice.
1: Zn, koukneme na to, protože Denise má pro vás zprávu, má pro vás nějakou tu nehodu, kde se co děje?
2: Z Plzně směrem Karlovy Vary, za Chotíkovem, u té velké křižovatky, tak je velká bouračka, dvě dodávky v sobě, jsou tam dvoje záchranky, hasiči, policajti, takže dávejte prosím pozor a objíždějte to.
3: Děkujeme moc krát. Bouralo se taky na dálnici D5 ve směru na Prahu na druhém kilometru. Nehoda i na D55 ve směru na Zlín 55. kilometr. A jedna dopravní nehoda také bohužel v Liberci v ulici Aloisina Výšina.
1: V Praze Vysočanská, počítejte se zdržením, hezký víkend. A teď už Martin Hovorka. Ahoj.

0: Fajndo odvysíláme.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
3: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Rádio KISS počasí.
5: V sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. A nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 19 až 25 stupni Celsia.
4: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Petr Kramný, který si odpikává 28 let vězení za vraždu manželky a dcery, neuspěl s kasační stížností u nejvyššího správního soudu. Zpochybňoval v ní znalecké oprávnění nemocnice České Budějovice, která v kauze zpracovala revizní posudek. Kramný podle správních soudů nebyl v postavení, aby mohl podat zásahovou žalobu. Námitky k posudku měl uplatnit v trestním řízení. Rozsudek NSS je dočasně zpřístupněný na úřední desce. Pětice zemí Evropské unie, včetně Dánska, Řecka, Rakouska, Německa a Nizozemska, chce už začátkem roku 2027 posílat odmítnuté žadatele o azyl do takzvaných návratových center mimo EU. Na společném záměru se shodli na schůzce v Kodani. A teď zpátky domů.
6: Multifunkční aréna v Pardubicích získala stavební povolení. Největší hokejová hala na světě, která má pojmout až 25 tisíc diváků, má vyrůst v lokalitě Nová Cihelna. Postavit ji chce podnikatel a miliardář Petr Dědek. Součástí projektu je také hotel a parkovací dům. Dokončení je naplánované na rok 2030.
4: Sport.
5: Hráčem srpna ve fotbalové lize se stal záložník Martin Šubrt z Mladé Boleslavy. Šubrt je jedním z největších překvapení dosavadního průběhu nového ročníku. 24-letý křídelník zaznamenal v dosavadních 5 zápasech ligového ročníku 3 branky a 1 asistenci a ztrácí 1 gol na čelo tabulky kanonýrů. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady Martin Hovorka.
7: Hurá! Začíná víkend, první v novém školním roce. Já jsem Martin Hovorka a mám tu pro vás ty největší hity milénia.
8: Millennium. Best of Millennium.

Tak tedy hezký páteční večer. Dneska jsme Best of Millennium zahájili s Alcazar a víte, co mi došlo, milí drazí posluchači? Když jsem dneska jel do rádia, tak jsem si uvědomil, že už to je 3 roky, co můj každý víkend začíná pátečním vysíláním. Už 3 roky pro vás vysílám tyto hudební speciály. Nejprve to byly 2 roky 90, měli jsme tu 90s party a už vlastně rok pro vás připravujeme pátek co pátek večer Best of Millennium. Takže vstupuji tímto do 4. sezóny a věřím, že i v tomto roce, v této rozhlasové sezóně, vás hity milénia budou pátek co pátek večer bavit. Za malý moment Martin Solveig, taky Jennifer Lopez, ale pozor, teď tu mám jednu speciální věc a vzhledem tomu, že odstartoval nový školní rok, děti byly dneska po 4. ve škole, tak tady mám písničku, kterou naspívali děti, a ovšem je to hit od legendární kapely Queen. We Will Rock You. A ta partička dětí, co tohle udělala, si říká KCPK. Tahle muzika bodovala v roce 2003. Party, oh boy. Party, oh boy.

0: show a dobrý večer, tohleto je na Rádiu Kiss, Martin Solveig. A vy posloucháte Best of Millennium, hudební speciál, kde si hrajeme muziku, co nás bavila po roce 2000. Přátelé, uvědomili jste si, že mileniálové zažili úplně všechno? Dám několik příkladů, jo? Ti, kdo zažili milénium, tak mají za sebou telefon s otáčecím ciferníkem i iPhone, také čekání na nedělní pohádku i Netflix. Zároveň mileniálové zažili jak gramodesky, kazety, CDčka, tak Spotify. Rozhodně i foťáky na klasický film, ale i foťáky, kterým se fotí na Instagram. Taky jsme se ptali na cestu. Jo, dobrý den, prosím vás, můžeme se, jak se dostaneme tamhle do té ulice? Versus navigace. Obě dvě varianty mileniálové zažili. A pak klasika, zažili jsme jak dopisy, tak SMSky za 30 korun, ale i WhatsApp, který je gratis. Tak mám tak jako trošku pocit, že u tohoto výčtu, že jsme nežili jeden život, ale rovnou dva. Nebo tři? Jennifer Lopez, Paul van Dijk, to je další muzika, co nás bavila po roce 2000. Teď a tady na Kissu. Hezký večer.
1: Když hity milénia, tak na Kissu. Na Kissu.

Radio Kiss hraje největší hity, co bodovaly v hitparádách po roce 2000, každý páteční večer Best of Millennium. A už za malý moment bych od vás rád slyšel, co je pro vás ten největší hit milénia. Apka Kissu, nechte mi vzkaz, zahrajte.

0: Krásný večer z Rádia Kiss vám přeje Martin Hovorka. Já už jsem tady z kraje dnešního Best of Millennium mluvil o tom, že tyto páteční hudební speciály pro vás vysílám čtvrtým rokem, nejprve 90. Teď jedeme už vlastně druhý rok Best of Millennium a jsem tady rád, samozřejmě, každý páteční večer. Nicméně přišel mi vzkaz od asi opravdového fanouška, to je, jak se říká, srdcař, protože mi tady napsal Jeník z Čáslavy. Napsal, Martine, ale ty máš ještě jedno zásadní výročí a to je tvých 10 let na Rádiu Kiss. Vždyť tvé první vysílání bylo na začátku září roku 2016. Teda Honzo, dobře ty. Tak já se budu tomuto výročí věnovat o víkendu, až tady s vámi budu, sobota, neděle, 7 až 13. Tam si myslím, že bude prostor si i třeba zaspomínat na to, jaké to bylo před 10 lety. Každopádně teď posluchačka, která miluje milénium nade vše.
1: Ahoj, jsem Monika, jsem řidička trolejbusu z Mariánských Lázních a musím ti říct, že nesnáším odpolední, ale když v pátek mám odpolední, tak mi to vůbec nevadí. Úplně miluju ty mileniovky, to je úplně paráda. Ještě kdyby si mi zahrál, prosím, Matafix Big City Life, to jo, děkuju, ahoj.
0: Takhle skvělé vám zpříjemňujeme odpolední či podvečerní směnu. Ty jo, hity milénia, každý páteční večer, teď Matafix na Kissu.

0: Krásný dobrý večer, tady je Radio Kiss. Pojďme dát jeden rychlý telefonát, 210-320-320. Zeptám se, kdo pak je na druhé straně? Ahoj.
1: Čau, Petr, ahoj.
0: Petře, řekni mi, máš rád období milénia, začátek nového tisíciletí?
1: Samozřejmě, když jsem to narozený.
0: A když se řekne právě jako začátek milénia?
1: Jel jsem tom diskotéky, takhle to chci říct.
0: A když se řekne období 20-25 let zpátky, co tebe napadne, co ti naskočí?
1: 20 let zpátky?
0: Bajvoko.
1: Asi prostě diskotéky.
0: Hlavně dýzy. A chodili jste za DJem, aby vám zahrál nějakou písničku, nebo jste spíš čekali a vyčkávali, co DJ zařadí?
1: Asi spíš chodili.
0: Chodili. Dobře, děkujeme, Petře. Já jenom se teďka obracím na vás, na posluchače. Kdybyste si chtěli taky přijít dneska říct o písničku, tak můžete, protože já dělám diskotéku a já to miluju, když za mnou chodí lidi a vybíráme muziku na Mejdanu společně. Dneska jsem v Berouně, v retrobaru u Madly, takže si máte rádi hity milénia, devadesátky, prostě tuhletu muziku, která patří k našemu mládí dětství, tak dneska na vás čekám v Berouně, je to hnedka vedle náměstí, takže se na vás strašně těším. Teď Enrique Iglesias, Sean Baker, jo a ještě otázka na Petra, když ho mám na telefonu. Když jste chodili na ty diskotéky, balili jste holky?
1: No samozřejmě.
0: Jo,
1: a ještě normálním způsobem.
0: A normálním způsobem, že prostě na baru skladíčka, takový ano, to pár nějakých slovíček, a buď to klaplo, nebo to neklaplo.
1: Přesně takhle.
0: A v tvém případě to spíš klaplo, než neklaplo?
1: Asi spíš klaplo, no. Jsme spolu skoro 20 let a máme dvě děti, tak asi klaplo.
0: Tak to
1: asi
0: jo,
1: klaplo.
0: Tak už to porozumím. Takže široký úsměv prostě a už to jelo. Alan Delon a tak dále prostě.
1: Přesně tak.
0: Tak díky za telefon, ať se daří.
1: Díky taky, zatím. Ahoj.
2: Když hity milénia, tak na Kisu. S Martinem Hovorkou.

0: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Tom po smrti manželky zbalí sebe a svého 8letého synka Jakea a odjede z města začít nový život. Výběr nový lokality se ale taťkovi moc nepovedl. Nejdřív zmizí cizí malý kluk a potom i Tomův mladý. A způsob únosu nápadně připomíná vraha přezdívanýho Našeptávač, který byl dopaden před 20 lety. Do případu se tak musí vložit i policajt, který má na případu i velmi osobní zájem. V hlavních rolích Robert De Niro a Michael Keaton. Velká Netflixová pecka Našeptávač už teď ve vašich modrých

0: našich obrazovkách. ProKiss, Katka Čepelíková.
1: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
2: Hi, this is Denzel. How are you doing?
3: Hi, this is Zina.
4: Hi, this is Marcus Schultz.
5: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
6: DJ Basslicker.
1: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
7: Na Radio Kids.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
10: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
11: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
12: Krásný poslech, plný smíchu, krásné hudby. Be happy a krásný den.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
13: Už nikdy, nikdy jiný rádio než to vaše. Fakt jste naprosto boží.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
14: Ahoj, já jsem Martin Hovorka, posloucháte Radio Kiss a hraju vám ty největší hity z doby nultých let.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio Kiss.
15: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

jo, chorvatská karmička na Kisu. Tak mimochodem plánuju teďka výlet, takový road trip po Chorvatsku, podél pobřeží. Kdybyste měli tip na nějaký místo, na nějaký třeba vyhlídky, něco zajímavého, co se dá jako zažít v Chorvatsku, nejenom koupání a válení se na pláži, tak mi dejte klidně vědět na můj Instagram Marty Hovorka. Já si poskládám ten výlet jako pucle. A záměrně říkám slovíčko pucle, protože i Spice Girls fungovaly de facto jako pucle. Protože to uvedla Melanie C, že pokud chybí jediný dílek v té skládačce, tak kapela Spice Girls, to není to pravý ořechový. Prostě buď to všichni, anebo žádný Spice Girls. A ona, Melanie C, okusila solovou kariéru, dokonce v roce 2000 vydala debutové solové album a na něm byla i skladba Never Be The Same Again. Tu vám pustím právě teď. A rád bych vám řekl, jak se Melanie C doprasovala k té své přezdívce. Ona byla Sporty. Ona byla Sporty Spice. Jí se přezdívalo z toho důvodu, že ona ráda plavala, jezdila na kole i běhala. Prostě ideální účastnice triatlonu. Takže Mel C právě teď s hitovkou, se kterou na solové dráze vstoupila do právě milénia 0. let. Radio Kiss.

0: Na Rádiu Kiss v pátek večer největší hity milénia. My vás tady v podstatě ladíme do O2 Areny na naší rádiovou show Radio Kiss Millennium Explosion. Na koho se těšit letos? Safri Duo, Buzz Hunter, Košín, Ingrid, Pufendorf, ATC a tak dále, těch hvězd je opravdu spoustu. Já jsem rád, že tady se mnou je teďka člověk, který má celou tu show pod palcem, Michal Slončík, ahoj.
1: Zdravím tě, ahoj Martina.
0: Třeba jsou mezi námi posluchači, kteří nebyli nikdy na Millennium Explosion, tak jestli by si nám mohl říct pár slov o konceptu celé show, celého večera, který bude dlouhý, více jak 4 hodiny.
1: Ten koncept je postaven na 10 a více interpretech, i ta tvorba té show jako samostatné je velmi unikátní, že vlastně koncert toho jednoho interpreta netrvá hodinu, tak jako běžně, ale je to o těch největších hitech a o to je to samozřejmě pro nás jako produkci složité, aby si to člověk dokázal představit, je to jako ta naživo diskotéka, kde přišel a říkal, Martine, zahraj nám to nejlepší, jo, od téhle zpěvačky a ty si tam střelil jenom ten největší hit, ale nehrál si celý album, že, tak jako je to běžně na koncertě.
0: Každopádně, když řekneš těm interpretům, jdete na Millennium Explosion, tak se těšej, jsou jako natěšený, protože vidíš, že v České republice umíme zapařit.
1: No určitě, těší se moc a interpreti, kteří už tady byli několikrát, tak ti se tady velmi rádi vrací.
0: Tak se těšíme, protože už za 2 měsíce a kousek je to tady. 21. listopadu pražská O2 Arena, největší koncertní hala této země, Radio Kiss a Millennium Explosion. Tady je Bruno Mars, písnička Just the Way You Are. Mimochodem, vstupenky jsou v prodeji.

Ladíte Radio Kiss a mám nápad. Myslím si, že se vám bude líbit. Dejte mi vědět jednu pecku z milénia, kterou byste si chtěli poslechnout a klidně, ať je to nějaká písnička, kterou jsme dlouho neslyšeli, která byla někde zapadlá, za postelí, v krabici, v archivu, teďka ji vytáhneme a pustíme si, jenom je potřeba ji najít. Tak mi dejte vědět přes apku Radia Kiss, za okamžik hraju podle vás.

0: Pro páteční večer je Radio Kiss, hrajeme si největší hity milénia, pouštíme vám to, co bodovalo v hitparádách po roce 2000 a teďka mi s tím výběrem Krapet pomůžete i vy, tak jaká je ta miléniovka, kterou byste si při pátečním večeru rádi poslechli? Ahoj!
1: Ahoj, zahrál bys mi tam Drunky Monkey i tak nějak jsem na to zaspomínal s těma vzpomínkama, s těma písničkama. A ještě hodina a půl v práci, tak ať mi to uteče. Díky moc za skvělý večer.
0: Pozor, tak tohle to je velká vzpomínka. Neoficiální internetový bootleg, písnička Drunken Monkey, která vycházela ze slavného Eminemova Without Me. Tak pojďme si to dát a Radio Kiss hraje další hit milénia. Best of Millennium na Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a já se kolikrát úplně divím, co vy všechno zvládnete dělat při poslechu těch největších hitů milénia, jak vy vlastně trávíte ty páteční večery. Není to tak dlouho, nevím, 2-3 týdny zpátky, bylo 10 hodin večer, já jsem končil vysílání a přišla mi zpráva od naší posluchačky, že pekla při poslechu těch největších hitů milénia koláč.
1: Ahoj Martina, tak jsem s tebou dneska opekla koláč a byl vynikající, nebo byl je ještě stále.
0: Koláč, a to není všechno, protože teďka další jiná posluchačka, normálně a ta nevaří koláč, nebo nepeče koláč, ale ta rovnou vaří jako hlavní jídlo. Ahoj.
2: Krásný večer ti přeji, Marťo. Takže já mám dneska takový krásný večer, dělám si hovězí zadní kýtu, pěkně na cibulce, krásně to postilo s čávičku, to bude vynikající, a dávám si u toho bílý burčáček. Děkuju za krásný hity, úžasně hraješ mileniovky. Krásný večer všem, ahoj Verča, krásný víkend.
0: Verčo, taky tě moc zdravíme a pojďme si říct, protože i já jsem letos už ochutnal burčáček na Moravě, bylo to minulý týden. Tak si pojďme říct, že ten burčák letos je senzační. Stejně jako tato píseň od skupiny Holky.
3: Když hity milénia, tak na Kisu. S Martinem Hovorkou.

0: Co je korfbal?
1: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
0: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
1: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
0: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun. A slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
4: Ladíte Kiss, s vámi Martin Hovorka a normálně venku je tma, je 8 hodin večer, teda co se to děje?
5: Milé

Tady je Radio Kiss, které vás v pátek večer baví největšími hity milénia. Hrajeme písničky, co bodovaly v hitparádách po roce 2000. A jednou z těch hvězd byl také Pitbull, kubánsko-americký rapper, který se loni na jaře po dlouhé 13-leté pauze vrátil do pražské O2 arény a ta atmosféra byla natolik elektrizující, že se z Prahy stala jedna z jeho nejoblíbenějších evropských zastávek. Zkrátka, fanoušci Pitbulla v Česku milují a on jim tuto energii nadšeně vrací, protože od té doby se vrátil ještě jednou, vystoupil dokonce v pražských Letňanech a letos si dává vlastně dvojáček, protože přijede ještě 22. listopadu do pražské O2 arény, kde bude dokonce den po naší show Millennium Explosion. Takže když se tam někam po mejdanu Rádia Kiss v té O2 aréně skryjete, třeba na toalety, tak tam ještě můžete vydržet do druhého dne, kdy tam bude Pitbull. No nic, ale mám tady něco ze začátku Pitbulla. Tohle to je jeden z jeho prvních singlů. Kulo se jmenuje, Kulo. Debutový singl 2004.

Tato písnička mu otevřela dveře do amerických hitparád a rádií a o 5 let později už zavařil celému světu, když vydal skladbu I Know You Want Me. Tu si dáme na kysu právě teď a ještě jedna informace o Pitbullovi. Letos na podzim vydává novou desku, ta se bude jmenovat Pitcoin. Těším se, těším se. Když hity

Bolt. Na rádiu Kiss další vzpomínka na hit milénia, to byla písnička Bolton Anna a švédský zpěvák Bass Hunter, který i v roce 2026 dělá novou muziku. Takhle zní. Vítám

0: Vy se na Bass Huntera můžete těšit v O2 aréně, kam přijede na náš kysácký mejdan.
1: Radio Kiss Millennium Explosion.
0: Kdy to bude? No už ani ne za čtvrt roku. Sobota 21. listopadu. Radio Kiss v té největší koncertní hale této země v O2 aréně. Millennium Explosion.

0: Na rádiu Kiss dospívala Kate Ryan. Představte si to, skupina Black Eyed Peas dostala cenu za písničku starou 17 let. Detaily vám povím za okamžik a budu vám taky hrát Simple Plan nebo zpěvačku Inu. Tady je Radio Kiss a Best of Millennium.
1: Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio Kiss.

0: Hudba, tak to jsou vzpomínky. O tom vás přesvědčujeme konec konců na rádiu Kiss každý páteční večer, kdy hrajeme všechny ty hity, co nás bavily v hitparádách po roce 2000. Best of Millennium je tady. A my teďka zazpomínáme na písničku, za kterou skupina Black Eyed Peas dostala cenu po 17 letech. Oni se dokonce dali dohromady na jeden jediný večer, kdy se k něm opět připojila zpěvačka Fergie, vystoupili, zahráli své největší hity a taky obdrželi cenu za skladbu Rock That Body z roku 2009. Dostali cenu za nejlepší throwback hit, což je takový označení starší oblíbené písničky, která v posluchačích vyvolává nostalgii a vzpomínky na dřívější dobu. A to přesně splňuje skladba Rock That Body, ze které se dokonce letos na jaře stal globální takový virálek na TikToku. Ta písnička se připojovala ke všem možným videím a možná právě proto kapela Black Eyed Peas za tuto skladbu získala cenu. Takže Rock That Body, my míříme do roku 2009, no a tady tu písničku si na Kissu samozřejmě připomeneme. To je jasná věc.
1: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

0: Příjemný páteční večer vám přejeme z Rádia Kiss. Tady píše Janča, že se zařídila podle mých dnešních podvečerních slov, hodila starosti pracovního týdne za hlavu a vyrazila s kamarádkou na drink. Tak já doufám, že vás baví muzika, kterou vám k tomu vysedávání u pátečního drinčíku hrajeme. Ale jo, asi vás to baví, protože soudě dle naší další posluchačky je to parádička.
1: Krásný dobrý večer, pane Hovorka. Hrajete nádherný písničky, takže ode mě žádné přání. A jenom tak prostě mějte se tam krásně. Mě se s váma krásně usíná. Tak dobrou.
0: Se snad ještě nejde spát, ne? Teď budete prvé 9. Ale chápu, ten týden mohl být náročný, takže klidně do Hajan. Já si to vůbec nebudu brát osobně. Když usnete s rádiem Kiss, tak naprosto ideální. Groove Coverage a další hit Millennia, 7 Years and 50 Days.

0: Hezký dobrý večer, já jsem Martin Hovorka, vybírám vám ty největší hity milénia, za malý moment dva DJové, nejprve Antoine, potom i Bobo.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý

Na rádiu Kiss DJ Bobo, který nás bavil celá 90. léta a pak přihodil i spoustu písniček v nultých letech. Tohle byla jedna z nich, skladba Chihuahua. A když tak jako vzpomínám na začátek nultých let, tak to je období, ze kterého bych teďka rád vybral tři věci, které, když tady teďka povím, tak současné děti vůbec nebudou tušit, o čem tady hovořím. Tak jedna z těch věcí, která se týká přelomu 90. a milénia a začátku 0. let, to je počítačová myš s kuličkou. Pamatujete si, jak v myši byla kulička? A když se zadrhla, tak jste nemohli z myší od počítače vůbec nic dělat. Teda, to je vzpomínka. No a když jsme u těch počítačů, tak byla ještě taková jedna vychytávka. Čekání na vypnutí počítače. My jsme čekali, když jsme dali jako vypnout ikonku, než se objeví na monitoru, nyní můžete počítač bezpečně vypnout. Vzpomínáte si na to? A ještě do třetice, selfiečko bez smartphonu. Jo, tenkrát před 25 lety jsme dokázali i pěkný selfiečko vyfotit digitálním fotoaparátem. Neviděli jsme se vůbec v displeji a přesto jsme udělali skvělý selfiečko. Dneska, jak se nefotíme pořádným velkým displejem, tak to nestojí za nic, to selfie. Tak, to je takový krásný porovnání, současnost versus minulost a tady jsou Blink 182. Hello.

Posloucháte Radio Kiss a zpěvačka Beyoncé slaví dneska narozeniny. Kolik je? Ha, ona je skoro stejně stará, jako byla Stiflerova máma. 45 let, člověče, je dneska Beyoncé. Vypadá skvěle. Mimochodem, ona je posedlá. Číslem 4 má pro ní magický význam. Ona sama se narodila 4. září, její manžel Jay-Z se narodil 4. prosince, její maminka pak 4. ledna a Beyoncé a Jay-Z měli svatbu 4. dubna. Takže prostě 4 je číslo, kterým ona je fascinovaná. Mimochodem, to je taková jako novinka, nejenom, že dělá muziku, ale ona se věnuje i včelaření. Doma mají skutečné 2 včelí úly a starají se o 1000 včel, to proto, že její dcery trpí silnými alergiemi a domácí med z vlastních úlů jim pomáhá zmírňovat zdravotní potíže. To je třeba zajímavost, to bych nečekal, že takováhle jako paní zpěvačka bude pěstovat včely, člověče. No nic, my zazpomínáme na začátky, když nahrávala své debutové album, tak tehdy nevěřila svému budoucímu megahitu Crazy in Love. Ono se jí vůbec nelíbilo to zakomponování dechových nástrojů do této skladby. Přišlo jí to na moderní pop příliš retro. No a ta písnička nakonec získala 2 ceny Grammy a stala se ikonickou skladbou. Takže, milí posluchači Rádia Kiss, tohleto je Beyoncé a její debutový single na solové dráze. Crazy in Love. To je víc jak 20 let a zní to pořád skvěle, moderně. Tak hezký večer, tady je Best of Millennium.

0: Radio Kiss vysílá Best of Millennium. Já jsem Martin Hovorka, dobrý večer. A říkal jsem si, že byste si teďka mohli jednu písničku z milénia vybrat vy. Zamyslete se, co vás nejvíc bavilo po roce 2000, nebo co jste třeba už dlouho neslyšeli. Dejte vědět přes apku Radio Kiss a já vám tu písničku zahraju. Už za malý moment na Kissu. Hezký večer.
1: Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

0: Skvělej, úžasný Erik Pritz. Tady je Radio Kiss a teď dostanete prostor vy, protože já jsem sliboval, že si budete moct vybrat jednu svoji oblíbenou pecku z milénia. Tak co, jaká to bude?
1: Ahoj Marťas, že ten rok 2000, víš co mě napadlo, kurňa? On mě pustí tam Gorillaz, Feel Good a zdravím vás, Dorotko, tady.
2: Ahoj, pozdravujeme.
1: Do Kissu, papa.
0: Ahoj, Gorillaz, to je taková ta fiktivní animovaná skupina, nebo spíš projekt, řekněme, která propojuje hudbu, komiks, virtuální realitu. Kluky to napadlo u televize, když sledovali MTV a začalo jim vadit, že hudební průmysl se točí kolem osobních životů a vzhledu reálných umělců. Tak si řekli, že by mohli udělat komiksovou kapelu. A tak se stalo. Stojí zatím frontman kapely Blur, takže pokud jste sledovali Britpop v 90. letech, tak jméno Damon Albarn vám 100% něco říká a právě on stojí za Gorillaz. Letos v létě koncertovali v Česku, lidem se to moc líbilo. Takže Feel Good Incorporated, Gorillaz na Kissu.

0: skvělý, úžasný chaos se probojovali do našeho večerního pátečního playlistu, kde si hrajeme ty největší hity, co nás bavily po roce 2000. Je tu Best of Millennium a jak říká náš posluchač, to je návrat, přátelé, do dětství, tyjo, ahoj.
1: Marty, skvělý, opět jsi mě vrátil do dětských let, díky.
0: To jsem rád, že se nám to podařilo tím speciálním hudebním výběrem, který jsme tu i dneska večer měli. No, já doufám a pevně věřím, že třeba teďka sedíte s partičkou někde pod pergolou, možná grillujete, opékáte špekáčky, co já vím, a tak jako rekapitulujete ten první školní týden, který je za námi. Takže víkend před námi, užívejte, jak potřebujete. Každopádně, kdyby vás tam dnešní muzika tady u nás na Kisu naladila a chtěli jste pokračovat, tak můžete za mnou přijet do Berouna, kam já se jedu teďka přesunout a uvidíme se v průběhu dnešního večera v retrobaru u Madly a zahrajeme si takové písničky, jaký hrajeme tady u nás na Kisu. A třeba si společně uděláme i selfiečko, když bude chuť a prostor. Takže naviděnou v Berouně a naslyšenou tady u nás na Kisu hnedka ráno. Budu se moc těšit. Hezký večer. Ahoj.
2: Best of Millennium. A Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Soutěžíme o 2 vstupenky na Pussycat Dolls, který vystoupí 23. září v pražské O2 aréně v rámci Forever Tour. Jediné, co zatím víte, že jste měli zavolat sem do studia Rádia Kiss. A to udělal Zdenda. Zdendo, vítej, ahoj.
2: Čau, čau.
1: Čau, Zdendo, ty jsi profesionální vyhrávač vstupenek.
2: To co víš, jo, nejenom stupenek, vyhrál u vás už po druhý.
1: Jako, jak po druhý, co už si vyhrál, povídej.
2: Tak. Už vyhrál tenkrát ten Brotex jednou.
1: Jasně, a ještě něco?
2: Ne, zatím Brotex a...
1: Je, a vypad signál,
3: je, to je škoda, je, no,
1: takový
3: no.
1: Sympatiák. Zdenda zmizel normálně z éteru. Ale to jako to ani neříkej nahlas, protože si myslím, že někteří posluchači tě nebudou mít rádi, že to dokážeš.
2: Je, to je,
1: a jak to děláš? Ty pracuješ u O2, nebo jak se sem
2: ne,
1: dokážeš?
2: Ne, no, všichni zablokuju a pustím tam sám sebe, když se mi drahce.
4: On má totiž ten priority call, víš, jak jsme říkali.
1: Jo, ta raní kachna.
4: Ano.
1: Jo, že vytípneš ostatní.
4: Vytípne všechny ostatní a dovolá se on.
1: Teda, Zdendo. Hele, Zdendo, my pro tebe teď máme soutěžní otázku. Opravdu se budeš moct dostat 23. září do O2 arény na Pussycat Dolls. Bude to velká událost. Ale je otázku, jak si s tím poradíš, protože na odpověď, a Patrik to bude počítat,
3: dobře,
1: budeš mít 5 vteřin, jo?
2: Jo, tak uvidíme.
1: Tak nejprve začněme tím, na co jsme se ptali včera, jenom mimo soutěžně.
4: Včera jsme se ptali na to, na jaký koncert nám přišly vstupenky.
1: Zdendo? Ano, to bylo včera, Pussycat Dolls, přesně. A teď přichází otázka, na odpověď máš 5 vteřin. Zdendo, na jaký koncert nám nepřišly vstupenky do Rádia Kiss? Teď.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Konec.
2: Ale na skútr.
1: Pozdě, 5 vteřin.
4: Ne. Zdendo!
1: Ne!
4: Zdendo!
1: Patriku, ty jsi řekl konec.
3: Já řekl konec, já počítal.
1: Zdendo, nedá se nic dělat.
2: Okay,
4: no. I mistr Tesař se někdy utne, tak vyhraješ
2: tak
4: zase vstupenky jindy.
2: No.
1: Tak jo. Tak promiň. Ahoj.
4: Ahoj.
1: Čau. Jak to počítat pomalejš, ne?
3: Řek si 5 vteřin, řekl.
1: Řekl jsem 5 vteřin, no.
4: Ale zvedněte někoho dalšího, ať to někdo vyhraje.
1: A ten dostane taky 5 vteřin?
4: Jo, 3. Taky.
1: A to už to dostane zadarmo, ale potom.
4: A co?
1: Haló, volá někdo do Kisu?
6: Ahoj, Petr.
1: Dobře, Petrovi dáme jenom 3 vteřiny.
3: Jo.
1: Aby to bylo fér. Takže, soutěžní otázka zní. Na jaký koncert nám nepřišly vstupenky do Rádia Kiss teď?
5: 3.
6: Na Pajšibo.
5: 1, co?
1: Placebo.
6: Ano.
1: Počkej, pečivo si říkal?
6: Ne, plesibo, jako placebo.
1: A my jsme ti ale rozuměli pečivo.
6: Ne.
4: A plešibo existuje?
1: No jasně.
6: Placebo.
1: Počkej, já zkusím, jestli... A to se obávám, že možná ani... Máme!
4: Placebo.
1: No jasně.
3: Ale nemáme vstupenky.
1: Jak nemáme vstupenky?
3: No na placebo nemáme vstupenky.
1: To je zas moje puberta. A ty si říkáš, že se jmenuješ Petr?
6: Ano, čau, ano.
1: Petře, čau, ty budeš mít kolem sebe takový kočky, ty jsi to vyhrál! Jedeš na Pussycat Dolls!
4: A to by mě zajímalo, Peťo. Ty bys si vzal sebou ženu, aby si to užila, že třeba je jejich velká faninka, anebo naopak nějakýho kámoše, abyste se pokochali?
6: Spíše kámoše.
4: No jo.
1: Takže je to tvoje. Gratulujeme ti a užij si to. Ahoj.
4: Ahoj.
0: Ranní Kiss.
4: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Tvoje přání.
2: Naše výzva.
0: Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: A vaše přání začneme oficiálně plnit od pondělí, protože vy nám teď posíláte e-maily na ranozavináčky.cz a my si to postupně pročítáme. A jelikož tady pan Peltan...
3: Já to věděl.
1: Aha. Už porušil...
3: Já to věděl.
1: ...slib, že začneme od pondělí a už splnil jedno přání. Následoval ho kolega Roman Anděl, který taky splnil přání. Tak mi dovolte, abych já teda si taky vyhodila z kopejtka.
3: Hned, jak jsi mi říkala, že má vytočit nějaký telefonní číslo, jak mi došlo. Do třetice všeho dobrého.
1: Takže právě teď máme na lince Radima. Ahoj, Radime.
4: Ahoj, Raní trojko, ahoj ke všichni kysáci.
3: Ježiš, Radime nějaký smutný. Ahoj, Radime.
1: Radim je potichu.
3: Jo, takhle.
4: Já jsem potichu, abych nezbudil manželku.
3: Teď jsem se bál, že to bude nějaká výzva, která bude, že jsme tady takový veselý a ono bude o něco vážného.
1: No, uvidíme, jestli budete veselí.
3: Aha.
1: Protože, Radime, já jenom maličko zrekapituluju, co jsi mi psal v e-mailu, jo? Radim je náš věrný posluchač, ladí nás už zhruba 11 let.
3: Ty jo.
1: A jeho velký koníček je sbírání autogramů. A tohle se mi líbí, Radime, co jsi napsal. Vy jste moji Kiss Avengers, tým superhrdinů, který zachraňuje republiku před špatnou náladou, ospalostí, případně raní depresí, že musí vstávat. A teď k tvému přání, Radime. Napsal si, mám jedno epické přání hodné celého superhrdinského týmu KISS. Přál bych si mít podpisové karty od všech moderátorů Rádia KISS, ale protože je to vaše výzva, nechci klasické, ale chtěl bych vámi ručně kreslené originály. Něco jedinečného, co vznikne jen díky vám.
3: To nechceš.
1: Pánové, vidět. Vy se budete muset nakreslit. Chápu to správně, Radime.
4: Ano, je to přesně tak. Nějakou karikaturu nebo prostě sebe, anebo něco, co vás vystihuje každýho zvlášť, každý je jedinečný, každý má něco, tak to nechám čistě na vašem uvážení.
1: Radime, oficiálně ti oznamuji.
0: Výzva přijata.
1: Radime, včera jsem utíkala do obchodu a kysáci, kteří jsou na streamu, to vidí. Držím v ruce knížečku. Nenašla jsem žádnou jinou červenou, tak jsou je prostě s červenýma lístečkama.
3: Ale ona je červeno-černá v barvách
1: kysu. Jo, aha. Snažila jsem se. A tady do té knížečky každý z moderátorů Rádia KISS něco nakreslí na památku. Takový památníček. A já už mám od tebe, Radime, adresu a až to bude hotové, tak my ti to pošleme. Souhlasíš?
4: Já děkuji, budu se těšit.
3: To je dobrý, to je dobrý.
1: Takže okay. Já se těším na vaše výkresy.
5: Je to hezký přání, ale nevím, jestli bude hezký ten můj portrét, protože já absolutně neumím kreslit postavy. Bude originální.
3: To je pravda.
5: O to jde, přesně že tak. Jo, o to jde.
4: Přesně tak, bude to originál.
3: Super.
1: Hlavně to bude výzva na... Povídej.
4: Hlavně nikdo jiný to mít nebude, jenom já. Nikdo jiný. Takže to bude opravdu jedinečný.
3: To je pravda.
4: To už se nikdy neuskuteční, úplně to samé.
3: Tak kamaráde, začínáme na tom pracovat od pondělka. No, to bude moderátorů a moderátorek, jsme velká parta.
1: Já si myslím, že do studia nachystáme asi pastelky a když budou mít volno moderátoři, tak budou kreslit.
3: Měli jsme soutěž nedávno s Centropenem a jim se soutěž moc líbila, byli spokojeni, tak nám tu nechali balíček. Tak my ho využijeme, tam spoustu různých pastelek a fixů a propisek a všeho.
5: To se bude hodit.
3: Tak to využijeme. Takže dobře, jdeme do téhle výzvy, jo?
1: Jdeme do toho, Radime, díky, že jsi napsal.
4: Moc krát děkuji, příjemněli jste mi úplně rozářili den a přeju všem, i vám, i samekům, prostě úplně to nejlepší, co můžete zažívat a díky, že jste.
3: Děkujem taky, i tobě.
4: Díky za tu energii.
3: Zase někdy.
1: Díky. Ahoj. Měj se, ahoj.
4: Mějte se, ahoj.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Ranní e-mail začíná takto. Pane Romane, měl bych stížnost na jednoho z vašich moderátorů. Konkrétně jde o pana Kavalčíka. Minulý týden jsem mu psal zprávu přes aplikaci a prosil ho, aby do éteru pustil jednu písničku, kterou jsem sám složil. Pan Kavalčík mi však v zápětí napsal, že na Kisu se rockové písničky nehrají. Mm-hmm. Uznávám, rocková písnička to byla, ale mohl udělat malou výjimku. Tady bych rád podotknul, kamaráde, to je něco jako, já nevím, přijď do Mekáče a říct, že chceš svíčkovou.
3: Jo.
2: Jako jídlo to je. Mm-hmm. Mohli jste udělat výjimku, mohli jste mi tady pěkně tu omáčku nalej, ty knedlíčky, že jo, brusinky, citrónek.
4: Nebo v cukrárně, jestli ti prostě výjimečně neudělají steak.
2: Jo, ale tak to prostě nejde. Jo, nebo takhle, pojďme se domluvit. Já nevím, úspěšná roková stanice Radio Beat.
3: Jasně.
2: Domluv, zavolej tam, nahraj se, že ti zahraju Armina van Burena.
3: Jo.
4: Ho.
2: A jestli to neudělají, my zahrajeme nějakou pořádnou rokovou.
4: To je fér.
2: Jo? A doplňuje to. Chtěl bych ho nějak potrestat. Můj návrh na potrestání pana Michala Kavalčíka zní následovně. Když včera chtěl v dopoledním Kisu, aby mu posluchač zaspíval nějakou oslavnou píseň o nějakém moderátorovi z vašeho rádia, tak jsem mu jednu složil. A přikládám do přílohy.
3: Je.
2: Moc vám děkuju, pane Anděl. Tak na začátku jsi mi říkal pane Romane, teď mi říkáš pane Anděl. S pozdravem, Růžový pantér.
3: Romane, řekni mi, ty jsi to slyšel, tu písničku?
2: Já jsem si říkal, že uděláme tu věc, protože sám mám rád překvapení, že tomu prostě dáme prostor v našem vysílání.
4: Tak jo. Prostě nějaký...
5: Radio Kiss upozorňuje, že v následujícím pořadu padají sprostá slova, proto by ho neměl nikdo poslouchat.
2: Jdem na to?
4: Jo.
3: Jdeme na to.
2: Song Růžovýho pantera pro Michala Kavalčíka v podobě Vítky.

0: Vážení kysáci, byli jste u posledního vysílání Ranní trojky.
1: Já jsem to nepochopil, ten text. Nevím.
2: Já nevím, ale mě tam zasekla jedna věc od té věci. Už jsem byla úplně mimo.
1: Tak můžeš špendlíkem do těch zvířat.
3: Můžeš píchat propiskou.
2: No. Jo, dobře.
3: Do kozy.
1: Ale je to všechno.
3: Zvláštní hrýmy.
2: Mm-hmm. Ano.
3: No, tedy je otázkou růžový pantere. Zdali si tuto výtku, Michal, vezme k srdci?
1: No, uvidíme.
2: Uvidíme, jestli se poučí.
4: Ranní kys. Ranní kys. Každý všední den od 6 do 10.

0: poznáte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. My jsme si to s váma, kysáci, užili. Díky za to, že jste tady byli. Ale otázkou je, jestli si to užil i Patrik. Jak se ti vysílalo?
2: Patrik si to dneska neužil, protože najednou z ničeho nic, vy jste to slyšeli, kysáci, že se mi tady na klávesnici začalo cosi klikat, pak mi začaly padat okna, pak se mi zamknul celý počítač, následně se tady pouští orangutan, jak jezdí na nějakým kolečkových, já nevím co, Bůh ví co, a vůbec si tady nemůžu nic napsat, udělat v tom počítači, ale začínám si tak trochu myslet, že jste tam v tom měli všichni tři, Roman Anděl, Míša Dinhová i náš Karel Kodeš, který tady spravuje kamery, prsty, a zajímalo by mě, jak jste to udělali.
3: Je rozčílený, je?
1: Je rozčílený.
3: Jsem doslova na... Tak co k tomu řekneš, Míšo?
1: Milý Patriku,
2: ano.
1: Ty jsi věděl, že pomsta musí přijít.
3: A dobře ty.
1: Protože ty jsi kolikrát mi bez mýho vědomí sebral telefon a fotil milion fotek různých kravin. Ano. Psal si mi statusy na můj Facebook a přece jsi nemohl myslet, že to zůstane bez odezvy.
2: Jak jsi to udělala?
1: Samozřejmě, že jsem na to měla komplice, Karla Kodeše.
2: Jak jsi to udělal, Karle? Přiznej se.
1: Já si myslím, že tohleto se kysáci dozvědí na sociálních sítích, protože už je nachystaný video, který odhalí, jak jsme to na tebe nachystali.
3: Ty vole.
1: Nabourali jsme se Patrikovi do počítače a ovládali vzdáleně jeho klávesnici a myš.
3: A kamaráde, vůbec v tom nejedu. Jediný, co jsem se dozvěděl, že se na tebe něco chystá, a já jsem řekl výborně, ale tohle jsem neovládal.
1: Patriku, tahle pomsta byla sladká.
3: Dobře.
1: A já jsem si ji fakt užila.
3: Dobře ty, dobře.
1: Napříště si rozmysli, jestli mi šahneš po telefonu nebo napíšeš něco na Facebook.
3: Pokud byste chtěli vidět stream znovu, nebo jste ho nemohli vidět, chtěli byste si opustit i to, jak Patrik se tady trápí s klávesnicí, myší a tak dále,
2: no,
3: tak si to můžete pustit, protože tento stream teď končí, ale ukládáme ho na YouTube a dejte si ho třeba o víkendu.
2: Na to video z pomsty se těším. Dinhová, nepřej si mě, já už mám v hlavě nápad. Končíš, ti říkám, končíš.
3: Veleď, a opravdu moc děkujeme, že jsme se s váma mohli vidět. A za měsíc stream bude znovu Ranního Kisu od 7 hodiny do 9 zase na YouTube.
2: Mějte se hezky.
3: Děkujem.
2: Ahoj.
3: Tak já jdu ukončit stream, ještě jednou máváme.
1: Ahoj.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Před náma je moudro dne a tohle mě pak pobavilo. Tak to dávám ven.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Málo se ví, že měl řecký bůh podsvětí bratra, který se stal bohem městské hromadné dopravy. Byl to MHDS.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Možná si vzpomenete, že jsme tady, je to možná asi 2 týdny plus minus dozadu, říkali v odpoledním Jumpu na Radio Kiss, že jeden 18-letý dělník s kolegou, ale hlavně ten 18-letý kluk, narazili při výkopových pracích v Belgii v jednom městě, a to se jmenuje Dendermonde, tak v tomhle městě vlastně kopali.
2: Ano.
1: A objevili poklad. Mm-hmm. Jenže to byla zatím jenom část pokladu a to oni zatím nevěděli.
2: Aha.
1: Tam se objevila část pokladu a potom v tom pivovaře, kde vlastně našli, nebo bývalým pivovaře, tak našli potom další část pokladu zlatého. Teď momentálně je to za 218 milionů korun.
2: Ty krása.
1: Zlatý mince a zlatý cihly. Ty jsou očíslovaný, takže teď konce bude čekat, a to je na tomto vtipný.
2: Mm-hmm.
1: 5 let, to je podle zákona.
2: Wow.
1: Jestli se přihlásí majitel. Pokud se nepřihlásí, pozor,
2: ano.
1: Dělí se to, a to je zajímavý, půlka mezi nálezce, půlka pro majitele pozemku.
2: Aha.
1: Protože když to někdo najde, ale pozemek není tvůj,
2: jasně,
1: ale patří někomu,
2: ano,
1: třeba státu nebo soukromí osobě, to je jedno,
2: rozum,
1: polovina tobě, polovina jemu.
2: No,
1: což mi přijde fér.
2: To je docela fér. Jo, ale já si myslím, že k tomu nedojde, protože já se hlásím. Já se hlásím, je to moje.
1: Ano, jsem rád, že jsi mi takhle nahrála, protože přátelé, žádosti o vydání pokladu přicházejí do Belgie z celého světa.
2: Je mi to jasný.
1: Ale pozor, nejvtipnější je mail, kdy borec říká, že to je jeho, prokazatelně, protože to zlato si ukryl v minulém životě. To je boží!
2: To je skvělý! Dejte mu to!
1: Ježišmarja, ukryl jsem ho za svého minulého života. To je paráda, že ho řekl. Jenže oni mají samozřejmě kdyby, kdy dají kontrolní otázky, kde. To samozřejmě neprozradili.
2: Jasně.
1: A jak. A ty musíš na ně odpovědět a tak dále. A samozřejmě musíš prokázat i původ. Takže ono to tak jednoduchý nebude. No ale 18-letý kluk, pokud dobře počítám, a myslím si, že to pro něj dobře dopadne, tak vlastně mu bude 23 let,
2: mm-hmm,
1: kdy získá 109 milionů.
2: Pokud se nikdo nepřihlásí.
1: Pokud se nikdo nepřihlásí.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Radiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední čas.
1: Houby, houby, houby. Kam půjdeme letos na houby?
2: Já takhle to mám už několik let, možná máte něco podobného, protože já nejsem úplně nějaký mikulk vyhlášený nebo houbař, znám pár hub, ale hrozně mě to baví. Mm-hmm. Nicméně x let už slýchávám. Nechoď, nejsou. Nechoď, nejsou. Ne, nejsou, nejsou. A pak slyším jenom, už byli. A už nikam nejdu, takže x let jsem nebyl a proto přicházíme s informací, možná která vám pomůže, abyste nedopadli tak nějak jako já za těch x let posledních. Pravděpodobnost podle mykologu růstu hub už tento víkend.
1: Hezky.
2: Pojďme se podívat, kde rozhodně nemusíte ani do lesa, maximálně na vycházku. Mm-hmm. Je to od Jihlavy po Brno, od Brna nahoru, po Olomouc a samozřejmě dolů téměř k hranicím. Neříkám, že to je komplet, ale tady je malá pravděpodobnost. Kde ale je velká pravděpodobnost, tak to je Liberecko, až se takhle podle hranic, krásně ten pás lemující Krkonoše a pod Krkonoší, až za Hradec Králové. Mm-hmm. Pozor, velmi dobře, je podle mykologů a má být Karlovarský kraj a to komplet, až vlastně trošku zasahující k Plzni, no a Šumava a okolí.
1: Takže na houby vyražte tam, pokud teda rádi sbíráte a jíte. Já jsem jenom ten první případ.
2: Já jenom sbírám.
1: Já taky jenom sbírám.
2: A pak koukám, jak ty lidi se ztrácejí.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední jump.
1: Je to skoro 30 let, kdy Michael Jackson byl tady v Praze, psal se rok 1996 a zařadila se jeho návštěvnost toho koncertu na druhé místo. Cca 125 tisíc diváků na Letenské pláni, kdo ho vlastně porazil cca o 2000, byli pouze o rok dříve Rolling Stones, který měli 127 tisíc.
2: Vy jste nám posílali k našim příspěvkům na sociálních sítích také svoje vlastní příběhy, zda jste vůbec na tom koncertě byli nebo ne. No a my pro vás máme tady takovýhle výběr pár perliček. Píše nám tady Jaroslav. Byl jsem a kupovali jsme lístek na místě za 150 korun a u Interkontinentálu jsem byl taky a přede mnou mladá Lucka Vondráčková a koukali jsme, jestli ho náhodou neuvidíme. A to bylo halo, když se objevil v okně s bílou rukavicí. Pak nám tady píše Vojtek, viděl jsem ho na 2 metry a pak na nás ještě házel z terasy svého pokoje polštáře s podpisem. Byl to nezapomenutelný zážitek. No ale největší perla, přátelé, tak tahle mi přijde tahlensta, jo, je od Airbosch.cz. Už je to skoro 30 let, co jsem se podílel na této akci jako organizátor. Asi nejpikantnější bylo, když jsem viděl Michaela Jacksona na kadibutce, kterou jsme pak museli odnést, aby se nikdo nešťouhral v jeho exkrementech. Dodnes mi píská v uších, když si vzpomenu na hysterické pištění faninek a fanoušků, kteří se nedostali na koncert. Jako předskokan vystoupil také DJ Bobo, což bylo tragické už v té době, pardon, jo. Ale k nám se choval úctivě a v pohodě. Občerstvení jsme měli v policejní ávi a řízek tam stál 10 korun.
1: Je pravda to, co jsi zmiňovala, že kdyby náhodou někdo zakroutil hlavu, 150 korun je nějak málo. Bylo to z toho důvodu, přátelé, že tenkrát těžce zaplakali překupníci.
2: Je to tak?
1: Oni totiž nakoupili mnoho tisíc lístků. Hmm. Tenkrát ten systém byl ještě děravý. Jenže Letenská pláň je velká.
2: Ano.
1: A oni totiž lidi neměli důvod si kupovat od nich lístky, takže aby se jich zbavili, tak skutečně x mých kamarádů na místě kupovalo lístek za 100 korun.
2: Je to pravda, je to doložený.
1: Takže bacha na to, to je jenom historie a vy se koukněte na všechen ten zbytek na sociální sítě Rádia Kiss.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu.

0: kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: Basta. To nejlepší.
1: To nejlepší
0: od 90. let. Kiss.
1: Kiss.
0: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Kachna ranního Kisu.
1: Takže Verčo, teď si moc přejeme, aby si trefila kachnu a vyhrála dárek právě ty.
2: Jedna z těch kachen by mohla být ta s těma stívajícíma silnicema. Když si Romčo říkal, že na cestě mezi Ovčárama a Kolínem
1: ano.
2: už je tahle stívací dálnice a že by tam mělo údajně být Kolíne.
1: Mě to tam hrálo opravdu nahlas, Kolíne.
3: No vidíš.
2: Ne. Jo, ale z rádia, bejt.
1: Máš pravdu, Veru, jasně, dárek je tvůj.
2: Já jsem to vůbec nečekala, že se mi to povede, tyjo, takže jsem naprosto v šoku.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.